všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry. Poletíme na Malorku, jsme si přistáli.

cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

skupem. Lou, pešníci jsou volání to, jsou páni to, jsou páni Lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese, my

Týdej, jsem cukr, dej sem krouty, seď, v formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni, lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten mi ho strašně baví, co, šlo hned to nevydá, jelikož je nelida.

0: těžko se jí doma žije. Bratře Černé, hop se kije.
1: Vzhledem dobré duši její,

0: počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

tom rostou ženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři.

Mariana miluje nudle, mrkev, housku anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně: vy, pane, jistě jíte vůsty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně: já nechci být tak jako

ulici nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bez vafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit kluci.

se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Pam, pa da da da da da da da da dam, pa da da da da. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama, na trati pole louky lesy. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí

kytarou zpívá písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Už volá vrchní zajíc, pravda vítězí, nohy jsou naše hlavní zbraně. Až tuto skončí sraz je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá na ně. S duchem zní fanfára, tram tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom,

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlí kránu.
0: Otevírám peklo bránu, ej. Ve svém

是龙爸提议。Radio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

chobotnici, zmrzlinu mám pořád rád, ale jdem si radši zaplavat.

jsem nehraji. Marně říkal jsem nehraji. Marně říkal jsem nehraji. Nehraji. Píky, píky na hlavu, já už s váma nehraju. Samuraji na mumraji, o uši mám obavu. Samuraj nerozumí, nechce nebo neumí. Když se někdo zapíká, tak on mu uši ufíká. Marně říkal jsem nehraji. Marně říkal jsem nehraji.

zdá se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly, nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši sluší.

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysli ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Máme svým.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má sedm dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

Radio Junior.

pidu, pidu, rozvací hejru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Krásné ráno, přátelé, 6. hodina je tady, s ní i ranní restart, pochopitelně. Dneska máme 15. května, je pátek, před námi je víkend a já jsem si tak říkal, pokud na víkend ještě nemáte plán, tak jsme ho vymysleli za vás. Zítra totiž v Českém rozhlase slavíme Den otevřených dveří, který pochopitelně nemůže proběhnout bez vás, posluchačů a návštěvníků. Tak doufám, že přijdete. V dnešním vysílání si tak přiblížíme, co všechno se bude během Dne otevřených dveří u nás v budově Českém rozhlase dít. Co konkrétně u nás na Rádiu Junior, ale i na dalších stanicích Českého rozhlasu, na co si třeba místo rezervovat, na co není potřeba ta rezervace, jaký máme doprovodný program, zkrátka probereme detailně to, jak zítřejší den proběhne. Tak rozhodně poslouchejte, chybět nebude zvídavec, mám pro vás bezva soutěž, krásnou cenu, takže rozhodně ani o to nepřijdete. Nejdřív ale trocha informací.
0: Minutové zprávy.
1: Hokejové mistrovství světa startuje právě dneska. Letošní 89. ročník se koná ve Švýcarsku a o vítězi bude jasno 31. května. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí město Fribourg. Do zápasu nastupují už dnes večer od 20 hodin a 20 minut proti Dánsku. Jde o tradičně nevyzpytatelného soupeře, který se každý rok postará o nějaké to překvapení. Mezi hráči českého týmu se objeví také Matyáš Melovský, pro kterého půjde dnes o první zápas v reprezentaci. V robosoutěži ČVUT zabudovali školáci z Prahy. V této soutěži se týmy z celé České republiky snažili zkonstruovat robota, který nejlépe vyřeší úlohu zvanou Tetris Puzzle. Cílem bylo během 90 vteřin přesunout co nejvíce barevných dílků umístěných na zemi do vyznačených zón. V letošní nabité konkurenci bojovalo 153 týmů věkově z druhého stupně základních škol. Nakonec zvítězil pražský tým STV ze stanice techniků na Vyšehradě. A ještě k počasí, dneska bude oblačno s přeháňkami, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.

Čau všichni, už zítra je 16. května, což je u nás v Českém rozhlase takový malý svátek, protože otevíráme naše dveře a doufáme, že přijdete k nám se podívat, jak to u nás vypadá. Za prvé v budově a za druhé v jednotlivých studiích. Můžete přijít na prohlídku s průvodcem nebo přijít prostě na blend na doprovodný program. Záleží, co vás víc zajímá. Všechno si dneska detailně probereme, nemusíte se vůbec bát. Já jenom z těch možná základních informací bych řekl, že prohlídku s průvodcem je lepší si zarezervovat, abyste měli jistotu toho svého místečka a nebo přinejmenším, abyste nemuseli čekat, protože ten, kdo přijde na blind, ale zároveň bude chtít jít na prohlídku s průvodcem, tak na toho se dostane vždycky až každou celou hodinu. To znamená od 9, od 10, 9, 11, to už jsem říkal, že od 9. No zkrátka, ten den prožijeme celý tak nějak společně. My to tady mimochodem s Jirkou Kohoutem odstartujeme, protože my jako raňáčci, že jsme zvyklí vstávat, tak já tady budu už od 9, Jirka Kohout od 10, no a pak to budou třeba Eva Sinkovičová, David Tanečka společně s Adamem Kebertem budou vysílat, taky Klárka Nováková, Denisa Kimlová, Verča Hájková, no a celé to završí u nás ve studiu rozhlasové dílničky, takže i na to se můžete těšit. Co dalšího bude na den otevřený dveří v Českém rozhlase, o tom si řekneme více za chviličku. Teď už Ray a velká hitovka Where is my husband?

Teď už jedna aktualita, tentokrát o tom, když máte štěstí. Tenhle příběh se odehrál v Barmě celkem nedávno. Tamnější horníci totiž objevili obrovský rubín. Hmotnosti 2200 gramů, v přepočtu, přátelé, přes 2 kila. Neboli jinými slovy, kdybyste to chtěli přepočítat na karáty, tak prý má 11 000 karátů. Což je nepředstavitelný. Z hlediska váhy představuje fialovo-červený drahokam druhý největší nález svého druhu v této asijské zemi. A ačkoliv váží přibližně polovinu toho, co rekordní robín nalezený v roce 1996, tak je ten nový objev považován za cennější vzhledem k lepší barvě a kvalitě. Jeho cenu zatím nikdo nevyčíslil, ale prý by se mohla pohybovat v řádu několika milionů dolarů, což znamená několika desítek milionů korun. Tak tomu se docela říká štěstí. I když na druhou stranu Barma je světovou velmocí v exportu rubínu. Až 90% všech kamenů, které se obchodují po celém světě, pochází právě z Barmy. Takže vlastně to nebylo až tak štěstí, jako spíš otázka, kdy se to zase stane a objeví nějaký velký rubín. Mimochodem, ty drahokamy jsou v Barmě taky největším zdrojem příjmu. Zároveň tam ale zrovna zuří občanská válka, takže velkou část toho příjmu, který z toho stát má, tak jde na účet vojenské vlády. Takže není to úplně nejšťastnější příběh. No, pojďme na další song, tentokrát už Peťa Komínek, náš spolumoderátor, s písní Pryč.

0: Zbytek Rádia Junior.
1: Blondýnka takhle jede autem, zastaví ji policista a říká: občanský průkaz a řidičák, prosím. Blondýnka na to: co to je? No, to je taková karta, kde máte svoji fotku. Blondýnka zděšeně hledá v kabelce, až najednou najde zrcátko, koukne se do něj a říká: je, to bude asi ono. A podá zrcátko policistovi. No, policista se do něj podívá a říká: slečno, to jste mohla říct rovnou, že jste od policie. To jste nečekali, co? Já když jsem ten vtip četl včera poprvé, tak říkám, tak tuhle poentu jsem opravdu nečekal. V každém případě teď už Selena Gomez, Love You Like Love Song. No a za chviličku mrkneme na pár praktických informací, jak se k nám třeba dostat do Českého rozhlasu, od kolika do kolika, jak bude vypadat vstup na komentovanou prohlídku, co si vzít a nevzít sebou k nám do Českého rozhlasu. Takže to probereme za okamžik.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

Krásné ráno, holky a kluci. Dneska si celé ráno budeme povídat o zítřejším dni otevřených dveří Českého rozhlasu. A teď pár praktických informací. V 9 hodin začínáme, o 17:30 v podvečer končíme. V 9 hodin vychází tedy první návštěvníci na komentovanou prohlídku rozhlasového komplexu. Můžete přijít samozřejmě před tou 9, abyste měli třeba jistotu, že hned na tu první prohlídku se dostanete. Rozhodně je ale lepší si vstup na komentovanou prohlídku zarezervovat. Ono totiž vycházet budou skupinky po 10 minutách, to znamená v 9:10, 9:20 a tak dále. A v každou celou půjdou na prohlídku ti, kteří neměli rezervovanou vstupenku. Což znamená, že pokud přijdete o 9:30, tak se vám může stát, že budete půl hoďky čekat, což se stane teda určitě, protože prostě ti, kdo mají tu časovou vstupenku, tak budou rozhodně upřednostněni v tu chvíli. Ale zároveň i ta samotná prohlídka v každou celou, tak bude dle kapacity. Jo? Může se stát, že zrovna přijdete v hodinu, která bude opravdu jako narvaná, a tak vás třeba poprosí, abyste počkali ještě další hoďku, což si myslím, že už je trošku nepříjemný, takže rozhodně je lepší si tu časovou vstupenku rezervovat. Pro návštěvníky bez rezervace tedy budou ty prohlídky vyhlazeny v každou celou hodinu, v 9, 10 a tak dále, až do 16. hodiny. Ano, říkal jsem, že celý den den otevření dveří Českého rozhlasu potrvá až do 17:30, ale poslední skupinka vyráží na tu trasu opravdu v 16 hodin. Jo? Než se tady vymotáte, tak ono to chviličku trvá. Pokud byste si ještě chtěli rezervovat konkrétní čas a prohlídky, tak je to možné pouze telefonicky, a to na čísle 724-341-611. To číslo si nemusíte pamatovat, stačí zadat do vašeho internetového vyhledávače den otevřených dveří Českého rozhlasu a rozhodně tam tuhle informaci najdete. Ještě možná, co se týče bezpečnostních pravidel, i to si za chviličku připomeneme.

Přátelé, teď už pokračujeme s písničkou, kterou máme i v naší hitparádě. Tentokrát jde o novinku skupiny BTS. Tahle nejpopulárnější skupina světa si teď několik let dávala nucenou pauzičku, protože všech 7 členů tohoto boybandu si muselo v Jižní Koreji odkroutit povinnou vojenskou službu. Teď jsou zase zpátky pohromadě a čeká je světová megatour a dokonce jejich koncerty se budou i promítat v celé řadě českých kin. A určitě zazní notoricky známé mekapecky, ale i novinky z 5. studiového alba Arirang. Já jsem malinko pátral po tom, co to Arirang vlastně znamená a v Koreji je to nejznámější lidová písnička. Kdyby nějaký takový název alba vznikl u nás v Česku, tak by se to album jmenovalo třeba Prší, prší nebo Skákal pes, protože to jsou asi nejznámější lidové písně zase u nás, ne? Zpátky ale k té desce, tam je 14 skladeb a jednou z těch nejvýraznějších je píseň Swim, která si okamžitě získala srdce fanoušků, takzvaných BTS Army. Tak jsem zvědavý, jestli si získá i vás. BTS Swim.

0: Type. Jak si skupina BTS s písní Swim vedla tento týden v naší hitparádě, tak o tom už se můžete sami přesvědčit na našem webu radiojunior.cz. Teď už je před námi jako každý pátek taky rubrika Káti Perglové, Žili byli o celebritách historie. Tak přeju fajn poslech.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žila byla jednou jedna odvážná politička, Františka Plamínková. Žili byli jsme už měli spoustu zajímavých dam. A tak určitě víte, že to pro ně v historii většinou bylo daleko těžší se prosadit, než pro pány. Mnohdy nemohli studovat, nesměli se věnovat vědě, často za ně rozhodovali muži. Jak čas a staletí plynuli, víc a víc žen se začalo ozývat, že to není fér a chtěli to změnit. Takovým ženám se říká feministky. U nás to byla například Františka Plamínková. Ta se narodila v roce 1875 v Praze, ještě do Rakouska-Uherska. Stala se učitelkou a své povolání opravdu milovala. Dokonce tak moc, že kvůli němu zrušila zasnoubení s přítelem. Proč to udělala? Musela. Možná mi to neuvěříte, ale tehdy se učitelky nesměly vdávat a mít děti. Když po vás někdo chce, abyste neměli žádné partnery ani rodinu, říká se tomu celibát. Když se učitelka rozhodla vdát, musela ze školy odejít. Po svatbě ji měl živit manžel. Vdaná žena neměla zabírat pracovní místo mužům a nezaopatřeným dívkám. Navíc panovalo přesvědčení, že by nestačila zároveň pečovat o domácnost a ještě k tomu učit. Učitelé muži se samozřejmě ženit mohli a z práce je za to nikdo nevyhodil. Tenhle zákaz vdaných žen se navíc týkal jen určitých lepších zaměstnání. Že chudé vdané ženy dřely jako švadleny nebo pradleny i s houfem dětí na krku, nikomu nevadilo. Františku Plamínkovou, která měla silný smysl pro spravedlnost, to štvalo. Podle ní si měli být všichni rovni a do chodu státu neměli mluvit jen muži. Aktivně bojovala za to, aby ženy mohly volit a aby se učitelky mohly vdávat. Nakonec se jí to povedlo. Po první světové válce se totiž rozpadlo Rakousko-Uhersko a v roce 1918 jsme si založili vlastní československý stát s prezidentem Masarykem v čele. Františka se dala na politiku a zanedlouho

0: lidských práv a svobod. Byla přesvědčená, že demokracie není lehká a vyžaduje od každého snahu se domluvit a vycházet s ostatními. Vysvětlovala to tak, že všichni, celé lidstvo, jsme na jedné lodi, kterou buď budeme společně řídit, anebo se s ní všichni utopíme. V době, kdy před druhou světovou válkou sílil extremismus, Františka odvážně bojovala za základní svobody jednotlivců. Věděla, že nastupující nacismus v Německu nepřinese světu nic dobrého a snažila se před tím varovat. Nebála se dokonce napsat ostrý kritický dopis určený nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi, který si brousil zuby i na naše území. Když nás v roce 1939 nacisté skutečně zabrali, stali jsme se takzvaným protektorátem. Františka měla možnost uniknout a žít v cizině, ale chtěla být se svým národem. Věřila, že pravda zvítězí i proti vojenské přesile, člověk si musí stát za svými slovy a neskrývat se ani v těžkých dobách. Za odměnu byla jako mnoho dalších významných českých osobností zatčena a skončila ve vězení. Po čase ji sice pustili, ale úřady ji dál sledovaly. Pak se k moci nad protektorátem Čechy a Morava dostal Reinhard Heydrich. Ten neměl Čechy rád a považoval nás za podřadný národ. Byl to chladný člověk, který neměl s nikým slitování a mohl za mnoho hrůz a lidského neštěstí. Kdybychom byli ve filmu, označili bychom ho prostě za záporáka a padoucha. Pocity byly vzájemné a ani on nebyl u českých obyvatel oblíbený. Když na něj byl spáchán atentát, jak se říká pokusu o zabití nějaké známé osobnosti, nikdo ho tu moc nelitoval. Jenže nacisté se začali mstít a hlava nehlava zatýkat a popravovat i úplně nevinné lidi, kteří neměli s atentátem nic společného. Pro tohle řádění se potom ujalo označení Heydrichiáda. V jejich síti uvízla i Františka, která odmítla atentát veřejně odsoudit. A tak se opět ocitla za mřížemi. Tentokrát však dostala trest smrti. Plamínková často ženská práva hájila i na mezinárodních akcích. Ve své době byla v zahraničí asi nejznámější a nejuznávanější Češkou. Je tedy smutné, že se na ní u nás pak skoro zapomnělo. Její přínos byl opomíjený a běžní lidé ji skoro neznají. Historie má hod někdy krátkou paměť.
1: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Olka a kluci, jak už jsme si dneska nejednou připomněli, právě zítra rozhlas otevírá své brány a my doufáme, že přijdete na návštěvu. Pokud ovšem patříte k těm, kteří potřebují vědět věci dopředu, tak si teď řekneme, jak bude taková prohlídka rozhlasu vlastně vypadat. Zaprvé si projdete tady ten studiový dům, seznámíte se s historií i současností rozhlasového vysílání a dozvíte se spoustu zajímavostí z technického zákulisí. Projdete takovou vyznačenou trasu rozhlasem a hned na začátku prohlídkové trasy se třeba představí Radio Prague International, které má na starosti zahraniční vysílání českého rozhlasu v 7 jazycích. Návštěvníci zde uvidí vybrané panely k 90. výročí Radio Prague International, videa o zahraničním vysílání a budou se moci taky zapojit do výzvy s poselstvím o Česku pro svět. Pak vás taky čeká třeba zastávka s prezentací mobilní aplikace a audioportálu Můj rozhlas. Tam najdete všechno možné, je to tam jako úplně totálně spousta. Zaprvé samozřejmě skrz aplikaci můžete poslouchat i vysílání, ale jsou tam všechny díly nejrůznějších podcastů. Já jsem tam třeba teďka našel kompletní lyžák, takže i ten si tam můžete poslechnout. Součástí toho programu nebo té prohlídky pak budou ukázky práce archivu Českého rozhlasu nebo taky knihovny. No a na trase komentované prohlídky se můžete zastavit také u nás v Rádiu Junior. Co jsme pro vás nachystali, o tom za okamžik.

Potřebujeme vaši lásku a těšíme se na ně právě zítra, protože zítra otevírá Český rozhlas své brány, den otevřených dveří od 9 hodin až do 17:30 v podvečer. Co se bude dít, tak já už jsem malinko přiblížil, že pokud přijdete, budete mít rezervované místo, anebo se dostanete na komentovanou prohlídku také bez časové vstupenky, což je v každou celou hodinu, tak na trase prohlídky je také Rádio Junior, my se na vás moc těšíme. Tady bude probíhat takový, no, nazvěme to moderovací nebo rozhlasový maraton, protože tady se vystřídají, no, ne téměř všichni, ale velká část moderátorstva Rádia Junior. Já to odstartuju od 9 hodin, po mně bude Jirka Kohout, Evča Sinkovičová od 11, a pak bude vysílat taky náš šéfredaktor Adam Kebert společně s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou. To jsem zvědavý, jak se budou dělit úlohy a jak se budou třeba hádat o to, jaká písnička zazní, jo? Tak přece jenom šéfredaktor s hudebním dramaturgem, kdo má poslední slovo, co? No, pak taky Klárka Nováková, Denisa Kimlová, Verča Hajková, no a na závěr od 16 hodin to budou rozhlasové dílničky ve studiu. Kdo by se náhodou trošku unavil, tak rozhodně těsně vedle našeho studia je atrium a tam bude takový poslechový kreativní koutek se skřítkem Hajajou v tom smyslu, že zaprvé tam pustíme nějakou pohádku a můžete si tam hezky odpočinout, budou tam nějaké omalovánky, vystřihovánky, kostičky a podobně, takže tam si můžete prostě fakt v klídku odpočinout, rodiče se třeba můžou vydat na tu prohlídku dál, jo, a vy tady budete třeba chviličku s námi ve studiu, chviličku v koutku, prostě jak to zrovna budete cítit, hlavně na pohodičku. No a prosím vás, možná budete mít štěstí a potkáte i živého Hájaju, já bych se nebál říct v nadživotní velikosti. No, i to možná bude. Holka a kluci, Simi Černá s písní Hádám, s tou budeme pokračovat, no a za okamžik pro vás mám ještě jedno zajímavé výročí.

Přátelé, bylo to právě 15. května, kdy v roce 1969 vyšlo první číslo komiksu Čtyřlístek. Schválně zvedněte ruku ti z vás, kteří doma Čtyřlístek ještě máte. No, já myslím, že spousta z vás, protože rodiče, nebo minimálně prarodiče, je sbírali, spíš teda rodiče, Pindia, Bobík, Myšpulín, Fifinka, to je opravdu silná čtveřice, která baví už několik generací. Vytvořil je výtvarník Jaroslav Němeček. A jenom taková jedna malá zajímavost. Napadlo vás někdy, proč se Myšpulín vlastně jmenuje Myšpulín? Představte si, on dostal jméno podle stromu, který se jmenuje myšpule. Myšpule obecná. Ty plody jsou mimochodem jedlé, jsou chutné a prý se specifickou hruškovou chutí. Já si ani nedokážu uvědomit, jestli jsem myšpule někdy v životě měl, ale když jsem to hledal na internetu, tak jsem zjistil, že už jsem to mnohokrát viděl, ten plod, a jenom jsem se toho bál. Prý je to plod, který je oceňován i pro své zdravotní účinky. Jo a mimochodem ještě jedna perlička. Víte, kde jsou třeskoprsky? No to jsou přece doxy. Ono totiž v Čtyřlístku, tak tam se spousta věcí prolíná s tou skutečnou krajinou, například z hradu Bezděz je Bezzub, z rybníku Blaťák, tak to je ve skutečnosti Máchovo jezero a tak dále. Takže, holky a kluci, tolik jedna zajímavost, teď už Medúza a píseň Another World.

0: O víkendu nebude chybět hitparáda, jako vždycky s Klárkou Novákovou. Co se bude dít? O tom už sama Klárka.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naši hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Ševčíkem.
1: Čau, ahoj, krásné dobré ráno, holky a kluci. Já jsem tak přemýšlel, jak vykopnout to dnešní vysílání nějakou jako šťastnou informací. No a zjistil jsem, že do začátku letních prázdnin zbývá 46 dní. To je dobrý, ne? To už je jako takový to, že vidíte světlo na konci tunelu. Navíc posledních 14 dní se stejně nic moc nedělá, takže když to o to odečteme, no tak je to zhruba měsíc. Já myslím, že to je docela pecka, ne, holky a kluci? Možná vás to doteď ani nenapadlo. V každém případě dneska si v ranním restartu povídáme o zítřejším dni otevřených dveří Českého rozhlasu. Už jsem malinko přiblížil, jak budou vypadat ty komentované prohlídky a ten program s časovou vstupenkou. V této hodince se hodně budeme bavit o tom doprovodném programu, na který můžete přijít úplně kdykoliv prostě v průběhu toho dne. Budeme tady od 9 hodin až do 17:30 v podvečer, takže rozhodně přijďte, bude to stát za to. Ten program si přiblížíme a taky pro vás budeme mít takovou malou pozvánečku společně s naším šéfredaktorem Adamem Kebertem. I on bude součástí našeho vysílání a já jsem sám zvědavý, co na vás chystá. Jo, bude u mikrofonu. To bude hustý. Takže holky a kluci, na to si počkejte, povídat spolu si budeme zhruba za 20 minutek. Ještě předtím nás ale čeká třeba soutěž, no a ještě předtím spousta písniček a ještě předtím třeba zprávy. Těmi začneme.
0: Minutové zprávy.
1: Hokejové mistrovství světa startuje právě dneska. Letošní 89. ročník se koná ve Švýcarsku a o vítězi bude jasno 31. května. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí město Fribourg. Do zápasu nastupují už dnes večer od 20 hodin a 20 minut proti Dánsku. Jde o tradičně nevyzpytatelného soupeře, který se každý rok postará o nějaké to překvapení. Mezi hráči českého týmu se objeví také Matyáš Melovský, pro kterého půjde dnes o první zápas v reprezentaci. V robosoutěži ČVUT zabudovali školáci z Prahy. V této soutěži se týmy z celé České republiky snažili skonstruovat robota, který nejlépe vyřeší úlohu zvanou Tetris Puzzle. Cílem bylo během 90 vteřin přesunout co nejvíce barevných dílků umístěných na zemi do vyznačených zón. V letošní nabité konkurenci bojovalo 153 týmů, věkově z druhého stupně základních škol. Nakonec zvítězil pražský tým STV ze stanice techniků na Vyšehradě. A ještě k počasí, dneska nás čeká opět oblačnost s přeháňkami, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.

Holky a kluci, jak jsem sliboval, tak si dneska přiblížíme také doprovodný program, který bude v rámci zítřejšího dne otevřených dveří Českého rozhlasu. V předchozí hodince jsme si povídali spíš o těch komentovaných prohlídkách. Teď už ten program, který můžete absolvovat i bez té komentované prohlídky, naprosto zdarma a přijít můžete prakticky kdykoliv. Když přijdete do naší budovy z Vinohradské 12, tak to je ten správný směr právě k doprovodnému programu. Třeba od 11 hodin proběhne ve studiu S1 přímý přenos pořadu Tobogán s Alešem Cibulkou, to je naprostá legenda. Hosty budou Veronika Kekubařová, Jan Nedbal nebo bratři Bečeloři Martin a Miroslav Dubovičtí či Šimon Bylina, ten přispěje svými písničkami. Ve foaje pak bude probíhat autogramiáda osobností dvojky, taky Českého rozhlasu Pohoda. První začne ve 12.30 a druhá pak ve 14. Účast přislíbili třeba právě Aleš Cibulka, Švárka Volemanová, Jiří Holoubek, Michal Jagelka, Martin Hrdinka a celá řada dalších osobností, které znáte z Českého rozhlasu. V Radio Café zase od 14 hodin bude probíhat koncert jazzové hudby, a to dua Jan Kincel a Mikuláš Pokorný. Těšit se můžete taky od 15 hodin na pořad Vizitka Ondřeje Cihláře se skladatelem Lukášem Horníkem. No, bude toho strašně moc. Svůj program připravilo i Radio Wave, Radiožurnál a další stanice. I o tom si budeme ještě povídat. Teď ale One Republic a Mirage.

0: Přátelé, jsem zpátky, 7 hodin a 9 minut k tomu, to je pravidelný čas v našem vysílání, kdy si soutěžíme, tentokrát o fakt nádhernou cenu. Mám tady pro vás Malého prince, knížku, která vyšla ve naprosto speciální edici k 80. výročí od prvního vydání. Tuhle cenu nám věnovalo nakladatelství Albatros Media, my moc děkujeme. Je to naprostá klasika, Antoine de Saint-Exupéry, knížka, kterou by si podle mě měl přečíst úplně každý. Já sám Malého prince mám v takovém jako malém vydáníčku ve své knihovně a rozhodně můžu doporučit, protože je to knížka, ve které si každý z každé generace něco najde. Prostě vás, holky a kluky, pobaví něco úplně jiného, rodiče v tom najdou třeba nějakou moudrost, prarodiče zase nějakou zkušenost. Já si myslím, že to fakt stojí za to. Je to nutno dodat, že je to i speciální grafické zpracování od studia Minalima, obsahuje 100 nových ilustrací a 8 takových interaktivních posuvných prvků. Já jsem tou knížkou malinko listoval a musím říct, že to vypadá fakt moc pěkně, to strašně kvalitně jako vytištěné. Vypadá to jako luxusní knížka, jako opravdu luxusní knížka. A navíc těch 8 interaktivních prvků funguje tak, že si jako líp dokážete představit, co se v tom ději odehrává a trošičku si s tím zkrátka i pohrajete. Já si myslím, že je to fajn. Tak pojďte soutěžit. Pustíme si tajemný zvuk a vaším úkolem bude odhadnout, co ten zvuk asi vydává. Pojďme na to.
1: Tajemný zvuk.
0: No tak myslím si, že tohle by šlo odhadnout, co vy na to. A pokud máte nějaký tip, tak volejte na telefonní číslo 800 199 199. Linka je bezplatná, takže vůbec nic neutratíte, nemusíte se bát. V každém případě ale je taky soutěž dost rychlá, takže moc neváhejte. 800 199 199, dáme tomu jednu písničku a pak už mrkneme na soutěžící.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Já doufám, že vy doma kočku s erorem nemáte. Nebo by mě to i zajímalo, jestli Bert má doma nějaké domácí zvířátko, které mám na telefonu. Berte, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty voláš do soutěže, to je jasný, ale když už jsme teda u toho, máš doma kočku nebo psa?
2: Ne,
1: nemáš. Takže nemáš doma ani zvířátko s erorem, tak to se mi vlastně trošku ulevilo. Tak Berte, soutěžíš dneska o krásnou knížku Malý princ, speciální edice k 80. výročí od prvního vydání od nakladatelství Albatros Media. A ještě ti připomenu ten tajemný zvuk. Jak to podle tebe zní? Co se v tom zvuku odehrává?
2: Tenis.
1: Tenis, že by to byl. Tenisové utkání a závěrečný potlesk, že by to mohlo být?
2: Jo, ano.
1: Tak pojďme vyzkoušet, jestli je to správná odpověď. Byl tohle tenis, jak říká Bert? Naprosto správně. Já musím říct, nebo takhle, zeptám se tě, Berte, bylo to pro tebe jednoduchý dneska?
2: Jo.
1: No tak možná příště zvolíme nějaký těžší zvuk, nějaký tajemnější. Dneska to bylo asi docela jasný. V každém případě dobrá zpráva je, že cena je tvoje, tak to si myslím, že je fajn, ne? A ještě se ti zeptám, Berte, míříš dneska do školy?
2: Jdu.
1: A do kolikáte chodíš?
2: Do druhý.
1: Napadlo tě, že za 46 dní už jsou prázdniny?
2: Jo.
1: Fakt jo, ty to odpočítáváš? Možná jo, viď. Takový ten kalendář, ve kterém jako škrtáš každý ten den a počítáš ty zbývající. Já myslím, že 46 dní to už zní jako opravdu hodně optimisticky. Letní prázdniny, no vlastně se taky dost těším na léto. Tak jo, Berte, prosím tě, vydrž mi ještě chviličku na telefonu, ať to nezakecáme, ještě si předáme adresu, ať ti můžeme knížku poslat, jo, tak vydrž prosím. No a pro vás ostatní, zítra v 7.10, teda zítra ne, v pondělí v 7.10 soutěžíme zase, tak si nás nalaďte.

0: Krásné ráno, holky a kluci. Jak už jste z našeho vysílání dneska nejednou slyšeli, už v sobotu, tedy zítra, otevřeme naše dveře a budete se tak moci k nám podívat do budovy, ale i přímo do studia. Co konkrétně se bude dít třeba na Rádiu Junior, o tom už si řekneme více s naším šéfredaktorem, s Adamem Kebertem. Dobré ráno ti přeju, ahoj.
1: Ahoj Petře, hezké dobré ráno, zdravím holky, kluky a samozřejmě rodiče i prarodiče, kteří nás třeba právě teď poslouchají.
0: Den otevřených dveří nabídne tradičně možnost podívat se do rozhlasu. Jak to teda bude vypadat?
1: Jak to bude vypadat? No, 16. května po celé České republice, to je důležité si říct, protože rozhlas otevírá svou rozhlasovou kuchyni nejenom na té Vinohradské 12 a na Římské 13, ale také samozřejmě v dalších regionech, kde máme rozhlasová studia a ty krásné rozhlasové domy.
0: Mm-hmm. A co se bude dít třeba konkrétně u nás ve studiu? Jak je to naplánované?
1: Je to naplánované tak, abychom posluchačům, holkám a klukům, kteří k nám přijdou, ukázali, jak vypadá ta rozhlasová kuchyně, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí to červené světlo, které je opravdu magické. Takže jim ukážeme, jak vypadá živé vysílání, protože když se otevírají dveře, tak přece musíme ukázat tu naší rozhlasovou práci, která je pro naše posluchače důležitá, protože s námi třeba stávají, poslouchají nás, takže jim to zkrátka celé ukážeme. A máme to vymyšlené tak, ty jsi toho součástí, ale samozřejmě i další moderátoři a další moderátorky Rádia Junior budeme vysílat živě. Bude to takový rozhlasový maraton od té 9. raní do té zhruba 16. odpolední, kdy jednotliví moderátoři budou na sebe navazovat. A ještě ke všemu tam budeme mít takový malý rozhlasový koutek skřídka Hajaji. A pokud budete mít štěstí, tak by měl i po budově na Vinohradské 12 a Římské 13 chodit skutečný Hajaja, myslím tím maskot Hajaji, ale opravdu maskot jedna ku jedné.
0: Ty jsi to nazval moderátorský maraton a ty toho budeš teda taky letos součástí, protože od 12 do 13 hodin budete vysílat společně s Davidem Janečkou, tedy naším hudebním dramaturgem. Zajímalo by mě, jak se o to vysílání vlastně podělíte, Adame?
1: My se budeme muset podělit. Ono je důležité si říct, že tu hodinu musím vyplnit z důvodu, že nám žádný jiný ten pravidelný moderátor tam neměl čas, tak jsme se toho s Davidem ujali. Ale pro mě to asi nebude úplně nic jako nového. I když na druhou stranu, já jsem byl na Českém rozhlase dvojka jako zvyklý vysílat s technikem. To znamená, že bylo studio, byli tam nějací zprávaři, moderátoři, to jsem byl třeba já, a měli jsme tam zvukového mistra. Ten pomáhal vyjíždět ty písničky, přepínat ty džingly, ale u nás na Rádiu Junior vy jste daleko zkušenější, protože vy máte takzvaný DJský pult, to znamená, že musíte mluvit a do toho ještě ovládat všechny ty programy, ty šavle, kde se pouští písničky, dělají se ty předěly, a to já teda neumím, tak jsem si k sobě vzal kolegu našeho hudebního dramaturga Davida Janečku, který mi s tím samozřejmě pomůže a budeme v takové DJské dvojici mezi 12, tuším, a jednou, že to tam mám napsáno.
0: Čili on bude takovým technickým ředitelem pro tebe v tu chvíli.
1: V tu chvíli ano, doufám, že bude dobrý, protože potom už budu zase já jeho ředitel.
0: Ale vlastně otázka teda, Adame, ještě je taková prekérní. Hudební dramaturg, jo, versus šéfredaktor. Kdo bude mít poslední slovo z toho hlediska, jakou muziku zrovna pustíme mezi 12 a 1 hodinou?
1: To už jsme se s Davidem domluvili, jsme si to vyjasnili.
0: Dobrý.
1: Bude to David, bude to hudební dramaturg, protože on musí sedět za tím počítačem u toho programu, který ten písničky pouští, takže on to bude řídit a já budu v uvozovkách pouze mluvit.
0: A to jsem se taky chtěl zeptat, jestli to bude, Adame, bude takový jako moderátorský freestyle, jako to tak občas prostě na ten den otevřených dveří jako vychází, anebo jako se něco chystá, máš něco special nachystanýho?
1: No tak vždycky to je o tom, že právě David Janečka, hudební dramaturg, připraví nějaký playlist, tak z toho playlistu těch písniček samozřejmě vycházíme, ale na druhou stranu já vždycky říkám, že den otevřených dveří je opravdu nahlédnutí do té kuchyně a říkám, pojďte vysílat s námi, pojďte si to vyzkoušet, takže bude to, si myslím, čistě, nechci říkat úplně rozhlasová improvizace, ale budeme se snažit samozřejmě sobě vzít naše posluchače, povídat si s nimi, zahrát jim třeba nějakou oblíbenou písničku, protože to vysílání zkrátka děláme pro ně a jsme moc rádi, že jsou součástí každý den, a potom, když můžou takhle přijít ještě naživo a prohlédnout si budovu, nejenom tedy, jak jsem říkal, v Praze, ale i třeba v regionech, tak by bylo přeci škoda je nevyužít a neudělat z nich takové dětské moderátory, možná i rodinné moderátoři, protože co si pamatuju i z loňského roku, předloňského, když jsme začali vysílat takhle živě, tak s námi vysílali kolikrát i rodiče.
0: Já myslím, že kdo u nás už jednou byl, tak ví, jak ta improvizace vypadá a jaká nálada tady ve studiu panuje, tak já se na to třeba strašně moc těším. Ale z toho praktického infa, Adame, kolik hodin mají naši posluchači přijít? Mají si rezervovat vstupenku nebo si místo nemusí rezervovat, aby se mohli dostat přímo k nám do studia?
1: Tak podle těch základních informací určitě všechno najdete na webovém portálu Českého rozhlasu, ale vlastně se to dělí na takové dvě základní asi věci, které jsou důležité vědět. Samozřejmě, že jsou komentované prohlídky, ty startují na Vinohradské 13, jsou tam v nějakých časových slotech, na některé se musí ještě objednat a právě to jsou už konkrétní koridory, které vedou přes tu rozhlasovou budovu i kolem Rádia Junior. A pak je samozřejmě ještě doprovodný program, který je zdarma. Ten doprovodný program je zase z Vinohradské 12, tam jenom upozorňuji, že jak se to tam různě rekonstruuje, tak opravdu opatrně, ale na Vinohradské 12 vlastně se dostanete do toho foaje, toho rozhlasového domu, do té krásné budovy a tam už jsou zase programy dalších stanic, třeba v 11 hodin Český rozhlas 2, Aleš Cibulka má v krásném studiu S1 Tobogán, Vltava legenda. Vltava má odpoledne jazzové, nebo koncert jazzové hudby, to je tuším mezi 14. a 15. hodinou. Wave zase, ten má to krásné takové studio, které je na rohu právě Vinohradské a Balbínovy, které vysílá vlastně do ulice, takže toho programu bude strašně moc a tuším, že ještě právě ve foaje na Vinohradské 12 odpoledne mají i zpravodajské stanice svůj program představení moderátorů, takže opravdu si myslím, že ten program je pestrý, je nabitý a každý si tam najde to svoje.
0: Já si dovolím ještě jednu otázku, ty jsi zmiňoval ten kreativní koutek skříka Hajaji a já jsem slyšel, že možná přijde i Hajaja.
1: Přijde Hajaja.
0: Prosím tě, kdy se z toho možná stane určitě?
1: Kdy se to stane? Jako časově?
0: Ne, kdy se z toho jako možná přijde Hajaja, stane určitě přijde Hajaja.
1: Jo takhle, no já si myslím, že Hajaja přijde, on byl včera i na Světu knihy, tak by měl přijít a bude tam s námi někdy zhruba od té 10. hodiny třeba do té 15., 16. A my ho musíme totiž, Petře, naučit jednu podstatnou věc, protože ty rozhlasovou budovu znáš, a je velmi spletitá, jako i já rozhlasák, už možná 15, 16 letý se tam občas ztratím. My toho Hajaju musíme naučit, kudy bude na dní otevřených dveří chodit. Tady se nám jako nestratil.
0: Vlastně byla by to ale zajímavá taková legenda, jo, z zítřejšího dne otevřených dveří. Ztratil se nám Hajaja.
1: Najděte Hajaju, ale ono tím, že ty maskoty máme jako ten kostým, máme dvakrát, tak máme dva pokusy.
0: Jo, máme dva maskoty, případně můžete Hajaju potkat hnedka dvakrát.
1: No, ale ten je na Světu knihy, bych řekl, ten druhý, ale to nechci teďka jako to, ale máme dva ty maskoty, doufám, že se nestratí, protože za prvý je nepřehlédnutelný a za druhý by to byla ohromná škoda. Já jsem si ten kostým vyzkoušel a myslím si, že i naši posluchači, kteří dorazí, tak si na něj můžou šáhnout, plácnout si s ním a myslím si, že je to zkrátka bude bavit.
0: Zní to skvěle, já se na to moc těším a tobě, Adame, moc díky za pozvánku. Měj se krásně, ahoj.
1: Naslyšenou a zítra se všemi na viděnou, kteří dorazí. Měj se hezky, Petře, děkuju.

0: Ani dneska nechybí zvídavec, dneska mimo jiné o tom, jak kočky používají Jacobsonův orgán a hlavně, co to je, tak přeju fajn poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Jacobsonův orgán, nebo taky vomeronazální orgán, je součástí smyslového ústrojí nižších obratlovců, ale i některých savců. Dobře vyvinut je hlavně u plazů a hlodavců. Díky němu živočich pachy přijímá i ústní dutinou. A třeba právě u plazů jde o hlavní orgán čichu. Celkem vyvinutýho ale mají i koně nebo kočkovité šelmy. Pojďme se zaměřit na to, jak to mají konkrétně kočky, které může mít někdo z vás doma a zjistit, jestli ho vaše kočka vážně používá. Jacobsonův orgán se skládá ze dvou slepě zakončených výklenků. Je ve spodní části nosní dutiny a otevírá se v horní části úst, těsně za horními řezáky kočky. Na sliznici je množství čichových receptorů, na které navazuje vomeronazální nerv, který odvádí vzruchy do speciální části mozku. Mohli byste si třeba všimnout malé skvrnky připomínající klíště, když kočka zívá. To je Jacobsonův orgán. U kočkovitých šelem, ale i u koní tento orgán navíc zachytává pachy související s rozmnožováním. Způsobuje reakci Flemenův reflex. Ten vypadá takhle. Zvedání horního rtu, částečné otevření úst a ukázání předních zubů. Grimasa usnadní zavádění vzduchu a přenos pachových částic do tohoto orgánu. Říká se tomu taky flémování. Běžná dýchací cesta se přitom uzavře a místo toho dochází k nasávání vzduchu trubicemi umístěnými za řezáky. Kočky se u toho někdy olizují. Celková grimasa je vážně trošku legrační. Díky tomuto orgánu skrytému v ústech to kočce pomůže zpracovávat informace o jiných kočkách a místech na základě vůní. Kočka zjistí, jakého pohlaví je procházející kočka, kolik jí zhruba je, jestli je přátelská nebo hrozba. Taky orgán souvisí se sexuálním instinktem a aktivitou. Nejsilnější je u nekastrovaných kočičích samců. Možná se vám tenhle díl zdal trošku složitý, hlavní zprávou ale je, že mezi tlamičkou a nosní dutinou má vaše kočka zvláštní orgán. Schválně se na to zkuste zaměřit, až se váš kocour nebo kočka příště začne věnovat flémování. Můj milí zvídavci, pokud chcete o Jacobsonově orgánu někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí, už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

Olka, kluci, ještě pár informací k tomu zítřejšímu doprovodnému programu, protože ten chystají i další stanice mimo Rádia Junior, třeba Radio Wave, které připravuje speciální vysílání, během kterého bude zvát návštěvníky do svého studia a hrát písničky na přání. Samozřejmě svůj program připravil taky Radiožurnál. Ve studiu S2 se můžete těšit na setkání s jejich moderátory. Od 13 hodin to bude setkání s moderátory zase Českého rozhlasu Plus. A od 14 do 15 to bude pak pořad host Radiožurnálu. Bude to takové setkání a beseda s Liborem Boučkem a Janem Pokorným, po kterém bude následovat také krátká autogramiáda. Co se mi hodně líbí, tak je program Radiožurnálu Sport. Ten totiž pozve do nahrávacího studia S2, kde se z vás stanou sportovní reportéři a vyzkoušíte si, jaké je to komentovat takový legendární hokejový zápas, jaký se odehrál na zimních olympijských hrách v Nagano v roce 1998, kde, jak si asi pamatujete, nebo lépe řečeno, kde, jak jste asi slyšeli, získala Česká republika tehdy zlatou medaili, takže opravdu unikátní okamžik českého sportu. Já si myslím, že spousta lidí se domnívá, že dělat sportovního reportéra je snadné, ale ono to tak fakt není. Abyste rychle reagovali na všechno, co se na tom ledě děje v reálném čase a nezamotali se do toho, neustále věděli, který hráč je který. Je to neskutečně těžký, neskutečně. A vždycky, když poslouchám nějaké takové utkání na Radiožurnálu Sport, tak si říkám, že ty moderátoři musí být opravdu jako hodně vyčerpaní. Vyzkoušejte si, jaké to je právě s Radiožurnálem Sport v S2, a to od 3 hodin právě zítra. No a co bych vám ještě tak k tomu zítřku řekl, na místě bude také nadační fond Českého rozhlasu, který představí své dlouhodobé projekty, a to Světlušku a Ježíškova vnoučata, ale třeba i jednorázové sbírky, kterými od roku 2000 pomáhá lidem se znevýhodněním. Tak třeba i takový program je na vás zítra na dní otevřených dveří Českého rozhlasu nachystán. Pojďme si dát ale třeba ještě něco od Bruna Marze. Somewhere on Broadway.

0: Ahoj. Víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který tip zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Holky a kluci, ještě pro vás mám jeden zajímavý příběh, který se pojí s dnešním datem. Dneska je to 140 let od chvíle, kdy americký lékárník John Stitt Pemberton prodal první sklenici svého nápoje, později nazvaného jako Coca-Cola. Příběh Johna Stitta Pembertona začíná v roce 1865 během americké občanské války. On tehdy utrpěl v bitvě o Columbus vážné zranění šavlí a aby přežil tu nesnesitelnou bolest, tak ho lékaři začali léčit morfinem. On si na této látce, která je drogou, vlastně vypěstoval lehko závislost. Což jako lékárník si to uvědomoval a zoufale hledal lék, který by ho zbavil bolesti i touhy po morfinu. A ve své laboratoři v Atlantě tak začal experimentovat s exotickými přísadami. Zejména s listy jihoamerické koky a africkými kolovými ořechy, které byly známé svými povzbuzujícími účinky. No a prvním úspěchem byl alkoholický nápoj, nazvaný Pemberton's French Wine Coca, což byl takzvaný jako všelék na nervové potíže a únavu, který si rychle získal oblibu. Ovšem, zasáhla do toho vyšší moc. V roce 1885 Atlanta zavedla přísnou prohibici, tedy zákaz alkoholu, a tak lékárník musel ze své receptury okamžitě odstranit víno. Nahradil ho hustým sladkým cukerným syrupem a prodával ho tentokrát jako léčivý tonik na žaludek a bolesti hlavy. No a ještě jednou v tomhle příběhu sehrála velkou roli náhoda. A to, když jeden z lékárníků omylem dolil syrup sodovkou. Vznikl tak osvěžující, šumivý nápoj, který zákazníky okamžitě nadchnul. Jenomže zatímco popularita tohoto nápoje rychle rostla, tak Pemberton se z té závislosti na morfinu nedostal, spíš ho ta závislost finančně i fyzicky zničila. Nakonec musel rozprodat podíly ve své firmě a dokonce i samotná práva na tajnou recepturu. No a pouhé 2 roky po svém geniálním objevu John Stitt Pemberton umírá. A to vlastně aniž by tušil, že zanechal světu recept na jeden z nejslavnějších nápojů v dějinách lidstva. Tak i takový příběh se pojí s tím dnešním datem, s 15. květnem. Teď už Leny a Lithium.

Holka, kluci, naše dnešní společné ráno je téměř u konce. Já vás jenom stihnu pozvat na následující program. Jako vždycky malá pohádka už za chviličku, taky Ušonova pohádková školka od 9. Ale speciální pozvánka dneska na Klub Rádia Junior, který bude s Jirkou Kohoutem, a hodně mě zaujal dnešní host. Bude to Adéla Měrková, akrobatická skokanka na lyžích. Jejím trenérem je mimochodem olympijský šampion Aleš Valenta. Ona sama s akrobací začala teprve před 4 lety. Dříve se věnovala gymnastice a od loňska lyžování kombinovala s parkourem, ve kterém je bronzovou medailistkou z mistrovství světa. Přitom akrobatické skoky tak v této disciplíně reprezentovala na olympiádě jako první Češka po 16 letech. Já si myslím, že těch témat k rozhovoru bude opravdu hodně. Tak rozhodně poslouchejte dnešní Klub Rádia Junior s Jirkou Kohoutem od 17 do 18 hodin, do 20 hodin večer. Přátelé, ode mě všechno. Posílám závěrečný song a těším se na vás zítra. Den otevřených dveří Českého rozhlasu Rádio Junior nebude chybět. Tak snad přijdete. Doufám, že jo. Těším se na vás. Čus, ahoj.

0: Na rohu naší ulice, v domě číslo 5, přesně tam, co stojí samoobsluha u krále, se schylovalo k bouřce. Ale vedoucí pan král zatím nic netušil. Nákupní košíky stály vzorně seřazené u vchodu, rytíř na nuk špejlička jako obyčejně držel stráž u okna, stará pokladna Hedvika přepočítávala prázdné lahve a na jejím místě seděla úplně nová pokladna Kalkulka. Nikomu z nich, až na pana krále, nebylo do řeči.
1: Zdá se, že všechno je v nejlepším pořádku. Můžeme tedy otevřít.

0: Tak, naše milá kalkulinko, čeká tě první zatěžkávací zkouška. Dej se do počítání.
1: Ale, pane králi, já nemohu.
0: Proč pak bys nemohla? Jen hlavu vzhůru, žádné strachy, však ty to zvládneš.
1: Opravdu, nejde to. Ztratila jsem i všechna čísla.
0: Cože? Slyším dobře?
2: Slyšíte úplně správně, pane králi. Číslice jsou prostě fuč.
0: A to mi říkáš jen tak, vrchní košíku Pepíku? Právě ty, který má hlavní dozor nad celou samoobsluhou?
2: Co mi zbývá? Asi se jim u nás nelíbilo. Sebrali se a utekli.
0: Co pak číslice mají nohy?
2: Nevím.
0: Ale já vím, že je nemají. Tak kde jsou?
2: Těžko říct.
0: Ani ty o nich nevíš, rytíři na nuku. Držíš tady přece stráž.
3: Nevím dočista nic, pane králi. Místo hlídání jsem totiž přemýšlel.
0: Přemýšlel jsi? A o čem?
3: Jak pomoci pokladně Hedvice.
0: Proč Hedvice? Vždyť ti nikdo neubližuje.
3: U prázdných lahví se jí nelíbí, chtěla by zpátky.
0: Ale, to jsou mi novoty. Kalkulka nemůže počítat?
3: Ne.
0: Hedvice se zase u lahví nelíbí?
3: Ne.
0: Číslice utekly?
3: Ano.
0: Máte snad ještě nějaké překvapení?
2: Taky chybí Bajo.
0: Bajo? Tak žvíkačka Bajo, říkáš Pepíku?
2: Bajo?
0: A chybí?
2: Ano.
0: Nanuku, kam zmizela?
3: To bych moc rád věděl. Mám na ní pořádně spadeno.
0: Ale nevíš nic. Samozřejmě, nikdo nic neví. Ale já to takhle nenechám. Kde pak? Košíci, k rozjezdu připravit. Každý kout prohlédnout, prosmejčit, propátrat. A to hned.

0: Ne, ne, dneska se žádné cinkání nekoná. A cinkat se v naší samoobsluze už nebude, protože zůstaneme bez pokladny.
1: Bez pokladny?
0: Už to tak vypadá. A protože samoobsluha bez pokladny být nemůže, brzy nám ji zavřou a potom možná i mě.
1: Ale vy, pane králi, přece za nic nemůžete.
0: Jo, Nanuku, to máš tak. Když je někdo vedoucí a král k tomu, musí držet žezlo pevně v ruce. Jak se mu vymkne, je pokralování.
1: Nebude, pane králi, to vám přísahám, na svou rytířskou čest. A kdyby vám snad někdo chtěl ublížit, probodnu ho špejličkou, jakože se Nanuk Špejlička jmenuju.
0: Dobrá, dobrá, ty náš malý hrdino. Radši bychom ale měli najít tu zpropadenou žvíkačku. Hej, vrchní košíku, Pepiku.
2: Zde, pane králi, hlásím, že právě dorazil poslední košík z okružní jízdy, ale Bajo nikde není, vypařila se.
0: To mi ještě scházelo. V naší samoobsluze chybí zboží. Nedá se nic dělat, vrchní košíku, Pepíku. Stáhneme rolety a typově na dveře cedulku inventura.
3: A tak se začalo v samoobsluze u krále pěkně od začátku. Košíky přivážely zboží, pan vedoucí je kontroloval, přepočítával a propočítával. Nejdřív přišly na řadu mléčné výrobky, potom uzeniny, pečivo, sýry, cukr, mouka, špagety a další balíčky i krabice.
0: 20krát sůl, to máme... To máme... Kde pak... Jsem už unavený a tohle počítání je ošemetná věc. Udělám chybu a celá inventura je na draka. Že by za mě někdo počítal? Ale vždyť to je Hedvika.
4: Moc ráda bych vám pomohla, pane králi. Stejně je zavřeno a s prázdnými lahvemi nikdo nepřijde.
0: Vlastně máš pravdu, jenže můžu se na tebe spolehnout?
4: Jako za starých časů, pane králi. Jsem zase úplně v pořádku. Tu mou nemoc stejně zavinila živíkačka Bajo.
0: Zase Bajo. Jen co ji najdu, já ji potrestám. Ta se bude divit. Kdo ví, jestli si nezařádila i mezi číslicemi naší kalkulky. Vždyť ani rytíř Nanuk ji neuhlídal.
5: Stojím tady ve zbroji, připravený k souboji. Pozor, pozor, pozor. Třeba je to k nevíře, já s odvahou rytíře hrdě tasím svoji zbraň, nebezpečí zažehnám. Ha. Pozor, pozor, pozor. A tou zbraní maličkou, svou dřevěnou špejličkou, probodnu bez mnoha řečí každé velké nebezpečí. Aha. Pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor, pozor.
6: Nanuku, hej, ty zmrzlinový rytíři, nech toho pozor a radši mě poslouchej.
1: Bajo, že jsi to ty?
6: Samo sebou. Potřebuju pomoc.
1: Zrádcům nikdy nepomáhám.
6: Ani své kamarádce?
1: Nejsi moje kamarádka. Podívej, co zla si napáchala. Kvůli tobě se dneska neprodává. Kvůli tobě je pan král rozlobený. Všichni tě hledají.
6: Ať si hledají. Nenajdou mě. Ani ty mě nevidíš.
1: Nevidím, ale jen co tě zahlídnu. Probodnu tě špejličkou.
6: Neprobodneš, protože mě nenajdeš. Nikdo mě nenajde. A všem vám ještě ukážu, co umím. Stejně jako jsem to předvedla Hedvice i té nové pokladně Kalkulindě.
1: Tak to ty, Bajo, máš na svědomí její číslice?
6: A kdo jiný?
1: Přiznej se, kam jsi je schovala?
6: Nikam. Jednoduše jsem je... vygumovala. Čísla zmizela a už se nikdy neobjeví. A já taky ne. Umím se totiž dělat neviditelnou.
1: Jen se nevytahuj.
6: Haha. A co by ne? Jsem přece žvíkačka.
3: Ať se Nanuk Špejlička rozhlížel na všechny strany, ať kulil oči sebe víc, žvíkačku Bajo neviděl.
1: Že by se opravdu stala neviditelnou, to se mi nezdá. Musím se někoho zeptat.
7: Ach, jich ouvej, moje číslička, kam jste jen mohla zmizet?
1: Nazdar, Kalkulko.
7: Ahoj, rytíři.
1: Kalkulko, mám dotaz.
7: Prosím, ale já jsem spíš přes počítání, než přes vyptávání, i když teď už také ne.
1: Může se žvíkačka značky Bajo proměnit ve žvíkačku neviditelnou?
7: Neviditelná žvíkačka? To jsem nikdy neslyšela.
1: Bajo je lhářka, určitě lhala. Bajo, jo, teď to vím, jistě. Ale počkej, v jednom asi měla pravdu.
7: V čem?
1: Říkala, že tvé číslice zmizely proto, že je vygumovala.
7: No tohle, tak já zůstanu bez číslic. Ach, jich ouvej.
1: Kalkulko, mám nápad. Moje rytířská špejlička stejně zahálí. Nikoho jsem s ní neprobodl a nejspíš to ani neudělám, ale udělám něco jiného. Já ti s ní ta čísla znovu namaluju.

0: Co to slyším? Kalkulka je zase v pořádku.
1: Rytíř Nanuk špejlička mi pomohl. Už zase mohu počítat. Jenom cinkání mi nejde.
2: Nic to není, kalkulko. Poslouchej.
1: Je, tobě to jde, Hedviko. Já to tedy zkusím.
2: Vždyť už cinkáš jako zkušená pokladna.
1: Opravdu?
0: Cinkáte báječně, ale počítáte ještě líp. Myslím, že si vás tu nechám obě dvě. Aspoň se k nám zákazníci jen pohrnou.
2: Takže nemusím zpátky k láhvím.
0: Nemusíš, Hedviko. A co ty na to, vrchní košíku Pepíku?
3: Prima, hlásím, pane králi, že všechno zboží je zpátky na svých místech. Nic nechybí.
0: Ale chybí. Kam se jen ta žvíkačka Bajo poděla? Kvůli ní nemám v prodejně pořádek.
3: Pane králi, vy nemáte kapesník?
0: To se ví, že mám. A nejen kapesník. Podívejte, co jsem našel.
4: Bajo.
0: Vždyť se ta zlobivá žvíkačka schovala do mé kapsy. Teď už je mi jasné, Bajo, jak tě potrestám.
5: A jak?
0: Nech se překvapit.
6: Pan vedoucí král vzal neposednou žvíkačku, strčil ji do pusy a pak udělal tu největší práskací bublinu pod sluncem. A Bájo, ta splaskla jako bublina. Ale chutnala prý královsky.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Můžu mít doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort? Můžu jít později spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prach?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem do...

0: můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

0: Bubákové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

na něm rádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: ahoj holky, ahoj, ahoj všichni, vítejte v mé, tedy u Šounově, pohádkové školce, tak už jdeme.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šounově.
0: Já mě nezdržuj holky a kluci, dneska spolu vyrážíme na jedno super bezva úžasné místo.
1: Víš co u Šoune, já myslím, že by to mohla být naše dnešní hádanka.
0: No tak dobře. U Šounova hádanka.
1: Holky a kluci, nastražte uši a uhádněte podle zvuku, kde to jsme.
2: Židoky si kupujte předěme jízdy na dvojité, ano, žetony si kupujte na dvojité jízdy.
0: Tak teď už můžeme zpomalit, protože jsme tady. Taky to tu máte tak rádi jako já. Holky a kluci, pojďte, řekneme to zase společně, jo? 3, 2, 1, jsme na pouti!
1: Paráda, holky a kluci, zase jste to uhádli. Tak a teď kam se vydáme nejdřív? Do strašidelného domu? Nebo na kolotoč? A nebo na zmrzlinu?
0: Nejdřív na kolotoč, hurá! Je super! No to je ale všechno úplně rozmazaný. Teď se mi točí hlava.
3: Mě taky. Kolotoče jsou super.
0: Já to se celý motám. No a tak co teď?
1: Což takhle písnička, která se jmenuje Houpačka a jo, zmrzka.
0: Jo, tak to je skvělý nápad. Aspoň se rozmotám. Písnička.

0: ráda. Ty jo, na pouti je to super. Kdybych tak neměl rád kamarády v rádiu, jdu hned bydlet na pouť.
1: A bydlel bys ve strašidelném domě?
0: Myslím, že asi ne. Jsem totiž strašidílko, rozhlasové, roztomilé a strašidelné mocné.
1: To já vím, už jsme to zkoušeli několikrát a děti se tě nebojí, viď?
0: No, právě. Tak jako já jsem teda moc rád, jo? Já se moc nehodím do strašidelného domu, ale třeba bych mohl mít oranžovou maringotku.
1: Aha, a co je maringotka?
0: Ušounův překlad z dospěláčtiny. Maringotka, to je, kamarádi, ten malý domeček na kolečkách, který se připojí k autu a můžete si ho odvést kam chcete. A tak přesně si ho vozí i lidi, kteří jezdí s poutí nebo s cirkusem. No a moje maringotka by byla krásně oranžová a třeba bych mohl prodávat lístky na horskou dráhu.
1: Nebo bys mohl hlídat dopravu u autíček.
0: A nebo bych mohl prodávat cukrovou vatu, mňam, mňam, mňam.
1: A nebo bys mohl pouštět návštěvníkům pouti písničky, nebo bys mohl prodávat limonádu.
0: Je, co říkáte, holky a kluci, dáte si limonádu s bublinkama?

0: Holky a kluci, stále posloucháte ušou novou brblání, žbrblání brčkem limonády a taky ušou novou pohádkovou školku.
1: Dneska pouťovou.
0: Jo, už jsme se byli zamotat na kolotoči a teď jdeme a hurá, super, na ruské kolo.
1: No, ale to jsme si ještě neodhlasovali.
0: Ale Jani, jestli vážně nechceš, no tak nejdeme, no je to fakt hodně vysoko. Ono, když se někdo na něco necítí, tak může třeba počkat rok nebo klidně i dva.
1: Já bych šla, anebo nešla. Ale ano, a nebo ne.
0: No taky Jani, tak řekni poslední slovo.
1: Jo, ne. Jdu.
0: Jo, super, kamarádi. Vy si zatím dejte pohádku a nebojte. Já vám to potom povyprávím, jaká byla Jana hrdinka.
1: A to je dobrý nápad.
0: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije Telátko. Protože všechno poplete, říká se mu Telátko popleta. Pozdrav. Jednou šlo Telátko s maminkou na nákup a proti ním šla paní slepice z děťátky kuřátky. Dobrý den, pozdravila maminka Kráva paní slepici.
1: Dobrý den,
0: odpověděla paní slepice.
2: Dobrý den, dobrý den, dobrý den,
0: pípala jedno přes druhé děťátka kuřátka. Jenom Telátko nic. Proč pak si paní slepice nepozdravilo? Zlobila se maminka.
3: A proč?
0: To je slušnost. I lidi, když někam vejdou, pozdraví.
3: Aha.
0: Druhý den šlo Telátko zase s maminkou na nákup a proti ním šla paní Husa. Nezapomeň pozdravit, pošeptala maminka Telátku. A Telátko paní Huse řeklo:
3: Ahoj.
0: Co pak takhle se zdraví dospělí? Zlobila se maminka. Musí říct hezky dobrý den, ty trumbero, pamatuj si to.
3: Tak dobře.
0: Další den potkali pana prase. A Telátko panu praseti řeklo:
3: Dobrý den, ty trumbero,

0: poukáte hušou novou pohádkovou školku. A kdybyste se někdy chtěli fakt hodně zasmát, tak jděte, promiňte, jděte s Janou na ruské kolo.
1: Co pak se ti nezdálo? Jsem se tam nahoře normálně jenom trošku rozespívávala.
0: Jo, vážně?
1: No jasně.
0: Takže a pomoc, a pomoc. Tak to je rozespívání, jo, jo, jo.
1: A proč by nemohlo být?
0: No protože většinou se rozespíváš, No protože většinou se rozespíváváš la la la la la la la la la.
1: Možná, ale mně se to nahoře líbilo, ten čerstvý vzduch, klidně bych jela znova.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, ale Jani, já nemám náhradní uši, vy lidi přeci taky ne, a ten tvůj je kot, by už moje ušiska podruhé nevydržela.
1: Co? Tak promiň, promiň, no.
0: Ale teď já si dělám legraci, nevadí, nevadí, ale jednou to stačilo. Můžeme třeba jít teď, tamhle na tu velkou trampošku, tedy trampolínu.
1: Jo, jo, trampolínu, jsem pro. A pustíme si k tomu další dnešní písničku.
0: Ušou nová písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Jsme na pouti.
1: A já právě dostala od Ušouna perníkové srdíčko. Je.
0: Jo, jo, jo, jen si přečti, co je tam napsáno.
1: Ušoune, tady je napsáno pro největší jekotu.
0: Jo, jo, přesně tak. To sedí, viď? Nechal jsem ti to tam napsat já sám.
1: No, jásej. Přiznávám, je to veselé přáníčko na perníkovém srdíčku. Přiznávám, trošku jsem na ruském kole.
0: Volala o pomoc, že jo, ječela si, jekotala.
1: No, jo, no. A víš co, Ušoune, já pro tebe taky něco mám.
0: No co?
1: 5 žvejkaček a zaspívám ti je.
0: Jo, a to je zrovna moje nejmilovanější.

0: díky, Jani, vážně jsem si pošmáknul, i když to byly žvíkačky písničkové a ne opravdové.
1: To jsem ráda, Ušounku.
0: Holky a kluci, stále posloucháte moje, tedy Ušounovou pohádkovou školku. A schválně, jestli pak víte, co teď?
2: Vím, cvičení.
0: Já jsem se tebe, Jani, neptal, ale dobře, dobře, tedy dobře. Ušounovo cvičení.
1: Tak, holky a kluci, dneska bude samozřejmě pouťové cvičení.
0: Budete mrkat.
1: Připravte si nějakou panenku nebo malého plyšáčka. Prostě a jednoduše hračku, která se vám vejde akorát do ruky.
0: Protože my téhle vaší malé hračce uspořádáme pouť. Pozor, koukejte, já mám autíčko.
1: A já malou panenku a nejdřív půjdou na kolotoč.
0: Vezmeme naši malou hračku do ruky a natáhneme ji a budeme s ní krásně točit.
1: Pořádně se tím protáhneme a hračka si zatím užije kolotoč.
0: Hračka si přestoupí do druhého supráckého kolotoče, do vaší druhé ruky a i tou pěkně zatočíme.
1: Tak, perfektní. A jenom pozor, ať se vám panenka nepoblinká.
0: Jo, z tý zamotaný hlavy, nebo ať se jí nezamotají kolečka, tedy tomu autíčku. No a pozor, teď si vaše hračka koupila lístek na jízdu na obrovy?
3: Tak se pěkně narovnáme, položíme si malinkatou hračku na hlavu a pomaličku kráčíme.
0: Jo, jo, jo, ujděte co největší kus cesty s hračkou na hlavě a dávejte pozor, aby vám nespadla z té hlavy, jo? Opatrně.
1: Je to těžké, ano. Těžké, ale když malinko potrénujete, a juj, už mi panenka spadla.
0: Z toho je vidět, že musíte mít něco, co se nerozbije. Naštěstí ta tvoje je nerozbitná.
1: Já jsem neříkala Ušoune, dejte si na hlavu hrneček, ale panenku.
0: No tak jo, ale pozor, pozor, vidíš, mě to pěkně jde. Chvíli teda, jo?
1: Ale zase ne.
0: No přesně tak, taky mi to autíčko pořád padá, no, no, no.
1: Tak, šlo nám to ale krásně a chvilkami ne, stejně jako kamarádům. Ale víte co vy všichni, dnešní Ušounova pohádková školka už sice pomalu končí, ale vy můžete opatrnou chůzi s malou panenkou na hlavě klidně trénovat dál.
0: Nebo s knížkou, představ si to, to by taky šlo, dát si knížku na hlavu a chodit pěkně rovně. Jo, ale pozor, nezapomeňte nám, holky a kluci, namalovat obrázek.
1: Dneska bychom rádi třeba srdce z pouti, nebo nám namalujte, mňam, cukrovou vatu.
0: Jo, jo, jo, nebo třeba kolotoč. A nebo strašidlácký hrad, a nebo klidně celou pouť.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Jo, oni už budou přesně vědět, co s tím udělat a my už budeme přesně vědět, komu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, jako Ušoun na pouti.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku, která na pouti snad nikdy nechybí.
0: Jú! Ušounova písnička k tanci.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Minutové správy.
1: Hokejové mistrovství světa startuje právě dnes. Letošní 89. ročník se koná ve Švýcarsku a o vítězi bude jasno 31. května. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí město Fribourg. Do zápasu nastupují už dnes večer od 20 hodin a 20 minut proti Dánsku. Jde o tradičně nevyzpytatelného soupeře, který se každý rok postará o nějaké překvapení. Mezi hráči českého týmu se objeví také Matyáš Melovský, pro kterého půjde dnes o první zápas v reprezentaci. V robosoutěži ČVUT zabudovali školáci z Prahy. V této soutěži se týmy z celé České republiky snažili zkonstruovat robota, který nejlépe vyřeší úlohu zvanou Tetris Puzzle. Cílem bylo během 90 vteřin přesunout co nejvíce barevných dílků umístěných na zemi do vyznačených zón. V letošní nabité konkurenci bojovalo 153 týmů, věkově z druhého stupně základní školy. Nakonec zvítězil pražský tým STV ze stanice techniků na Vyšehradě. Dneska je opět oblačno s přeháňkami, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů. Jsem

0: to vůbec možný?
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

koňku, ačkoliv tak krásně skřehota. Řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to je homrekeke,

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

srdce je moje kost, i když je to moje stará, občas na ní mívám zlost. Občas na ní mívám pivku, občas na ní trucuji, u stelu si dole v chlívku a potom tam i nocuji.

Ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

unaví, unaví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Bez bloud ví, bez křídel, pitná voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví.

Grizzly, grizzly, grizzly víc, co je to víc střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku. Pitná nebo užitková, svůj postřeh si kává.

celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior.
1: Nebojte, to je krajta tygrovitá, ta nekouše.

0: se chytá. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej té rybě vyřídit, že chce všechno, rozumíš, všechno.
0: Ryba.

necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla. Chtěla si však stále víc, nebudeš mít tedy nic.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: zprávy.
1: Hokejové mistrovství světa startuje právě dnes. Letošní 89. ročník se koná ve Švýcarsku a o vítězi bude jasno 31. května. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí město Fribourg. Do zápasu nastupují už dnes večer od 20 hodin a 20 minut proti Dánsku. Jde o tradičně nevyzpytatelného soupeře, který se každý rok postará o nějaké překvapení. Mezi hráči českého týmu se objeví také Matyáš Melovský, pro kterého půjde dnes o první zápas v reprezentaci. V robosoutěži ČVUT zabudovali školáci z Prahy. V této soutěži se týmy z celé České republiky snažili zkonstruovat robota, který nejlépe vyřeší úlohu zvanou Tetris Puzzle. Cílem bylo během 90 vteřin přesunout co nejvíce barevných dílků umístěných na zemi do vyznačených zón. V letošní nabité konkurenci bojovalo 153 týmů, věkově z druhého stupně základní školy. Nakonec zvítězil pražský tým STV ze stanice techniků na Vyšehradě. Dneska je opět oblačno s přeháňkami, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na Rádiu Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Bavila by vás pohádka o vesmírném meteoritu a o tom, jak příjemné jsou bublinky ve vodě? Právě teď si to můžete ověřit. Pohádku Gang divokých zvířat napsal Tomáš Dianiška. Režie se v roce 2018 ujal Jakub Doubrava. Účinkují Michal Štěrba, Josef Jelínek, Andrea Mohylová, Vilém Dubnička a další.

0: nyní zprávy z astronomie. Dnes v noci budeme moct na obloze pozorovat meteorický roj. Meteorický roj, též známý jako padající hvězdy, bude nejlépe viditelný od dnešní půlnoci. Počasí. Připomínám, že zítra očekáváme záplavy. Povodeň zasáhne celé území našeho lesa bez výjimky. Zachovejte klid a vše bude v pořádku. Všem zvířatům doporučujeme evakuaci na jakýkoliv vyvýšený bod v okolí. Kopec, horu, vrcholek, stoupák, hromadu, pahorek. Jinak hrozí, že vás záplavy spláchnou jako pavouka hozeného do záchodu. Tolik k aktuálním informacím. Od rozhlasového mikrofonu vás zdraví a za pozornost děkuje Netopír Ray. Naslyšenou. Moment! Vypadá to, že na lince máme volajícího posluchače. To jsme tady dlouho neměli. Netopír Ray, a do studia se mi dovolal kdo? Haló? Haló?
1: Dobrý den, tady Cvrčka. Já bych se chtěla zeptat.
0: Ano, ptej se, Cvrčko, posloucháme.
1: Proč by měl být do záchodu hozený právě pavouk? Víte, pavouci jsou stejný živočišný druh jako já. A mě to uráží.
0: Ale to byl jen příklad. Takový vtip, Cvrčko.
1: No, vtip. Vy jste například netopír, jo? A nikdo se vám neposmívá, že jste Batman?
0: To by se mi líbilo.
1: No jasně, no, to jsem přehnala. Batmanem by chtěl být každej. Ale co třeba myš? Jo, vy netopíři jste takový myši z křídly. Fuj.
0: No dovolte. A na lince už máme druhého posluchače. Tady netopír Ray, kdo tam?
2: Dobrý den, tady myš polní. Mně se teda rozhodně nelíbí, jak se tady v rozhlase vyjadřujete o myších. Za svůj život jsem porodila už 436 mláďat a žádné jako netopír nevypadalo. Podám stížnost na radu pro rozhlasové a transzvířecí vysílání. Se těšte. Kočky, to jsou bestie. Kočky by se měly stydět. Nechápu, jak mohla příroda stvořit něco tak zákeřného.
0: Uklidněte se, Miško! A na lince už máme třetího volajícího. Tady netopír Ray, posloucháme vás.
3: Mňau, to se mi snad jenom zdá. Jak můžete v rozhlase roztrubovat takové nepravdy a očividné lži? Mňau. Napíšu e-mail do africké džungle Organizaci zvířecích národů. Já kdybych tu drzou myš dostala do drápů, vycenila bych tesáky a...
1: Promiňte, myslím, že vaše mozky jsou prťavý jako vlašský vořek.
3: Cvrčko, ukoušu ti všechny ty kadla. Vím, kde bydlíš, v našem lese. A moc dobře znám tu tvoji partičku vtipálků. Cvrčka, bobr a divoký prase. Známá trojka výrostků.
1: Mějte se, matláci, my se jdeme koukat na ty padající hvězdy.
0: Smradí nevychovaný! My pořád vysíláme? Chtěl jsem říct, vy zlá nevychovaná zvířátka. Naslyšenou, papa.
4: Tak to jsme si z nich teda udělali slušnou psinu. Prej, moc dobře znám tu tvoji partičku vtipák. Mňau, Cvrčka, bobr a divoký prase.
5: Jsme slavní.
6: To jsme.
7: Teda já doufám, že to vysílání neposlouchala moje máma. To bych měl průšvih. Dostal bych zaracha a týden bych si musel čistit zuby.
4: ty to máš tak těžký, bobře.
5: Nech si to, jo. Víte, co to je? Používat jako kartáček chlupatou housenku a jako pastu ptačí hovínko.
4: Já si zuby nečistím.
5: Jo, protože žádný nemáš, cvrčko.
4: Co?
5: No, ty sama, hele, pojď sem. Ty sama jsi velká jako jeden můj zubí.
6: Hele, hvězda, padla no hvězda. Jo.
4: To byla určitě jen světluška. Jeden kluk, světlušák, se tu občas potlouká. Má docela hezký tykadla a pevný krovky.
6: Teď zase padá hvězda, vidíte?
4: Ajo.
6: To není žádná světluška tohle.
5: No, to je paráda.
6: Yeah.
5: Šup. A je pryč.
6: Jo.
5: No, kdo ví, kam dopadla? Třeba do Austrálie. Je. A já jsem si ani nestihl nic přát.
4: A co by si vlastně přál, bobříku?
5: Nech si
4: toho. Kratší zuby, aby se ti děcka ve škole neposmívaly.
5: Ale ne, nech toho. Mít velký zuby, hele. Mít velký zuby je super výhoda. Když si chceš například otevřít konzervu, co v lese zapomenou lidi, co? Prasáku? No, nebudeš tomu věřit. Ale na některých z těch konzerv je nakreslený jakoby prasátko. No, co pak to asi znamená?
6: Lidi jsou divní. Třeba vůbec nepochopili bláto.
5: Bláto.
6: Dokonce se jim zdá špinavý a hnusný.
5: No.
6: Jediný, kdo si bláto užívá jako já, jsou lidský mláďata. Hele, ty umějí do bláta skočit a postavit si z něj i malej hrát, nebo blátovej dort. Blátovej dort. Jo, hele, tamhle padá další hvězda. Rychle, přejme si něco.
4: Jo. Ty bláho, to je nádhera.
5: No je, jenomže ta hvězda,
4: co to?
5: Ona padá přímo naším směrem.
6: U svatýho leoparda, utíkejte.
4: Ty bláho, jste v pohodě?
5: No, nevím. Ale já jsem si rozhodně nepřál, aby ten meteorit dopadnul k nám.
6: Je, ale při dopadu vytvořil docela dost bláta.
4: Ne, nedotýkejte se toho. Ten vesmírný kámen na sobě může mít mimozemský bakterie a my bychom mohli zamořit celou planetu.
6: A teď je to jenom obyčejný šutr. To pálí. Chytej!
5: Je. Au. Horký. Chytej, cočko!
4: Ne, mě to neház...
5: Cvrčko, promiň, já jsem tě nechtěl rozplácnout. Nedošlo mi, že ten kámen je větší než ty. Cvrčko, jsi celá?
8: Chudejte to země, nebo se rozprsknu.
5: Jo, počkej.
6: Dej to.
5: Zaber, pomoz mi, nazvedni to. Tady, to vem. Dobrý.
4: Jo, vemte ten meteorit. Třeba se nám bude hodit.
6: Jo, hele, mohli bychom ho vyměnit za spoustu bláta, co?
4: Prase, ty seš fakt čůně.
6: Já?
4: Jo. Jdem spát. Ale domů se mi nechce. Mám toho dost. Lehneme si tady.
6: Aha.
4: Dobrou.
6: Dobrou.

0: Dobré ráno, dobrý den. Posloucháte frekvenci 912 FM. Rádio Kůrovec. Od mikrofonu vás zdraví netopír Ray, který má pro vás aktuální informace o našem lese. Po včerejším meteorickém roji nás dnes čeká další přírodní zvláštnost. Potopa. Nechci vyvolávat paniku, ale... Pomoc! O záplavách jsme věděli, ale vypadá to hůř, než jsme včera říkali. Je to fakt špatný. Já mám štěstí, protože umím létat, ale všem ostatním doporučuji... Utíkejte! Záplavová vlna už se přelila z koryta řeky přes pole, louku i lidskou dálnici a nezadržitelně směřuje do našeho lesa. Očekáváme, že v nejbližších minutách bude celý les pod vodou. Pro ryby výstraha neplatí, ryby mají pohodičku. Pokud tedy nejste ryba, zdrhejte! Díky za pozornost.
1: Mami, ještě chvilku. Nech mě spát. Mamo, nepolejvej mi ty nohy.
2: To studí.
1: Já chci ještě spát, prosím. Co? Co? Kde to jsem? To se mi všechno jenom zdálo. Počkat. Ta voda je opravdická. Někdo něco rozlil? Ne, to by musel rozlejt celý potok.
2: Vstávejte, prase, probuď se ty prase. Svrčko, vstávej. Hej, vstávejte.
3: Co je to, křičíš, hoří snad?
4: Proč mě budíš? Zdálo se mi, že si do nosních dírek strkám pampelišky.
2: Nech pampelišky pampeliškama, koukněte se kolem.
4: U svatýho leoparda.
3: Co tady dělá všecka ta voda? Prasáku, ty ses v noci počůral.
4: No pardon, abych vyčůral tohle všechno kolem, to bych musel vypít bžilionů litrů limonády.
3: Tak co to má znamenat? Já neumím plavat.
5: Já jo.
6: Skoro. Tedy vlastně vůbec.
4: No, když jsme se to učili ve škole, my zrovna jsem chyběl. Poplakovali jsme se a rozmačkávali spolu klíšťata, pamatujete?
3: To bylo. Co budeme dělat? Voda pořád stoupá.
4: Pomoc, já nemám plavky.
3: Za chvíli tady nebude jediný suchý místečko.
2: Svrčko, rychle. Vylez si na moje záda, chyť se chlupu. Tak.
3: Jo, děkuju.
2: Dobrý.
3: Už jsem tady.
2: Drž se. A já zas vylezu na záda praseti, tak počkej. Tak.
4: Je, to je jako masáž. Prostě. Ještě trošku doprava běž.
2: Níž.
4: Doj moc. Jo, tam to je to místo. Ještě.
3: Prase, přestaň sebou tak škubat, nebo všichni spadneme a utopíme se.
4: Jasně, promiň.
2: Počkej, ticho. My musíme něco vymyslet.
4: Já bych věděl.
2: Ne. Ty teda rozhodně ne, prasáku. Ty radši nemysli, jenom stůj, nech to na mě, protože jinak nás to za chvilku zaleje.
3: Koukněte tam, co to je.
2: Kde?
4: Páni, tam. Vypadá to jako obrovský mixer.
2: To jo, u svatýho leoparda to je
6: vodní vír.
3: Na tom místě jsme měli schovaný ten meteorit. Když ho voda zaplavila, vznikla chemicko-turbulentní exoreakce a meteorit pak vytvořil ten vodní vír. To dává smysl.
2: No tak to nevím, jestli tohle dává smysl. Prosím tě, tyhle slovíčka ses jako dočetla v nějakým... Leporelu o fyzice.
4: To je malér. Voda se prostě dotkla meteoritu a ten udělal vír.
3: To jsem se vám právě snažila asi vysvětlit, ne?
4: Jsme v kaši. Já teda mám kaši rád. Hlavně, když ji vaří máma. Ale tohle je jiná kaše, to je zlá kaše. A v ní teď jsme.
2: To voda strašně hučí.

0: Teda. Já.
1: Fíha.
0: Jste v pohodě?
2: Ach, to byl ten nejvíc nejdivočejší tobogán, na jakým jsem v životě jel. Já chci ještě jednou, prosím.
1: Přestaň, prasáku.
2: Hele, cvrčko, nebuď taková nůďo sucharka, jo?
1: Podívejte, kam nás to vyfluslo. Moc daleko jsme se teda nedostali. Pořád je tady spousta vody, hladina stoupá, za chvilku nás to zaplaví.
3: Pomoc! Zachraňte mě, pomoc!
1: Co to? Slyšíte? Odkud to jde?
4: Tamhle, na stromě. Bebeřička. No je v pasti, nemůže se skočit.
3: Pomoc!
5: A jak ti asi máme pomoct, bebeřičko? Koukej, jsme nahraný stejně jako ty.
4: Jo, ale přece ji tam nenecháme. Utopí se.
1: A co chceš jako dělat? Stejně tu veveřičku nikdo nemá rád.
2: Bobře, tvůj ocas?
4: Co?
2: No, tvůj ocas nějak ti vyrostl.
4: Kde?
2: No. Hele, přejel ti ho parní válec.
1: Co?
2: Vy tě placatej jako palačinka.
4: No jo, jak je to možný? Co se mi to stalo? No, mám nápad, rychle. Nasedněte na ten můj placatej ocas. Třeba vás udrží jako mor. Tak šup, naloďovat panstvo. Cvrčko, ty první.
5: Ilop.
4: Tak.
5: Drží, slušný.
2: Jo, no tak já to taky zkusím, moment.
5: Opatrně, ať nás nepřeklopíš.
2: Druhý pas nechtík.
4: Jau, to bolí.
5: Jsi přece prase, že seš tlustý jako praso.
1: Je, dobrý,
4: no.
1: Bobře. To je paráda,
4: jo.
1: Tvůj ocas funguje jako loď.
2: Je, pojďme si zahrát na piráty. Já jsem vždycky chtěl mít pásku přes oko a zahnutej meč.
1: A přitom máš jen pneumatiky, ale guma to není.
4: Počkej.
2: No tak to nechápu.
4: No buď rád, počkejte. My jsme teďko záchranáři. My musíme vysvobodit tu veveřičku.
2: No ale jak? Nikdo z nás neumí plavat a nemáme vesla.
5: Je? Co to je? Prase, co se
4: teda
5: ti to děje s obličejem?
2: Co
4: to jako?
5: Nějak se ti zvětšuje ten rypak.
2: Co?
4: No.
2: A jo.
5: No.
2: Moment, počkat. To je teda pěkně dlouhý. To je dlouhatanánský. U svatýho leoparda mě narostl chobot. Co to má být? Jako prase se sloním chobotem?
4: No to je teda fakt divný.
2: No.
4: Prasáku.
2: A?
4: Zkus ten chobot ponořit do vody a fouknout.
2: Jo.
4: No, mohlo by to fungovat totiž jako lodní motor, víte?
2: No.
4: No, fouchni.
2: No jo, moment.
4: Ještě?
2: Jdu na to.
4: Tak. Tak jedem. My jedeme.
5: Vyrobili jsme loď.
1: Ten lodní vír, který nás vyplivnul, měl zřejmě nějaký podivný vlastnosti a to, že jsme jim prošli, nám darovalo super schopnosti. Jsme super hrdinové. Bobrův ocas slouží jako člun a chobot prasete jako vodní pohon. Musím objevit svoji speciální vlastnost. Stopro mám taky nějakou. Třeba umím očima vyzařovat laser. Hejo! No tak dobře, tak neumím, tak něco jiného. Možná se umím natáhnout jako žvíkačka. Počkat.
4: Táhni. Chytí prase, musíme to
2: snít. Tak já jim vezmu za nožičky, za ty kadla, jo?
4: Super, nepustí. Ne, pustí.
1: Tak to taky ne. Tak co? Určitě umím lítat. Hop.
5: Au.
1: Lítání je stejně nuda.
4: Vlastně.
1: V tom případě musí mít ohromnou sílu, he? Dobře?
5: Cítíš to?
4: Co?
5: Bolí, viď, to je co?
4: Co mám cítit?
5: Drtím záda, ne? To je bolest, viď?
4: No, drtíš mi záda. To mě drtí záda. Nic necítím. Hele, cvrčko. Radši se pořádně drž. Ať z tebe neudělám cvrčka přes palubu.
1: Brďo, to není fér. Prase, bobře, co to má jako být?
4: No.
1: A už nehraju. Já chci taky nějakou super schopnost.
3: Pomoc! Zachraňte mě!
6: Ona mi šáhá už do kuchyně.
4: Klid, madám, už jsme tady. Pojďte, veveřičko.
7: Tu máš, sklouzni se po mým chobotu.
6: Díky. Děkuju, dětka.
4: Dětka, my jsme spíš super hrdinové. Vítej na naší chlupatý lodi.
6: Jo, jo. Hezká. Hele, vím, že mi do toho nic není, ale nedá mi to. Prace, ty máš chobot. A bobře z tvýho ocasí je bor?
4: Jo.
6: A to je teď moderní.
4: Jasně, to prčí.
6: Jako mít super schopnosti.
4: No, my máme na rozdávání.
6: Akorát tady cvrčka, ta mi přijde pořád stejná.
1: No, to teda děkujeme, že jsi všimla. Tobě asi nic neunikne, detektivko, viď? A jakou super schopnost máš ty, co? Žádnou, no tak to je teda smůla.
6: Co?
4: Ejejej, cvrčko.
1: No.
8: Já mám pocit, že tou tvou super schopností
1: No.
8: Bude nepříjemnost.
1: Aha, to je tak, ale tak vtipný.
4: Jo, je, jo, prasáku.
2: Teď mi to došlo.

0: potoka. Je, vylezte si k nám, paní kočka divoká, pojďte. Promiňte, já jsem na vás asi alergický.
1: No, tak to budeš muset vydržet, prasáku. Nebo si přestup.
2: Tak to bylo o fousek. Skoro jsem se utopila. Děkuju vám velice, propadla jsem panice. Packu jsem si zasekla jako hlubá slepice.
1: Takže my jsme teď superhrdinové, co zachraňujou les.
3: Přestaňte se už o tom bavit. Já chci

0: Dobermen.
1: Jo.
0: A Cvrč.
2: Jo.
0: To je škoda, Cvrčko, že nic speciálního neumíš.
3: No, už to mám. Budeme gang divokej

0: Pozor! Padá na nás strom, všechny nás rozmačká!
1: Fuj, voda! Nesnáším vodu.
2: Jo, to byla pecka. Jste v pohodě?
1: Pomoc! Voda mi zničí účes.
3: Myšičky, děti moje, plavte, plavte, musíte plavat. Hrabejte packama.
2: Teda ne, to byl ale fakt velký strom.
4: Vlčko, Vlčko, vidíte někdo naši cvrčku?
5: Vylezte mi všichni zpátky na ocas.
4: Cvrčko, kde se?
3: Děti, no tak lezeme, lezeme.
4: Cvrčko, u svatýho leoparda snad se nic nestalo.
1: To je ta nejpitomnější plavba lodí, jakou jsem kdy zažila.
5: Teda promiň, Peterko, ale jestli jsi nevšimla, tohle není vyhlídková jízda. No. Jste 24 všichni?
4: No nejsme, chybí cvrčka. Cvrčko.
5: Cvrčko? Cvrčko?
4: To je ta alergie na končící srst.
5: Ty jsi vypšíknul cvrčku. Aha, byla zašprajcnutá v tom tvým chobotu.
1: Já jsem celá od tvých nudlí prosáků.
4: Promiň, nechtěl jsem tě smrknout. Byla to náhoda, přísahám.
3: Nemyslím si, že to byla náhoda. Lekla jsem se toho padajícího stromu a přála si být v nějaký schovce a najednou koukám, zjevila jsem se v chobotu.
1: Moment, to vypadá, že se umím přemysťovat. Moje superhrdinská vlastnost je přemysťování. Juhu, teleportace.
3: Dokážu se objevit, kde chci. Tak schválně, sledujte.
2: Teleportace, to teda nevím.
4: Jaký tele?
3: Kde je?
2: Co?
3: Kde? Tady, na zdáre. To je parádička, co? A teď jsem tady.
1: Se přemístit, kam chci. Můžu do Ameriky a přidat se všežravým kobylkám. Tam si najdu nějaký holučního koně a přitom se pořádně nadlábnu. A nebo se přidám k italským cikádám. Se záplavama si poradíte sami, že jo? Já si jdu opalovat páček, jedu na prázdniny minimálně na měsíc. Čus!
4: No a je pryč. No super!
1: Kde to jsem? Tomu říkám velikánská pláž, písek bílý jako pudr, pohodička, ale žádný moře. A docela řídkej vzduch. U všech pavouků, vždyť to není země. Země je tamhle ta malá tečka. Já jsem na měsíci. Co? Když jsem říkala, že jedu na prázdniny na měsíc, myslela jsem přece na měsíc a ne na měsíc. Halo? Halo? Tenhle ten měsíc je pěkně nudný měsíc, jen kulatý šutr na obloze. Muselo se to nějak pomotat. Bubře, prosaku. Utekla jsem od kámošu jako nějaký strašpitel, ach jo, to je ostuda. U všech pavouků, co je to za monstrum?

0: Tady astronaut Major Tom. Volám pozemní základnu agentury pro letectví a kosmonautiku. Nacházím se na povrchu měsíce. Sektor LV426. Potřebuji instrukce. Přepínám.
1: Tady pozemní základna. Mluvte, majore Tome.
0: Zřejmě se mi do kyslíkové bomby mého skafandru dostal jedovatý plyn a způsobuje mi bludy. Určitě trpím halucinacemi. Mám pocit, že před sebou vidím cvrčka.
1: Opakujte, majore Tome.
0: Na měsíčním prachu přede mnou se nachází cvrček. Acheta domesticus.
2: Haló, haló, pane kosmonaute, potřebujeme pomoct. Nedokázal byste zachránit mý kámoše, prosím. Slyšíte mě?
1: Podle našich propočtů a percentuálního hodnocení složení vaší kyslíkové bomby je vše v pořádku. Krevní tlak i funkce vašeho mozku jsou v normě, nejsou to halucinace. Jste si jistý svým pozorováním?
0: Říkám vám, že vidím cvrčka. Sedí tady a kouká se přímo na mě.
3: Co tak čumí?
2: Ha, on se mě bojí, fakt že jo? Ha, hej kámo, o co ti jde? Představ si, že já jsem chtěla na prázdniny a skončila jsem tady. Dobrý, co?
0: Teď se pohnul. Je živý, pohnul se. Je to malý krok pro cvrčka, ale obrovský skok pro zvířata. Čekám na vaše instrukce.
3: Co je? Bojíš se? No boj.
1: Nic nepodnikejte. Opakuji, nic nepodnikejte. Musíme svolat galaktickou radu a domluvit se, co s tím. Třeba se jedná o vysoce nebezpečného cvrčka s ultralaserovým pohledem, který může vyhubit celé lidstvo. Zatím se před tím cvrčkojedním vetřelcem schovejte do meziplanetárního modulu Nostromo 12.
0: Rozumím, pozemní základno. Startuji trysky na mém skafandru a mířím do modulu. O dalším vývoji vás budu informovat.
2: Hej, kamo, kam utíkáš? Počkej, nechci ti ublížit.
3: Možná bych se mohla přemístit do jeho hlavy a ovládnout tak jeho mysl i tělo. Za pokus to stojí, jdeme na to!
4: Co to je? To je nějaká lepkavá a slizká hmota. Já jsem se teleportovala do mozku toho kosmonauta. Teď jsem kosmonautem já. Tomu říkám blízká setkání. Jsem v hlavě kosmonauta, baby. Parádička.
1: Tady pozemní základna. Majore Tome, jak jste na tom?
5: Tady kosmonaut Tom, tady kosmonaut Tom. Mám pro vás velice důležitý vzkaz. Všichni lidi na Zemi jsou pitomečci. Haha, můžete mi políbit. Vy víte co?
1: Tome, připomínám, že náš rozhovor je neustále monitorovaný a přenáší se online na internet. Toto není vhodné chování. A vůbec, co to máte s hlasem? Dávejte si pozor na pusu.
5: Ale tvoje bába, ať si dává pozor na pusu, si můžu dělat, co chci. A můj hlas je totálně v pohodičce. Na-na, na-na, na-na, na-na, letím zachránit náš les na planetu Zemí.
1: Majore Tome, co se vám to stalo? Nemůžete jen tak najednou upustit měsíc. Cena tato mise stála miliony dolarů.
5: Mně jsou prachy ukradený, musím vysvobodit bobra a prase a tu drzou veveřičku a kočku a myš a její děti a vůbec všechny svý kámoše. Kamarádi jsou důležitější než peníze, víš?
1: O čem to pro boha žvaníte? Nikam neletíte. Opakuju, zůstáváte na měsíci. To je rozkaz.
5: To vykládejte, víte komu? Už jsem v raketě, takže vám přeju čauky, mňauky, ahojky. Padám odsaď, uvidíme se na Zemi. Konec přenosu, pac a pusu.
1: Majore Tome, varuju vás, neopovažujte se tu vysílačku vypnout, nebo vás...
5: Sorry, ale víte jak, ten účet za rádiový signál je šíleně drahej. Šetříme, ha. Tak jo. Jak tenhle krám funguje? Co asi dělá tenhle čudlík?
6: Samodestrukční mega výbuch nastane za 5, 4, 3.
5: Stop. Tak, to nebylo ono. Ufík, co třeba tenhle čudlík?
6: Za 230 milionů kilometrů odbočte vlevo.
5: Tak to díky moc, to taky nepotřebuju, že jo? A tady to je START.
6: Připoutejte se prosím, motory za 3, 2, 1, 0.

0: Omlouváme se posluchačům Českého rozhlasu za přerušení pohádky, ale přinášíme aktuální informace. Americká televize CNN právě odvysílala šokující zprávu, podle které na planetu Zemi míří obrovskou rychlostí meziplanetární modul Nostromo 12. Národní agentura pro letectví a kosmonautiku navíc informovala, že modul pilotuje astronaut Major Tom. Agentura dále tvrdí, že Major Tom se, cituji, zbláznil, je úplně mimo, přeskočilo mu. Je to blázen, cáknutý, střelený pako. Konec citátu. Podle fyzikálních výpočtů to vypadá tak, že kosmická loď Nostromo 12 míří přímo do České republiky. Kromě povodní, které právě sužují naše lesy, by se tak jednalo o další tragédii. Český rozhlas Dvojka vám teď exkluzivně přináší rozhovor s ministrem vnitra České republiky. Pane ministře, co říkáte maléru, ve kterém se naše krajina ocitla?
1: Co budeme dělat? Pomoc, co budeme dělat? Jsme nahraní.
0: Tolik oficiální vyjádření našeho ministra. Sami jste asi slyšeli, že panika je na místě. Poslouchali jste aktuální zprávy. Děkuji za pozornost.

0: Tak co? Vidí někdo z vás nějaký ostrůvek?
1: Ne, jde jenom voda. Končím s chobotovým motorováním. Stejně nikam nedoplujem.
0: A kde trčí ta cvrčka? Přece by nám takhle neutekla.
2: Vaše cvrčka se na vás očividně vykašlala. Musíme se zachránit sami.
3: A co ty vaše super schopnosti?
4: No jasně, prazáku. Co kdybys na chvilku přestal vypouštět bublinky a zkusil vodu tvým chobotem naopak nasávat?
1: Ale tolik vody nevcucnu.
4: Zkus to.
1: No, tak dobře, no.
5: Tvůj chobot je jako mega obr velký brčko. No, to je super. Jeď, to zvládneš. Vysaj tu vodu.
1: Ne, to snu a vůbec nemám žízeň.
5: Ne, počkej. Vydrž, představ si, že to je kakao.
1: A tolik kakao v životě vypít nemůžu.
5: Můžeš. Tak si představ, že je to šťáva. Je to šťáva v obří sklenici. Borůvková, je to borůvková šťáva v obří sklenici. Pojď, je to výborně. Ale začínáš se z té vody trochu napukovat, jako balón.
1: A jo, stává se ze mě ještě větší tlustoprd.
5: No, jsi krásný tlustoprdíš. A teď si představ si, že je to bláto.
1: Já mám rád bláto, blátičko. Tak pojď k prasátku, pojď, blátičko.
5: Perfektní, ale ty už to skoro máš. Nasávej. Vysaj to všechno, prasáčku.
2: Nestane se mu něco? Teď už připomíná obrovský chlupatý balón.
5: Jo, neposlouchej. Vůbec jí neposlouchej, kočičandu. Vypadáš výborně. Jsi krásný, nafouklej, jako balónek. Balónky mají všichni rádi. Všichni chceme být balónky. Všichni, ale už jenom pár kapek a celá ta potopa je v tobě. Vydrž to. Jsme přece gang. Rozumíš, vzpomínáš gang, ty pokej zvířat. Krásný.
6: A je to. Pardon, počkat, já letím, kde to má brzdy? Já letím!
5: Jseš frajer, prasáku! Ty jsi to dokázal! Dokázal jsi to, prasáku!
6: Něco musí měla v chobotě. Je a asi kočičí chlup. Je, ale na kočky já mám alergii.

0: Promiňte, to nešlo vydržet.
1: Ty prase jedno, ty si vyprsknul zase všechnu vodu zpátky. Jo.
0: No a jsme zpátky tam, kde jsme byli. V maléru.

0: zavřené vodě. Což ve skutečnosti taky je. Celou situaci budeme i nadále sledovat, ale nevidím to moc růžově. Spíš černě. Ale to neznamená, že nemám černou rád, to se prostě jen tak říká. I růžová, i černá je v pohodě. I fialová je dobrá, žlutá, bílá, modrá, no a vůbec. Nechtěl bych být v jejich kůži. Nebo srsti, nebo kožichu, nebo co to mají ti chudáci na sobě. S napětím sledujeme, jak dopadnou. Děkuji za pozornost a naslyšenou.
1: Já už to dlouho nevydržím. Bolí mě ocas, jak vám dělám tu loď. Jo, jste příšerně těžký.
2: Jasně, Bobr má pravdu. Musíme vybrat jednoho z nás, kdo se obětuje a skočí do vody.
3: Dobře, tak vyskoč ty, prasáku. Seš z nás největší ploušík a Bobrovi se uleví.
2: Ne, já nehraju. Jsem Bobrův dost velký, dobrý kámoš. A bylo by mu smutno, kdybych se utopil, viď?
4: Je mi to jedno. Padejte všichni.
2: Tak hned vypadnou myši. Je jich tady nejvíc. Máma a spousta dětí.
5: Mami, to ne, že ne.
6: Ale, určitě jsme lehčí než tady veveřička.
7: Já?
6: Ať vyskočí ona.
7: Co? Nějaká zmenšenina krysy mi tady nebude říkat, co mám dělat.
6: Ano? Kdo je u tebe krysa? Ty zrzavý kartáči? To jsi přehnala?
7: Co? Teď se na sebe podívej. Tvůj otáz vypadá jako žíjala.
8: Ticho. Držte už obě zobáky.
6: My nemáme zobáky.
2: No tak budeme stříhat kámen, nůžky a papír.
3: Vždyť nemáme prsty. Naše packy vypadají pořád jako papír.
7: Tak si budeme tahat chloupky. Kdo si vytáhne nejkratší chlup, opustí loď. To těžko.
6: Všichni vidíme, že seš chlupatá, jak medvědí pod paží.
8: Nestačily by obyčejný tentýky, dva špalíky, ho?
3: To je pro mimina. Já ty myši sežeru a bude po problému. Stejně už mám hlad.
7: Skvělý nápad.
6: Dětičky moje, nedívejte se.
8: Ne, podívejte se. Nahoru.
4: Co to je?
2: To je pták?
3: Ne, to je letadlo.
6: Ne, to je padající hvězda?
4: Ne, to je přece ta kosmická raketa.
7: Cože? Takže jsme přežili potopu, ale nakonec nás už kváří nějaký ufouni?
3: Prasáku, neřvi. Koukni, ta raketa brzdí, nerozmačkána.

0: Kecka, Nazdárek, Decka, hele, co mám, kosmický modul Nostromo 12, to čučíte, co?
1: To teda jo, čumím jak umím. Cvrčko, tu raketu šoféruješ ty? Jak jsi k ní přišla?
0: Normálka, mám to v garáži už dlouho. Taková hodně hustá koloběžka. Uhněte na stranu. Pokusím se tu vodu vysušit těmahle raketovýma ultraplutoniovýma motorama.
2: Cvrčko, ty umíš ovládat kosmickou loď. To je střelený, vždyť máš jen tykadla a pár nožiček.
0: Je to brgačka, kámo. A teď už fakt uhněte, nebo vás připeču jako žádný stehínka.
1: Prasáku, foukni do chobotu, ať se posunem.
2: Jasně, jdu na to.
1: Ještě kousek, tak. Tak co, cvrčko? To by mohlo stačit, ne?
0: To uvidíme. Držte si kožichy, zapínám přídavný ultraplutoniový motory. 3, 2, 1 a půl.
2: Myslíte, že to pomůže?
1: Musí, to je naše poslední šance.
3: To je ale spousta páry. Voda klesá. Vypařuje se.
2: Jeď, cvrčko, jeď. Ještě kousek.
1: Já už to ale nevydržím. Jste příšerně těžký.
2: Cvrčko, ty to musíš dokázat, prosím tě. Jak se utopíme, že jo?
1: Promiňte, kamarádi, nezvládnu to. Já už vás prostě neunesu.
2: Dobře, podívej, voda kolem už začíná bublat, no. Za chvilku se všechno vypaří, vydrž.
1: Promiňte.
2: Jejda, to je ale příjemná, horká koupel. Je, už došáhnu na dno.
1: Cítím tady ovár. Obrovitánský vaně, plný bublin.
4: Já teda vodu nesnáším, ale... Tohle je žůžo.
3: Moje srst bude po téhle proceduře ještě hlubší a lesklejší.
5: Tak, děti, a dýchejte hezky zhluboka, ať vám to roztáhne hrudní košičky. Je to zdravé.
6: Vážení posluchači, vítejte při poslechu dalších aktuálních informací o uneseném raketoplánu Nostromo 12. S naším rozhlasovým mikrofonem jsme se dostali přímo na místo činu. Pomatený astronaut major Tom nakonec do zemského povrchu nenaboural. Místo toho se jeho raketoplán vznáší jen pár metrů nad hladinou místní rozlité řeky. Vážení posluchači, škoda, že to nevidíte. Uprostřed téhle vodní masy se koupou lesní zvířata. Z téhle dálky rozeznávám kance, bobra, divokou kočku a pár hlodavců. Jedná se v skutku o nevšední podívanou. A teď se dokonce zdá, že plameny vycházející z rakety rozlitou řeku postupně vysušují. Skutečně je to tak. Zvířata už stojí na pevné zemi. Voda je pryč. Zůstalo jen bláto. Spousta bláta. Neuvěřitelné. Opravdu neuvěřitelný výkon. Major Tom odletěl z měsíce, aby zachránil jeden český les před povodněmi. Nostromo 12 právě přistává na zemském povrchu. Pojďme se zeptat majora Toma na jeho pocity.
0: Přicházím míru.
1: Co? Kde to je?
2: Já nevím. Kde je cvrčka? Ten kosmonaut ji zašlápnul.
0: Přicházím v míru.
1: Kdo jsi? A proč mluvíš hlasem naší kámošky?
2: Jo.
0: Promiňte, vždycky jsem chtěla vylézt z rakety a říct, že přicházím v míru. To se tak prostě dělá. Viděla jsem to v nějakým hollywoodským filmu.
7: No to jsem já, Cvrčka.
2: To je
1: Cvrčka.
7: Cením v mozku tady toho chlápka. Umím ho ovládat. Jsem člověk. Dospělej člověk.
2: Tak to je síla. Můžeš si dělat, co chceš?
8: No
2: jsi dospělej člověk.
7: No, přesně tak. Můžu si dát trojitou zmrzlinu i v zimě. A nemusím si po sobě uklízet hračky. A můžu si kousat nechty. A před obědem smím sníst celou čokoládu a být celý den na počítači.
1: Na počítači.
7: A můžu se šťourat v nose. Hala.
1: Ne.
7: Chcete někdo mýho... holuba?
2: Já chci.
1: Počkej, prase. Páni. Cvrčko, ty jsi člověk?
6: Majore Tome, právě jste předvedl velice riskantní manévr. Přistál jste na zemi vesmírnou raketou a přitom zachránil les před potopou. Jak se vám to povedlo?
7: Vyhlašuju blátovou bitvu.
6: To se mi snad jenom zdá. Major Tom právě háže bláto po ostatních zvířatech. A oni mu to vracejí. Právě jsem to schytala bahnem do obličeje. Fuj, to je teda kekel. Co se to děje? Co to je? Vážení posluchači, buďte rádi, že sedíte v teple vašich domovů, protože kromě lítajícího bláta nás tady ohrožuje i zemětřesení. Země se chvěje. A z jejich útrop něco vychází, vypadá to, ano, jako malý kámen. Meteorit! Ze země vyšel meteorit a pomalu letí nahoru. Tak to je moci na mě. Končím. Dávám výpověď. Já jsem se asi cvokla. Pomátla. Úplně mi hrabe.
1: To je ten meteorit, který k nám dopadnul, když ho zalila voda, vytvořil vodní vír a daroval nám ty superschopnosti.
7: Letí nahoru. Zpátky do vesmíru. Třeba pomůže jiný lesní civilizaci na jiný planetě.
2: Zmenšuje se mi chobot.
1: No. A mě vocas.
9: A já už nejsem v mozku majora Toma.
8: Kde to jsem? Jak jsem se sem dostal?
9: Doufám, že nebude zuřit, že jsem ho znemožnila před celým světem. Vítejte na zemi, majore Tome.
8: Na zemi? Ale to je zvláštní. Já si pamatuju, že jsem poskakoval po měsíci.
9: A nemyslíš, Tome, že je zvláštní i to, že se právě bavíš s Cvrčkem?
8: No ano, to máte pravdu, to je rovněž pozoruhodné, to si myslím... Aha. S Cvrčkem.
9: Aha.
8: Já si bavím s Cvrčkem.
9: Aha.
8: Ne, to není možný. Cvrčkem, jasně. Cvrčkem. Kde je Nostromo 12? Kde mám raketu? Cvrčkem, pomoc!
1: Cvrčko, ty jsi ale prozradila, že my zvířata umíme mluvit.
9: Prosím tě, jemu už stejně nikdo neuvěří po tom, co dneska utekl z měsíce.
1: No, to je pravda.
2: Chcete někdo mýho holuba?
10: Známí výrostci a drzouni, Cvrčka, Bobr a Prase, se během posledních povodní skutečně vyznamenali. Za odměnu jim svatý leopard až z Madagaskaru poslal speciální medaili za zásluhy. Gratulujeme!

0: ой, круце, ой, окей, ой, ой, ой, ой, všichni, vítejte mé, tedy už Ušounově, pohádkové školce, tak už jdeme.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune.
0: Jo, nezdržuj holky a kluci, dneska spolu vyrážíme na jedno super bezva úžasné místo.
1: Víš co, Ušoune, já myslím, že by to mohla být naše dnešní hádanka.
0: No tak dobře. Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, nastražte uši a uhádněte podle zvuku, kde to jsme.
2: Židovky si kupujte předeme jízdy dvojde, ano, židovky si kupujte na dvojde jízdy.
0: Tak teď už můžeme zpomalit, protože jsme tady. Taky to tu máte tak rádi jako já. Holky a kluci, pojďte, řekneme to zase společně, jo? 3, 2, 1, jsme na pouti!
1: Paráda, holky a kluci, zase jste to uhádli. Tak a teď kam se vydáme nejdřív? Do strašidelného domu? Nebo na kolotoč? A nebo na zmrzlinu?
0: Nejdřív na kolotoč, hurá! Je super! No to je ale všechno úplně rozmazaný. Teď se mi točí hlava.
1: Mě taky. Kolotoče jsou super.
0: Je, to se celý motám. No a tak co teď?
1: Což takhle písnička, která se jmenuje Houpačka a kníž zmrzka.
0: Jo, tak to je skvělý nápad. Aspoň se rozmotám. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ada, ty jo, na poutě je to super. Kdybych tak neměl rád kamarády v rádiu, jdu hned bydlet na pouť.
1: A bydlel bys ve strašidelném domě?
0: Myslím, že asi ne. Jsem totiž strašidílko rozhlasové, roztomilé a strašidelné mocné.
1: To já vím, už jsme to zkoušeli několikrát a děti se tě nebojí, viď?
0: No, právě. Tak jako já jsem teda moc rád, jo? Já se moc nehodím do strašidelného domu, ale třeba bych mohl mít oranžovou maringotku.
1: Aha, a co je maringotka?
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Maringotka, to je, kamarádi, ten malý domeček na kolečkách, který se připojí k autu a můžete si ho odvést kam chcete. A tak přesně se ho vozí i lidi, kteří jezdí s poutí nebo s cirkusem. No a moje maringotka by byla krásně oranžová a třeba bych mohl prodávat lístky na horskou dráhu.
1: Nebo bys mohl hlídat dopravu u autíček.
0: A nebo bych mohl prodávat cukrovou vatu, mňam, mňam, mňam.
1: A nebo bys mohl pouštět návštěvníkům pouti písničky, nebo bys mohl prodávat limonádu.
0: Je, co říkáte, holky a kluci, dáte si limonádu s bublinkama?

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovo brblání, žbrblání brčkem limonády a taky Ušounovo pohádkovou školku.
1: Dneska pouťovou.
0: Jo, už jsme se byli zamotat na kolotoči a teď jdeme a hurá, super, na ruské kolo.
1: No, ale to jsme si ještě neodhlasovali.
0: Ale Jani, jestli vážně nechceš, no tak nejdeme, no je to fakt hodně vysoko. Ono, když se někdo na něco necítí, tak může třeba počkat rok nebo klidně i dva.
1: Já bych šla, a nebo nešla. Ale ano, a nebo ne.
0: No taky Jani, tak řekni poslední slovo.
1: Jdu.
0: Jo, super, kamarádi, vy si zatím dejte pohádku a nebojte, já vám to potom povyprávím, jaká byla Jana hrdinka.
1: A to je dobrý nápad.
0: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Vejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Pozdrav. Jednou šlo telátko s maminkou na nákup a proti ním šla paní slepice z děťátky kuřátky. Dobrý den, pozdravila maminka kráva paní slepici.
1: Dobrý den,
0: odpověděla paní slepice.
2: Dobrý den, dobrý den, dobrý den,
0: pípala jedno přes druhé děťátka kuřátka. Jenom telátko nic. Proč pak si paní slepici nepozdravilo? Zlobila se maminka.
3: A proč?
0: To je slušnost. I lidi, když někam vejdou, pozdraví.
3: Aha.
0: Druhý den šlo telátko zase s maminkou na nákup a proti ním šla paní husa. Nezapomeň pozdravit, pošeptala maminka telátku. A telátko paní huse řeklo.
3: Ahoj.
0: Co pak takhle se zdraví dospělí? Zlobila se maminka. Musí říct hezky dobrý den, ty trumbero, pamatuj si to.
3: Tak dobře.
0: Další den potkali pana prase. A telátko panu praseti řeklo.
3: Dobrý den, ty trumbero.

0: tam nahoře normálně jenom trošku rozespívávala.
1: Jo, vážně?
0: No jasně.
1: Takže pomoc. Tak to je rozespívání, jo.
0: A proč by nemohlo být?
1: No protože většinou se rozespíváš. La.
0: Možná, ale mně se to nahoře líbilo, ten čerstvý vzduch, klidně bych jela znova.
1: Jo, ale Jani, já nemám náhradní uši, vy lidi přeci taky ne, a ten tvůj je kot, by už moje ušiska podruhé nevydržela.
0: Tak promiň, no.
1: Ale teď já si dělám legraci. Nevadí. Ale jednou to stačilo. Můžeme třeba jít teď, tamhle na tu velkou trampošku, tedy trampolínu.
0: Jo, trampolínu, jsem pro. A pustíme si k tomu další dnešní písničku.
1: Už je nová písnička.
2: Nebe je plný záplat, slunce pes uličník pěkně ho zved. Deštníky dostávají závrať, točí se kolotoč slunečník.

0: kluci, posloucháte Ušou novou pohádkovou školku. Jsme na pouti.
1: A já právě dostala od Ušou na perníkové srdíčko. Yeah.
0: Jo, jo, jo, jen si přečti, co je tam napsáno.
1: Ušoune, tady je napsáno pro největší je kotu.
0: Jo, jo, přesně tak, to sedí, viď? Nechal jsem ti to tam napsat já sám.
1: No, jásej. Přiznávám, je to veselé přáníčko na perníkovém srdíčku. Přiznávám, trošku jsem na ruském kole.
0: Volala o pomoc, že jo, je. Čela si je kotala.
1: No jo, no. A víš co, Ušoune, já pro tebe taky něco mám.
0: No co?
1: 5 žvejkaček a zaspívám ti je.
0: Jo, a to je zrovna moje nejmilovanější.

0: díky, Jani, vážně jsem si pošmáknul, i když to byly žvíkačky písničkové a ne opravdové.
1: To jsem ráda, Ušonku.
0: Holky a kluci, stále posloucháte moje tedy Ušonovou pohádkovou školku. A schválně, jestli pak víte, co teď?
2: Vím, cvičení.
0: Já jsem se tebe, Jani, neptal, ale dobře, dobře, tedy dobře. Ušonovo cvičení.
1: Tak, holky a kluci, dneska bude samozřejmě pouťové cvičení.
0: Budete mrkat.
1: Připravte si nějakou panenku nebo malého plyšáčka. Prostě a jednoduše hračku, která se vám vejde akorát do ruky.
0: Protože my téhle vaší malé hračce uspořádáme pouť. Pozor, koukejte, já mám autíčko.
1: A já malou panenku a nejdřív půjdou na kolotoč.
0: Vezmeme naši malou hračku do ruky a natáhneme ji a budeme s ní krásně točit.
1: Pořádně se tím protáhneme a hračka si zatím užije kolotoč.
0: Hračka si přestoupí do druhého supráckého kolotoče, do vaší druhé ruky a i tou pěkně zatočíme.
1: Tak, perfektní. A jenom pozor, ať se vám panenka nepoblinká.
0: Jo, z tý zamotaný hlavy, nebo ať se jí nezamotají kolečka, tedy tomu autíčku. No a pozor, teď si vaše hračka koupila lístek na jízdu na obrovy.
1: Tak se pěkně narovnáme, položíme si malinkatou hračku na hlavu a pomaličku kráčíme.
0: Jo, jo, jo. Ujděte co největší kus cesty s hračkou na hlavě a dávejte pozor, aby vám nespadla z té hlavy, jo? Opatrně.
1: Je to těžké, ano. Těžké. Ale když malinko potrénujete... A, juj, už mi panenka spadla.
0: Z toho je vidět, že musíte mít něco, co se nerozbije. Naštěstí ta tvoje je nerozbitná.
1: Já jsem neříkala, Ušoune, dejte si na hlavu hrneček, ale panenku.
0: No tak jo, ale pozor, pozor, vidíš, mě to pěkně jde. Chvíli teda, jo?
1: Ale zase ne.
0: No přesně tak, taky mi to autíčko pořád padá, no, no, no.
1: Tak, šlo nám to ale krásně a chvilkami ne, stejně jako kamarádům. Ale víte co vy všichni, dnešní Ušounova pohádková školka už sice pomalu končí, ale vy můžete opatrnou chůzi s malou panenkou na hlavě klidně trénovat dál.
0: Nebo s knížkou, představ si to, to by taky šlo, dát si knížku na hlavu a chodit pěkně rovně. Jo, ale pozor, nezapomeňte nám, holky a kluci, namalovat obrázek.
1: Dneska bychom rádi třeba srdce z pouti, nebo nám namalujte, mňam, cukrovou vatu.
0: Jo, jo, jo, nebo třeba kolotoč. A nebo strašidlácký hrad, a nebo klidně celou pouť.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Jo, oni už budou přesně vědět, co s tím udělat a my už budeme přesně vědět, komu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, jako Ušoun na pouti.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku, která na pouti snad nikdy nechybí.
0: Jú! Ušounova písnička k tanci.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna odvážná politička Františka Plamínková. Žili byli jsme už měli spoustu zajímavých dam. A tak určitě víte, že to pro ně v historii většinou bylo daleko těžší se prosadit než pro pány. Mnohdy nemohli studovat, nesměli se věnovat vědě, často za ně rozhodovali muži. Jak čas a staletí plynuli, víc a víc žen se začalo ozývat, že to není fér a chtěli to změnit. Takovým ženám se říká feministky. U nás to byla například Františka Plamínková. Ta se narodila v roce 1875 v Praze, ještě do Rakouska-Uherska. Stala se učitelkou a své povolání opravdu milovala. Dokonce tak moc, že kvůli němu zrušila zasnoubení s přítelem. Proč to udělala? Musela. Možná mi to neuvěříte, ale tehdy se učitelky nesměly vdávat a mít děti. Když po vás někdo chce, abyste neměli žádné partnery ani rodinu, říká se tomu celibát. Když se učitelka rozhodla vdát, musela ze školy odejít. Po svatbě ji měl živit manžel. Vdaná žena neměla zabírat pracovní místo mužům a nezaopatřeným dívkám. Navíc panovalo přesvědčení, že by nestačila zároveň pečovat o domácnost a ještě k tomu učit. Učitelé muži se samozřejmě ženit mohli a z práce za to nikdo nevyhodil. Tenhle zákaz vdaných žen se navíc týkal jen určitých lepších zaměstnání. Že chudé vdané ženy dřely jako švadleny nebo pradleny i s houfem dětí na krku, nikomu nevadilo. Františku Plamínkovou, která měla silný smysl pro spravedlnost, to štvalo. Podle ní si měli být všichni rovni a do chodu státu neměli mluvit jen muži. Aktivně bojovala za to, aby ženy mohly volit a aby se učitelky mohly vdávat. Nakonec se jí to povedlo. Po první světové válce se totiž rozpadlo Rakousko-Uhersko a v roce 1918 jsme si založili vlastní československý stát s prezidentem Masarykem v čele. Františka se dala na politiku a zanedlouho se vyšvihla dokonce na senátorku. Vysnila si krásnou budoucnost plnou vzdělaných, vnitřně svobodných žen, které budou moci mít kariéru i rodinu a bude jim pomáhat moderní domácí technika a kvalitní sociální zázemí, například mateřská dovolená. Neustále se sama vzdělávala, byla pracovitá a uměla skvěle diskutovat. Označovala se za poctivou demokratku a měla úctu k lidskému životu. Odmítala totality a diktatury, protože vedou k popírání lidských práv a svobod. Byla přesvědčená, že demokracie není lehká a vyžaduje od každého snahu se domluvit a vycházet s ostatními. Vysvětlovala to tak, že všichni, celé lidstvo, jsme na jedné lodi, kterou buď budeme společně řídit, anebo se s ní všichni utopíme. V době, kdy před druhou světovou válkou sílil extremismus, Františka odvážně bojovala za základní svobody jednotlivců. Věděla, že nastupující nacismus v Německu nepřinese světu nic dobrého a snažila se před tím varovat. Nebála se dokonce napsat ostrý kritický dopis určený nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi, který si brousil zuby i na naše území. Když nás v roce 1939 nacisté skutečně zabrali, stali jsme se takzvaným protektorátem. Františka měla možnost uniknout a žít v cizině, ale chtěla být se svým národem. Věřila, že pravda zvítězí i proti vojenské přesile, člověk si musí stát za svými slovy a neskrývat se ani v těžkých dobách. Za odměnu byla jako mnoho dalších významných českých osobností zatčena a skončila ve vězení. Po čase ji sice pustili, ale úřady ji dál sledovali. Pak se k moci nad protektorátem Čechy a Morava dostal Reinhard Heydrich. Ten neměl Čechy rád a považoval nás za podřadný národ. Byl to chladný člověk, který neměl s nikým slitování a mohl za mnoho hrůz a lidského neštěstí. Kdybychom byli ve filmu, označili bychom ho prostě za záporáka a padoucha. Pocity byly vzájemné a ani on nebyl u českých obyvatel oblíbený. Když na něj byl spáchán atentát, jak se říká pokusu o zabití nějaké známé osobnosti, nikdo ho tu moc nelitoval. Jenže nacisté se začali mstít a hlava nehlava zatýkat a popravovat i úplně nevinné lidi, kteří neměli s atentátem nic společného. Pro tohle řádění se potom ujalo označení Heydrichiáda. V jejich síti uvízla i Františka, která odmítla atentát veřejně odsoudit. A tak se opět ocitla za mřížemi. Tentokrát však dostala trest smrti. Plamínková často ženská práva hájila i na mezinárodních akcích. Ve své době byla v zahraničí asi nejznámější a nejuznávanější Češkou. Je tedy smutné, že se na ní u nás pak skoro zapomnělo. Její přínos byl opomíjený a běžní lidé je skoro neznají. Historie má hod někdy krátkou paměť.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Šudikuk Jany Richterové.
2: Ahoj, přátelé, vítejte. Je tady další Všudikuk Jany Richterové. Co si dneska probereme? Vydáme se do světa cyklistiky. Mrkneme se na festival Pražské jaro a prozradím vám, kdo vymyslel nejslavnější parfém světa. Chanel číslo 5. Bude taky spousta písníček a určitě se vydáme ještě někam. Takže pozor, začínáme. Ze studia Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudikuková.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a já mám dneska oblíbené téma vůně. Ty nás doprovázejí na každém kroku, i když si to ani neuvědomujeme. Dokážou ovlivnit dokonce i naši náladu, vyvolat radost a někdy nás během chvíle přenést zpátky do dávno zapomenutých okamžiků. Díky svému propojení s mozkem dokáže vůně vyvolat živé vzpomínky i po desítkách let. Jak vlastně lidé vůně objevili? Jakou roli hráli třeba při morové nákaze? Co byl parfémový soud a z jakých nejvíc překvapivých zdrojů pocházejí některé vůně? Na tyhle a další otázky si právě teď odpovíme s Anetou Křesinovou, která už je se mnou ve studiu. Dobré ráno, Aneto.
1: Dobré ráno, přeji všem posluchačům.
0: Tak pojď se podívat do historie, kdy lidé objevují vůni.
1: No už ve starověku si lidé všimli, že při pálení určitých druhů dřeva se uvolňují příjemné vůně. Ty nejprve využívali k náboženským rituálům a řadilo se mezi ně například kadidlo, což je aromatická stuhlá pryskyřice, nebo jalovcové a cedrové dřevo. Tehdy byla práce s vonnými látkami velmi ceněným řemeslem, kterému se často věnovali lékaři nebo jiné vzdělané osoby. Ve starověkém Egyptě se rozvoji vůní nejvíce dařilo v době vlády Kleopatry a říká se, že než královna vyplouvala z přístavu, podaní prý namáčeli lodní plachty do parfému, aby už z dálky bylo cítit, že se královna blíží. K důležitému pokroku pak došlo ve středověku, kdy Arabové výrazně zdokonalili techniku výroby vůní na čistý éterický olej.
0: No ale když mluvíš o středověku, tak o tom se neříká, že by byl úplně voňavý.
1: Rozhodně ne. Středověká a raně novověká ulice občas připomínala spíš stoku, navíc v Evropě řádil mor a věřilo se, že se šíří skaženým vzduchem, který vůně může ochránit nebo zápach aspoň utlumit. Lidé tak nosili malé váčky s bylinami, přikládali si kapesníky napuštěné parfémem k nosu, natírali se vonnými oleji nebo se koupali v bylinách. Takzvaný morový doktor měli v maskách sušené byliny nebo česnek. No a největší obliby dosáhly parfémy na dvoře francouzského krále Ludvíka 15., který nechal dokonce stanovit parfémový soud. Ten rozhodoval, který parfém bude použit na denní a noční nošení a který bude určen na kůži, oděv, nábytek nebo do ventilace. No a manželka Ludvíka 16., Marie Antoaneta, měla zase svého dvorního parfuméra.
0: Já se ti, Aneto, přiznám, že jak mluvíš o vůních, já mám pocit, že nějakou cítím a ty máš určitě na sobě nějaký parfém, já taky, ale teď cítím různé vůně, jenom o tom mluvíš a můj mozek si
1: tak
0: představuje.
1: Ta asociace je
0: přesně
1: hned jasná.
0: Tak, můj mozek funguje úplně neuvěřitelně. V úvodu jsme si ale říkali, že lidé vůně čerpali z mnohdy velmi překvapivých zdrojů. Z jakých třeba?
1: No tak třeba z velrybího trusu, což je hmota zvaná ambra, která zraje v oceánu a působením slunce a soli pak posčase získává specifickou hřejivou vůni. Další zajímavou látkou je bobrovina. Je to vůně získávaná z pachových žláz bobra a ta má zase koženou a lehce vanilkovou vůni. No a poslední zajímavý zdroj vůně, který jsem vybrala, pochází z hnijícího dřeva. Jde o vzácnou pryskyřici, která vzniká ve stromě zvaném akvalária a to ve chvíli, kdy ten strom je napaden takovou specifickou plísní. To dřevo vytvoří tmavou vonou pryskyřici, která je velmi drahá a má hlubokou dřevitou vůni.
0: Mě to docela baví už jenom ty názvy, protože velrybí trus, kadidlo, to mě vždycky přivádělo do záchvatu smíchu, když jsem byla malá a vlastně to nemá tedy s tím trusem vůbec nic společného. Napadá mě, ale můžeme si parfém vytvořit i doma?
1: No jasně, určitě. Podobně jako si můžete vytvořit třeba sliz nebo svíčku, tak můžete i voňavku, ale pozor, v tomhle případě jen za přítomnosti dospělého. A smícháte 30 kapek esenciálních olejů se 70 ml čistého alkoholu a s 25 ml destilované vody. Tu směs necháte v tmavé lahvičce aspoň po dobu 5 týdnů, aby se vůně hezky rozvinula a pak vám vznikne originální domácí parfém.
0: A ty jsi už někdy nějaký originální domácí parfém vytvořila?
1: Zatím ještě ne, ale chystám se.
0: Takže Aneto, příště mi řekneš, jak to voní.
1: Jsme domluvené.
0: Moc ti děkuju za krásný příspěvek a přeju krásný den a měj se dobře, ahoj.
1: Také moc děkuji a přeji krásný den všem posluchačům.
0: Holky a kluci, ve vysílání Rádia Junior byla Aneta Křesinová.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudykuk Jany Richterové a já bych si teďka chtěla vzpomenout na jedno zvláštní výročí. 5. května uplynulo 120 let od chvíle, kdy byl světu představen nový parfém Chanel číslo 5. Představila ho slavná modní návrhářka Coco Chanel, ale vymyslel ho jiný nos. A právě proto jsem teďka zatelefonovala absolvence Ústavu organické technologie z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Na telefonu je Sarah Bešarová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já se nejdřív úplně zeptám osobně. Máte ráda vůně, voňavky, parfémy?
1: Samozřejmě, že mám ráda vůně. Já jsem ten člověk, který si parfém vybírá podle momentální nálady. Takže si každé ráno podle nálady vyberu, kterou vůni zrovna ten den bych si na sebe dala.
0: Čicháte si k různým flakonkům, anebo už víte, mozek už si pamatuje, který ten flakonek bude ten pravý?
1: No, trochu už si to pamatuju samozřejmě, ale když si nejsem úplně jistá, tak si čuchnu k flakonku a rozhodnu se až podle toho.
0: Takže jedna voňavka je třeba na dobrou náladu, tak dneska jsem se neprobudila úplně dobře, přičichnu a může to takhle fungovat?
1: Určitě, vůně vám určitě zlepší i náladu, rozhodně ano. Třeba taková vanilka, tam je dokonce dokázáno, že skutečně vám může trošku jakoby zlepšit náladu. Ale u mě to je hodně i třeba, a myslím si, že u většiny lidí, že mají třeba vůni na léto, na zimu a tak. Podle toho vlastně, jestli je ovocnější, jestli je třeba taková dřevitější a podobně.
0: Vidíte, možná, že když se peče vánoční cukroví a všude voní vanilka, proto jsou lidi takový natěšení a mají skvělou náladu.
1: Ano, ano, máme to tak spojené, tu vanilku pravděpodobně.
0: Lidé chtěli vonět od jak živa, ale jak si vůně vyráběli dřív, třeba ve starověkém Egyptě nebo v Římě?
1: Ano, ano, vůně nás skutečně provází již tisíce let a v Egyptě měli vůně obrovský význam. Oni si je vyráběli jak z květin nebo bylin, to bychom čekali, ale třeba i z koření, z pryskyřic, ze dřeva a podobně. A buď si přímo lisovali oleje, ale především je potom macerovali v těch olejích a tucích a ty potom používali, ty si vlastně mazali na tělo. Egypťané věřili totiž, že vůněmi potěší bohy a že budou tak k bohům blíž. Římané potom ty techniky ještě zdokonalovali a používali vůně pak už skutečně všude, i v lázních, v domácnostech, ale dokonce i na domácí mazlíčky.
0: No tak myslím si, že takový mokrý pes chce trošku navonět. Vy jste říkala, že se macerovali třeba byliny, to znamená, že se vhodili do toho oleje a tam se nechali vylouhovat, vymáchat.
1: Dá se to tak zjednodušeně říct, ano, těch metod je spousta.
0: Jak se vůně vyrábějí dnes?
1: No, dnes právě vůně vyrábíme kombinací těch přírodních extraktů, jestli myslíte přímo parfémy, a dnes už syntetických látek. A používají se různé chemické reakce a procesy, to bychom tady byli dlouho, bylo to by to asi moc odborné, ale třeba zrovna na ty přírodní extrakty tam používáme i destilace, používáme různé extrakce, rozpouštědly podobně. No ale tím, že vyrábíme už i ty syntetické látky, tak můžeme vyrobit třeba i vonné látky, které v přírodě ani neexistují, respektive nemáme je nalezené v přírodě a právě i tady tou přípravou vonných látek a tím zdokonalováním, tou optimalizací tady těch procesů výroby vůní se zabýváme i na VŠHT v Praze.
0: Takže se vlastně může vyrobit něco, co člověk ještě nikdy necítil, co ještě na světě nevonělo. To mi přijde zajímavé. Ale kdo je ten tajemný nos, který vůně vymýšlí?
1: A tajemný nos, to je vlastně výraz pro profesionálního tvůrce parfému. Je to parfumér, je to odborník, který má opravdu mimořádně vyvinutý čich a má roky tréninku. Tito lidé se učí rozpoznávat až tisíce vůní a musí být neskutečně opatrní vlastně na svůj čich. Oni nesmí samozřejmě kouřit, ale nesmí jíst ani příliš kořeněná jídla, musí svůj čich trénovat každý den a třeba když mají rýmu, tak mají smůlu, tak nemohou pracovat samozřejmě. No a když dneska mluvíte o Coco Chanel, tak jedním z nejznámějších nosů, který byl považován za průkopníka té moderní parfumérie, byl Ernest Beau, což byl vystudovaný chemik. A on, protože byl vystudovaný chemik, tak přistupoval k tvorbě těch parfémů vědecky a spojoval to umění, tu krásu parfému s chemií. A byl to právě on, kdo v roce 1921 vytvořil pro Coco Chanel tady ten slavný parfém Chanel číslo 5. A tento parfém byl vlastně revoluční i v tom, že byl první kompletně vytvořený ze syntetických látek.
0: A do dneška se lidem líbí, ale přece mě napadá, když nás třeba poslouchají holky a kluci a někdo z nich by se chtěl stát parfumérem, chtěl by to mít jako práci, povolání, musí na to být nějaký talent?
1: Určitě ano, ale myslím si, že kdyby začali už teď třeba trénovat, tak se to dá určitě vytrénovat, ale nějaký talent tam pravděpodobně být musí. Pokud to někoho ovšem už zajímá, tak tam pravděpodobně nějaké vlohy budou.
0: Kde se všude vůně používají? Třeba na nějakém místě, kde bych to vůbec nečekala?
1: Tak vůně najdete všude kolem nás, jsou samozřejmě parfémy, samozřejmě kosmetiky, samozřejmě čistící prostředky, svíčky. No ale třeba i v potravinách používáme přímo nejenom chuťové látky, ale i ty vonné. A dokonce třeba některé obchody a hotely využívají vůně, abyste se cítili lépe a příjemněji, aby navodili tu správnou atmosféru.
0: Je pravda, že když to někde hezky voní, tak je mi rázem dobře. Ale kterou vůni máte nejradši vy? Vy už jste říkala, že podle nálady, ale máte nějakého favorita?
1: Tak to je pro mě strašně těžká otázka. Já mám vůně opravdu moc ráda a užívám si je. No, tak zmínila bych tu vanilku. Vanilku určitě vždy, tam je vždycky tak zahřeje, ta je dobrá. A mám ráda hodně, hodně květinové vůně. Určitě teď třeba šeřík, jak všude voní, to je nádhera.
0: Může se stát, že vám třeba něco voní, dáte si na kůži nějaký parfém a po chvíli to začne smrdět?
1: Určitě ano. Ten důvod toho bude, že se parfém skládá z několika vrstev. To znamená, že vy třeba nejprve cítíte takzvanou hlavu, což jsou takové lehké vůně, třeba například citrusy. Ty ale když vymizí, tak vám může potom to srdce vůně, což je další tón, další vrstva, tak ta vám třeba nemusí už tak vonět, protože to překryly právě ty lehké vůně. No a pak je tam třetí vrstva a to je základ, ten vydrží nejdéle a to potom bývají třeba ta vanilka nebo to dřevo.
0: No a já mám třeba sestru, jsme si docela podobné, ale když máme jeden parfém a obě ho použijeme, tak vždycky na jedné krásně voní a na druhé, ale no nemůžu to říct jinak, prostě smrdí. Tak to je nějakým složením kůže?
1: Ano, ano, každý máme svoji přirozenou vůni, každý máme jiné pH té pokožky trochu, máte třeba i trochu jinou teplotu kůže. Skutečně je vždycky důležité si ten parfém vyzkoušet na vlastní kůži, nikdy nejenom na papírku a nikdy nekupovat vůni podle toho, že nám něco vonělo na někom druhém, protože na nás to pravděpodobně bude vonět úplně jinak.
0: Takže nekupovat zajíce v pytli, tedy parfém na papírku.
1: Ne, nedoporučuji.
0: A máte třeba nějakou veselou historku z laboratoře, když jste studovala na Vysoké škole chemicko-technologické?
1: No, tak těch historek by možná bylo víc, ale taková edukativní historka, která demonstruje, jak je u parfému velice důležitá koncentrace, kolik toho kam kápneme. Je historka, kdy na jedné straně budovy někdo rozbil baňku, nejsem si už jistá, starou chemikálií, ale na té straně budovy se museli evakuovat kvůli zápachu. Ovšem na druhé straně budovy to krásně vonilo po borůvkách.
0: Vážně.
1: Koncentrace je tak důležitá.
0: Takže skutečně se z velkého smradu může stát i vůně a naopak.
1: Rozhodně ano.
0: Sarah, já vám moc děkuju. Bylo to velmi zajímavé a já si jdu přičichnout k nějaké hezké vůni, možná třeba i u snídaně.
1: Zlepšit si den.
0: Přesně tak. Krásný den z Rádia Junior. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, krásný den i vám všem, nashledanou.
0: Holky a kluci, dneska nám povídala absolventka Ústavu organické technologie z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Sarah Bešarová.

0: Holky a kluci, v dnešním Všudy kuku se vydáme na pražské jaro. To totiž právě začíná. A pozor, za Vltavou nemusíte nutně přijet do Česka. Díky pražskému jaru si vás Vltava letos najde i v zahraničí. Festival klasické hudby totiž plánuje Smetanu v cyklus Má vlast odvysílat na úvod přehlídky do 24 zemí. A úvodní koncert odehraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví v tomto roce své výročí.
2: Popisuje ředitel festivalu Pražské jaro Robert Hanč.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zanechal na Pražském jaru v minulosti výraznou stopu. Poprvé na festivalu vystoupil v roce 1948 a od té doby na festivalu provedl úctyhodných 226 koncertů. A přitom se profiloval jako špičkový interpret soudové hudby a hudby české.
3: Tentokrát se představí pod taktovkou dirigenta Petra Popelky. Dnes jste podepsali také memorandum s českými centry. Z jakého důvodu? Je to kvůli lepší propagaci Pražského jara zahraničí?
1: My chceme jako Pražské jaro sloužit ještě lépe jako ambasador České republiky. Vlastně máme s českými centry mnoho společného. Oni usilují o zlepšování, posilování dobrého jména České republiky v zahraničí. My děláme to též, tak jsme spojili síly. Díky českým centrům poběží například zahajovací koncert Pražského jara na mnoha místech zahraničí. Jednak to bude v kinech, v Londýně, ve Vídni, v Bratislavě, v Bělehradě a v Tokiu. Jednak to bude na facebookových profilech většiny českých center. A v Riegrových sadech připravujeme open air Pražského jara. Tam na velké obrazovce večer poběží právě přímý přenos zahajovacího koncertu.
4: In 20 years the festival will celebrate its 100th anniversary.
2: Na festivalu bude mít také premiéru nový televizní dokument Pražské jaro, okno do světa. V něm připomíná režisér Martin Suchánek také více jak 80 let dlouhou historii přehlídky. V různých překladech uvidí snímek i diváci po celém světě, vysvětluje generální ředitelka českých center Jitka Pánek-Jurková.
5: Taky pro Japonsko už teď chystáme překlad nového dokumentu o festivalu Pražské jaro. Česká centra obecně chtějí pomoct budovat značku Pražského jara v zahraničí, to znamená, bude celá řada doprovodných aktivit, tak abychom přilákali i třeba pozornost médií v těch stěžejních zahraničních teritoriích, aby jsme pozvali více hostů třeba na festival příští rok ze zahraničních odborných sítí nebo právě z mediální sféry.
4: At that time I will be 92 years old. Still younger than the festival.
2: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro začne 12. května a koncerty jsou naplánované až do začátku června. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Přátelé, v dnešním Všudy kuku se opět vydáváme do světa sportu. Proběhneme se mezi cyklisty a jdeme na Bikefest. Vezme nás tam náš sporták Jirka Kohout.
1: Michaela Hajková, programová ředitelka. Procházíme na výstavě v Holešovicích. Je tady spousta vystavovatelů, spousta kol, ale jsou tady i různé dráhy, atrakce. Co se tady všechno dá vyzkoušet?
2: Tak my jsme se snažili, aby tento festival byl úplně pro všechny, takže jsou tady nejenom vystavovatele, ale je možnost i všechny kola si vyzkoušet, půjčit si jakékoliv kolo v testovací zóně, na testovacích okruzích. Máme tady různé adrenalinové exhibice, závody, jak na silničních kolech, tak na BMX kolech, tak i na MTB kolech, a ani program pro děti není vůbec špatný. Máme tady dětské skill centrum, dopravní hřiště, různé soutěže a myslím, že si tady najde zábavu opravdu každý.
1: Jsou tady nějaké speciality pro letošní rok, co se týče cyklistiky anebo i zábavy pro děti?
2: Samozřejmě, máme tady dětské skill centrum, což je taková dráha postavená pro MTB kola a jsou tam zkušení instruktoři, kteří to s dětmi projedou, naučí je základní věci. Pak tady máme dětské dopravní hřiště, které je velmi interaktivní. Máme tady plno soutěží, jsou tady i věci ne pro kola a samozřejmě děti se tady můžou jít podívat na exhibice, my se tady určitě nudit nebudou.
3: Předvíz nějaký velký točo, tak co to bude? 108! 108 na žiletkách a druhá a třetí, tak to je hustý, a čtvrtá. Tak tohle byla naprostá profesořina. Petr Kraus, Red Bull Rider.
2: Tak tady tohle je zóna Bike O'Clock. Je to trialová zóna, což je Damian Sirišky a Ondra Šenk a s nimi jezdí Red Bull jezdec Petr Kraus.
1: Na Bikefestu jsem potkal i Evu Adamčíkovou. Ahoj, Evo.
4: Ahoj, ahoj.
1: Jaký ty vztah máš ke kolu?
4: No, teď už mnohem kladnější. Jako dítě si myslím, že jsem zas tak kladnej neměla, že jsme vždycky jezdili na kole na soustředění a měla jsem dost často blbý kolo, tak jsem z toho byla vyřízená. Ale teď mám dvě superový kola, takže jezdím ráda a zároveň prostě občas na tom kole nechám odpočinout ty nohy. No. To běhání, že jo, každý den pak mě z toho bolej achilovky, tak musím občas i na kolo.
1: No a to mě právě zajímá, co to je dobrý kolo, protože když se tady koukám okolo, tak tady je tolik kol, že by si člověk nevybral.
4: No tak samozřejmě, že každému jako sedí něco jiného. A já mám teda dvě, já mám jako trailový, horský, prostě abych mohla na nějaký trail a takový zábavnější věci, a pak mám gravela, protože na silničku bych to podle mě nezvládla, tak gravela prostě, abych trochu mohla i po nějakých prašných cestách a víc na tu fyzičku, no. A myslím si, že je důležité, aby to bylo i dobře seřízený, takže já vlastně teďka mám Pelse a ten je... Mám totiž svoje jakoby promo model přímo, ten horský, a s takovým special designem, takže to pak jako zase, když člověku se podle mě i líbí ta barva, jo, tak o to líp se ti na tom jezdí, ale myslím, že je nejlepší, jako já vůbec nemůžu nikomu radit, jaký kolo si má vybrat, myslím si, že je nejlepší vždycky prostě někde v obchodě, no, ale podle mě je důležitý vědět, kde chceš jezdit vlastně, a pak podle toho si spíš to kolo líp vybereš, no.
1: Olympiáda skončila velmi úspěšně, ještě jednou velká gratulace, byli jsme u toho. Co plánuješ teď? Teďka máš odpočinek, prázdniny, nebo jak to je pro snowboard krosaře?
4: No, jako většinou, myslím si, že většina těch snowboard krosařů v dubnu máme volno, protože v březnu končí sezóna. A někdo pak ještě jezdí na horách, když je sníh, když jsou to lidi z Alp, že jo, tak tam mají ještě sníh. A v květnu většinou začíná ta suchá příprava na další sezónu. Takže je to na to, že máme první závody v prosinci, tak je to docela dlouhý, ale ono to trvá prostě, no. Jde to rychle dolů. Za ten měsíc zevlení to je člověk hodně rychle dole a pak to trvá díl jako vybudovat, takže začne se posilovna, atletika, právě kolo, nějaká vytrvalost a tak, no.
1: Jak nejraději odpočíváš?
4: Na koních asi a doma. Teďka máme dům se zahradou, takže rejpáním se v hlíně i docela. A no, tak nějak venku prostě trávím čas.
1: Olympiáda je za námi, jak jsem říkal. Další za 4 roky. Co je teďka tvůj hlavní cíl? Sportovní, myslím.
4: No to já nevím vůbec. Uvidím, nechám to plynout a uvidím, co to hodí.
1: Tak děkuju za rozhovor a hezký odpočinek.
4: Děkuju, taky.

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudykuku. Probrali jsme si voňavky, vůně a parfémy. Už víme, jakou roli hrály vůně v morové epidemii a kdo vymyslel Chanel číslo 5. A taky, že některé voňavky mají v sobě cosi jako velrybí hovínka. Nebo alespoň dříve měli. Taky jsme se s Jirkou Kohoutem vydali na Bikefest a víme, kdy si vás najde Vltava. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačí. Teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, všudy Kuková.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

na svět, s žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký práci.

Ne kusy, ale na triango vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

si už nechce ten rubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Jo, ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: Junior.
1: Krásné páteční odpoledne, holky a kluci, 17. hodina je tady, jdeme plánovat víkend, jdeme sportovat, auto trochu chillovat, je tu přeci páteční pohodička Rádia Junior. Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké o víkendu očekávat počasí. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jirka Kohout.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Už v sobotu 16. května odstartuje 59. ročník jednoho z nejslavnějších turistických pochodů Praha-Prčice v České republice. Akce, která má tradici sahající až do roku 1966, každoročně přiláká 10 000 lidí všech generací. Praha-Prčice není jen obyčejný pochod. Pro mnoho lidí jde o každoroční tradici, osobní výzvu i společenskou událost. Známé heslo "obujte si toulavé boty" se za desítky let stalo symbolem české turistiky. Kapitánem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku bude útočník Roman Červenka. Červenka se představí už po 13. na mistrovství světa a překoná tím rekord, který v samostatné české historii stanovil David Výborný. Zahrál si také na 5 olympijských turnajích, včetně únorového v Miláně. Dvakrát se stal mistrem světa. No a jaké bude počasí? V sobotu bude zataženo s občasným deštěm, místy i trvalejším a ojediněle se vyskytnou bouřky. Nejvyšší teploty 9 až 14 stupňů. V neděli polojasno, na východě zataženo a trvalejší déšť. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.

Zapomenout, první písnička, která odstartovala páteční pohodičku Rádia Junior. Většina z vás se už od pondělí těší na pátek. Já se vůbec nedivím, protože pátek to je krásný den, páteční odpoledne, úžasná záležitost, celý víkend před námi. Jak jste si užili tenhle týden, co jste prožili, co vás potkalo, jaký byl týden, pište mi nebo telefonujte na 800 199 199. Stejně tak si můžete volat nebo psát na písničky na přání. Písničky na přání odehraju v 17.30 a 18.20. Mám pro vás připravených pár telefonických rozhovorů na místa, kde se něco děje, nebo o víkendu bude dít a není toho málo.

Asi největší zpráva je tady pro fanoušky hokeje a pro všechny sportovní příznivce, protože začíná mistrovství světa v hokeji 2026. Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku na úvod skupiny B ve Friburku, čelí od 20:20 loňskému semifinalistovi z Dánska. Utkání můžete sledovat na radiožurnálu Sport. A co jsme tady zjistili, Jiří Kalous, asistent trenéra, prohlásil, že čeká nevyzpytatelný soupeř, který na každém mistrovství světa udělá nějaký překvapivý výsledek a zaskočí některého z favoritů. Tak jsme zvědaví, jak to bude dnes. Budeme držet palce ve 2020 Česko-Dánsko.

Pojďme omrknout hitparádu. Mám tady písničku z ní. Píseň se jmenuje Sweet Girl a je od známé mladé zpěvačky Kiary, která je shodou okolností stejně stará jako Radio Junior a její krásných 13 let. Kiarin debutový song se jmenuje Kiary svět a do našeho žebříčku se dostal 3. září roku 2022 a v poslední době naprosto vystřelil na sociálních sítích a má miliony shlédnutí. Tak držme palce, ať se skvěle daří a teď její nejnovější single Sweet Girls, Kiara.

0: Dům dětí a mládeže Ulita chystá na zítřejší den Ulita Fest 70 let spolu. Více nám o této akci prozradí paní ředitelka Domu dětí a mládeže Kateřina Jarošová. Krásné odpoledne, Kateřino.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás, posluchači.
0: Vítejte ve vysílání Rádia Junior a prozraďte nám víc o Ulita Festu, který odstartuje právě zítra, 16. května.
1: Ulita Fest jsme letos opravdu pojali velkolepě jako velkou oslavu toho 70. výročí, které slavíme. Bude od 14:00 a připravili jsme opravdu pestrý program pro malé i velké. Bude tam spoustu hudby, vystoupení, zážitky, ochutnávky z našich činností, z programu, a to opravdu ze všech oblastí, takže si děti budou moct zasportovat. Rodiče si třeba budou moct zkusit věci, které možná se zkoušeli, když byli malí, takže třeba skákání gumy nebo cvrnkání količek a podobně. Ale budou tam i další ochutnávky třeba z těch modernějších věcí, jako je robotika, technika. A dokonce jsme i tentokrát přesunuli kousek táborové základny do parku Krejcárek a tam budou mít takové sezení táborníci, bude tam týpí a bude tam i stezka po fáborkách. Takže opravdu je na co se těšit.
0: A pro koho je tady ten Ulita Fest určen? Je jenom pro návštěvníky Domu dětí a mládeže nebo i pro ostatní?
1: Je určitě pro všechny, kteří si chtějí v sobotu udělat pěkný den, podívat se, co třeba takový Dům dětí a mládeže na Praze 3 dělá, ale i si vyzkoušet zábavné věci a kouknout se a strávit vlastně s rodinou pěkný čas. Takže opravdu pro všechny.
0: Můžete nám takhle ve stručnosti prozradit, co tedy Dům dětí a mládeže Ulita dělá?
1: Tak za těch 70 let, co existujeme, tak se opravdu z malého domečku, který dělal hlavně kroužky a tábory, tak se ta naše činnost opravdu rozrostla. Momentálně máme kolem 300 kroužků pravidelné činnosti, a to jak u nás v budovách, tak i na školách, nebo na nějakých profi sportovištích. A těch táborů máme letos symbolických opravdu 70. No a tuhletu nabídku základní ještě doplňují různé workshopy, aktivity pro školy, únikovky, moderní teď je celkem i dobrodružné hřiště a nebo další programy vzdělávání dospělých a tak dále. Máme komunitní centrum, těch programů je opravdu mnoho a mnoho.
0: No a teď třeba ty tábory, jsou ještě nějaká volná místa a mohou se třeba posluchači přihlásit na nějaký tábor?
1: Zápisy táborů už nějakou dobu jedou, takže některé tábory už máme plné, ale určitě se tam najdou volná místa. Máme těch táborů opravdu hodně, takže třeba na výjezdní tábory, pokud někdo chce, tak určitě se může přihlásit ještě. Děláme různé i pro rodiče s dětmi nebo pro začínající táborníky Můj první tábor, kde si můžou ochutnat, jaké to na táboře je. Takže určitě nějaká volná místa se najdou.
0: Zítra?
1: A zítra právě startuje ještě zápis na nový školní rok, takže otevíráme pro všechny návštěvníky všechny kroužky, které budeme nabízet.
0: To jsem chtěl říct. Zítra právě startují vlastně kroužky na příští rok, takže lidé můžou buď na místě přímo v infocentru nebo na vrátnici, anebo samozřejmě na webových stránkách probrat ty kroužky a podívat se, přihlásit se. Teď mě ale prozraďte, paní ředitelko, v čem je Ulita jiná než ostatní domy dětí a mládeže, protože vy jste opravdu, jak jste řekla, z malého domečku udělala velkou společnost.
1: Je to tak. Není to teda jenom moje zásluha, protože Ulita byla a je vždycky o lidech a nejenom o těch, co tam pracují, ale i o těch, kteří k nám chodí, protože tě nás inspirují a děláme to všechno pro ně. A je to tak, že My jsme v síti asi 330 domečků po celé České republice a jedineční jsme třeba tím, že máme vedle těch klasických pedagogických činností, tak máme i sociální služby, takže jsme opravdu pro všechny cílové skupiny, jak pro děti, kteří chodí na kroužky, tak i pro tu ohroženou mládež, která u nás zase najde podporu.
0: Mně se líbí takové heslo, které jsem našel, že u vás se člověk nemusí podřizovat, aby mohl navštěvovat ulitu. Že ulita není o zdech, ale o lidech.
1: Je to tak, je to tak. A já jsem moc ráda, že pracovníci, ale i děti a rodiče chodí k nám rádi, alespoň to si myslím, protože je tam vídám. I třeba babičky, dědečkové sedí u kávy a čekají na své vnoučata. My se snažíme být opravdu otevření a vytvořit příjemnou atmosféru a příjemné místo, aby se tam každý našel opravdu, co chce, co potřebuje právě. A nejen to vzdělávání, ale i ty zážitky a i tu podporu.
0: Tak a my to zítra můžeme společně zažít, prožít a okouknout tedy od 14 hodin na Balkáně 17A. Je to takhle správně?
1: Ano, ano, přesně tak. V Praze 3 na Balkáně. A nebude to jenom tam u nás v ulitě, ale roztáhli jsme se trošku i kolem, takže budeme na veřejném hřišti na Balkáně i na přilehlém parku Krejcárek.
0: Tak vám moc děkujeme za to, že jste nám představila Dům dětí a mládeže Ulita a pozvala na zítřejší vlastně 70. narozeniny a Ulita Fest. Díky moc a krásné odpoledne.
1: Děkuji všem, mějte se krásně. Shledanou.
0: Hostem pátečního klubu Rádia Junior paní ředitelka Domu dětí a mládeže Ulita Kateřina Jarošová.

Natálie Němcová, tak to jsem já v 17 hodin 26,5 minutky. Za chviličku po skupině One Republic nás čeká vzkazovna Rádia Junior, tak pokud máte chuť na nějakou písničku, anebo už víte, komu byste písničku poslali, komu byste chtěli udělat radost, popřát třeba k svátku nebo k narozeninám, tak neváhejte a pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a nebo volejte přímo do studia na 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička je pro tu jedinou.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Posloucháte vzkazovnu Rádia Junior a je tady další krásný vzkaz, který mi připomněl jednu důležitou věc. Včera jsem sledovala druhé semifinále Eurovize a vím, že do sobotního finále postoupil náš Daniel Žižka se skladbou Crossroads. Můžeme si dát, nebo cokoliv tam máte od Daniela Žižky. Zítra se těším na den otevřených dveří, to je další důležitá věc, ale od té si budeme ještě povídat. Den otevřených dveří Českého rozhlasu a nejenom tady u nás na Vinohradské 12. Ale zítra právě Sylvie navštíví Jihlavu. Prý letos jde do Jihlavy a Žofím a Sofím k svátku vše nejlepší a všem narozeninovým oslavencům a vám do rádia a všem posluchačům. Takže písnička vlastně úplně pro všechny. Tak pojďme si poslechnout tu písničku, s kterou zástupce český postoupil do druhého semifinále Eurovize. Tady je.

Závěrečná písnička je od Aleše, ten by si přál písničku Robinson a nebe. Pro všechny posluchače a pro všechny, kteří jsou rádi, že už je pátek, pohodička a že nemusí vůbec nic dělat.

0: vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: První vzkazovnu pro páteční pohodičku máme za sebou a ta druhá už na sebe nenechá dlouho čekat. V 18 hodin a 20 minut odstartujeme druhou a závěrečnou vzkazovnu pro tento týden. Tak pokud máte chuť na nějakou písničku nebo chcete někomu poslat nějaký vzkaz, tak neváhejte, pište nebo volejte.

0: Zima.
1: V květnu každoročně vrcholí v Česku nejvyšší fotbalová soutěž. Pojďme se proto podívat na rekordy, milníky a zajímavosti České ligy. Samostatná Česká liga se hraje od roku 1993 a od té doby se v ní představilo 35 týmů. Za více než 30 let jsme viděli jak dominanci velkých klubů, tak i překvapivé příběhy. Nejúspěšnějším týmem je Sparta Praha se 14 tituly. Její rival Slavia Praha má titul 8 a třetí je Viktoria Plzeň se 6. 3 tituly získal Slovan Liberec a 1 Baník Ostrava. Z individuálních rekordů zaujme především Milan Petržela. Ve 42 letech stále hraje za Slovácko a na kontě má rekordních 537 zápasů. Nejlepším střelcem historie ligy je David Lafata se 198 góly. Nejvíce zápasů na lavičce odkoučoval známý fotbalový bouřlivák Petr Rada, a to konkrétně 476. Fanoušci jsou pro fotbal klíčoví a návštěvnost ligy v posledních letech roste. Divácký rekord ale stále drží rok 1996. Zápas mezi Zbrojovkou Brno a Slavií na stadionu Lužánky tehdy sledovalo přes 40 000 diváků. Překonání tohoto rekordu zatím bohužel není reálné, protože v Česku chybí dostatečně velký stadion. Od sezony 2018-2019 se liga hraje s nadstavbou. Po 30 kolech se týmy rozdělí do 3 skupin. 6 nejlepších týmů základní části hraje o titul, týmy od 7. do 10. místa o umístění a nejhorších 6 týmů základní části o záchranu. Poslední tým sestupuje přímo, další 2 hrají baráž. Letos zbývají dokonce nadstavby 3 kola a titul už mohla mít od sobotního večera Slavia, která vedla ještě 3 minuty před koncem nastavení nad Spartou 3-2, ale kvůli naprosto ostudnému vběhnutí fanoušku na trávník před závěrečným hvizdem a napadení 3 spartianských hráčů bude tento zápas skontumován ve prospěch Sparty a tím pádem se ztráta Sparty na Slávy 3 kola před koncem nadstavby zmenší na 5 bodů. Třetí je Viktoria Plzeň a o 4. místo a tím pádem o jistotu účasti v evropských pohárech bojují Jablonec, Hradec Králové a Liberec. Na opačném konci tabulky je situace vyrovnaná a o záchranu soupeří Slovácko, Dukla a Baník Ostrava. A vypadá to, že to bude boj až do posledního kola, které je na programu o víkendu 23. a 24. května. Pro Rádio Junior Vojtěch Zimel.
0: Tak a jak už jsem zmínil na začátku reportáže, tak Slavia získala titul v tomto ročníku. No a ještě poupravím, že mistrem ligy se nestala 8krát, ale 22krát.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

0: Ahoj. Víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme.

Kapitán Demo opravdu umí kouzlit a já mám pro vás ještě jednu pozvánku v této hodince. Od pátku do neděle ožije Děčín historickým trhem májovým, který proběhne na nádvoří zámku, v zahradách a na Mariánské louce. Těšit se můžete na rytířské bitvy, sokolníky, historická řemesla i vystoupení místních zborů. Areál bude otevřen v sobotu i v neděli od 10 do 18 hodin.

0: Meteor.
1: A jeho druhá hodinka právě začíná. Od mikrofonu zdraví Jirka Kohout. A než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké o víkendu očekávat počasí. Příjemný páteční poslech.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Už zítra 16. května odstartuje 59. ročník jednoho z nejslavnějších turistických pochodů Praha-Pržice v České republice. Akce, která má tradici sahající až do roku 1966, každoročně přiláká 10 000 lidí všech generací. Praha-Pržice není jen obyčejný pochod, pro mnoho lidí jde o každoroční tradici, osobní výzvy i společnou událost. Známé heslo obujte si toulavé boty se za desítky let stalo symbolem české turistiky. Kapitánem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku bude útočník Roman Červenka. Červenka se představí už po 13. na mistrovství světa a překoná tím rekord, který v samostatné české historii stanovil David Výborný. Zahrál si také na 5 olympijských hrách, včetně únorového Milána, dvakrát se stal mistrem světa. No a jaké bude počasí? V sobotu bude zataženo s občasným deštěm, místy trvalejším a ojediněle se vyskytnou bouřky. Nejvyšší teploty 9 až 14 stupňů. V neděli polojasno, na východě zataženo a trvalejší déšť. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.

No a co nás čeká všechny zítra, tak to je to, že Český rozhlas i letos otevře své dveře do komplexu budov Vinohradská Římská v Praze 2 a do rozhlasových studiích v regionech. V sobotu 16. května se od 9 do 17.30 můžete seznámit s naší nabídkou a prací rozhlasáků, nahlédnout do zákulisí vysílání, natáčení rozhlasových her, setkat se s oblíbenými moderátory a užít si doprovodný program. Prohlídku lze v recepci rezervovat už od 8.30 a poslední návštěvníci si mohou až do 18 hodin prohlížet obrazy v galerii Vinohradská 12. Takže holky a kluci, rodiče i prarodiče, pokud nemáte plán, tak je to jasný, teď už ho máte, 16. května přijďte do budovy Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior. Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior. Ráno v 9 vykopává Petr Ševčík, od 10. hodinky ho vystřídám já, v 11 mě pak vystřídá Evka Sinkovičová a takhle to půjde ráz na ráz. Ve 12 hodin David Janečka, šéf, tedy hudební dramaturg, a Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior. Ve 13 hodin Klára Nováková, od 14 Denisa Kimlova, od 15 Veronika Hajková, od 16 hodin do 17 budou rozhlasové dílny ve studiu. Takže přijďte si to prohlédnout, přijďte si vyzkoušet tu naši rozhlasovou kuchyni, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená, protože na červenou se jede a to je jediná červená, kterou se jezdí občas. My rozhlasáci máme problém na semaforu, protože tam to vnímáme taky tak, že když je červená, tak prostě jedeme. Takže na viděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech. Přijďte za námi, více se dozvíte na webovkách Rádia Junior.

0: 18 hodin, dobrou chuť, pokud právě večeříte. Já k vám k té k večeři ještě přidám jednu zajímavost, nebo ne přesně já, ale Evka Sinkovičová ve svém Zvídavci vám prozradí něco o jednom zajímavém orgánu.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Jacobsonův orgán nebo taky vomeronazální orgán je součástí smyslového ústrojí nižších obratlovců, ale i některých savců. Dobře vyvinut je hlavně u plazů a hlodavců. Díky němu živočich pachy přijímá i ústní dutinou. A třeba právě u plazů jde o hlavní orgán čichu. Celkem vyvinutýho ale mají i koně nebo kočkovité šelmy. Pojďme se zaměřit na to, jak to mají konkrétně kočky, které může mít někdo z vás doma a zjistit, jestli ho vaše kočka vážně používá. Jacobsonův orgán se skládá ze dvou slepě zakončených výklenků. Je ve spodní části nosní dutiny a otevírá se v horní části úst, těsně za horními řezáky kočky. Na sliznici je množství čichových receptorů, na které navazuje vomeronazální nerv, který odvádí vzruchy do speciální části mozku. Mohli byste si třeba všimnout malé skvrnky připomínající klíště, když kočka zívá. To je Jacobsonův orgán. U kočkovitých šelem, ale i u koní tento orgán navíc zachytává pachy související s rozmnožováním. Způsobuje reakci Flemenův reflex. Ten vypadá takhle. Zvedání horního rtu, částečné otevření úst a ukázání předních zubů. Grimasa usnadní zavádění vzduchu a přenos pachových částic do tohoto orgánu. Říká se tomu taky flémování. Běžná dýchací cesta se přitom uzavře a místo toho dochází k nasávání vzduchu trubicemi umístěnými za řezáky. Kočky se u toho někdy olizují. Celková grimasa je vážně trošku legrační. Díky tomuto orgánu skrytému v ústech to kočce pomůže zpracovávat informace o jiných kočkách a místech na základě vůní. Kočka zjistí, jakého pohlaví je procházející kočka, kolik jí zhruba je, jestli je přátelská nebo hrozba. Taky orgán souvisí se sexuálním instinktem a aktivitou. Nejsilnější je u nekastrovaných kočičích samců. Možná se vám tenhle díl zdal trošku složitý, hlavní zprávou ale je, že mezi tlamičkou a nosní dutinou má vaše kočka zvláštní orgán. Schválně se na to zkuste zaměřit, až se váš kocour nebo kočka příště začne věnovat flémování. Můj milí zvídavci, pokud chcete o Jacobsonově orgánu někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí, už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Tak se nezlob, Marek Ztracený ve vysílání Rádia Junior v 18 hodin a 18 minut. Teď už nás dělí jen jedna písnička od poslední vzkazovny v tomto týdnu. Tak pokud máte chuť na nějakou písničku nebo chcete někomu popřát, někomu vyřídit nějaký vzkaz, tak neváhejte a volejte na 800 199 199 anebo běžte na adresu vzkazovna@rozhlas.cz.

0: ukazovna Rádia Junior.
1: Tak a jdeme na to. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Pochod Praha Prčice od Ivana Mládka pro všechny účastníky pochodu, jelikož i já s mými rodiči se pochodu zúčastním. S poděkováním Ondřej. Tak Ondřej, tady je.

A závěrečná písnička ve vzkazovně pro tento týden je pro královnu z Vinohrad s láskou Jiřa.

0: Sazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: 18 hodin, 31 minut, nejvyšší čas zaposlouchat se do četby na pokračování. Je tady osmá část série Myši patří do nebe. Krásný, ničím a nikým nerušený poslech.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Když Bělobřich vyslechl, jak se Šupito touží vrátit do lesa, kroutil udiveně hlavou a mumlal vyjeveně. To jsem blázen, že oba zbožňujeme houpačky, to už vím dávno. Že oba rádi hrajeme stejné hry, to taky vím. Ale že tě napadají moje nápady, to slyším poprvé. Tvoje nápady? Hlesla Šupito. Chceš říct, že... Právě o tom jsem s tebou chtěl mluvit. Víš, tam v kině jsem dostal tak ukrutnou chuť být zase u nás v lese, že mě z toho až rozbolela hlava, řekl Bělobřich. No jak jsme letěli zpátky, dělalo se mi úplně černo před očima. Proč jsi nic neřekl? Bál jsem se, že to budeš považovat za hloupý nápad. Myslel jsem, že tady třeba budeš chtít zůstat. Přesně totéž jsem si říkala i já o tobě, vykřikla Šupito a s úlevou se rozesmála. Kdyby jsi věděl, jak jsem ráda, že chceš to, co já. A kdybys věděla, jak já jsem rád. Oba se na chvíli odmlčeli. Ty, Šupito, ozval se po nějaké chvíli Bělobřich. Kdybych nechtěl to, co ty, kdybych tu radši zůstal, zůstala bys se mnou nebo... Nebo bys... Nedopověděl. Oba věděli, co má na mysli. Šupito se zamyšleně zahleděla do hřmánku. Já nevím, přiznala po chvíli. A ty? Taky nevím. Znovu se odmlčeli. Pak si Šupito přisedla k Bělobřichovi blíž. Dobře, že jsme se nemuseli rozhodovat, řekla. Vidže jo! Rozzářil se Bělobřich a taky si k ní přisedl. Tedy ne, že bych měl strach, že bychom se nerozhodli správně, ale takhle je to lepší. Určitě je to tak správně a myslím, že i rychlejší, dodala Šupito. Opravdu to šlo rychle. Jakmile se rozhodli, že odejdou, začali se chystat na cestu. Naposledy se pohoupali na svých oblíbených houpačkách, naposledy se povozili na vláčku a na lanovce, ještě jednou si zahráli světlušky zhasnout a zaskákali na trampolíně. Potom se Šupito rozloučila se všemi známými. Zjistila, že mnoho z nich se stejně jako ona a Bělobřich chystá odejít. Důvody měly různé.
1: Nedají se tu uspořádat opravdové závody, stěžoval si Slepíš. Doma na pasece jsem sice skoro nikdy nevyhrál, ale mohl jsem a v tom byl ten vtip. Tady jsou všichni stejně rychlí a to každého skutečného sportovce po čase omrzí.
0: I Ježek už měl zbalených svých 5 švestek.
2: Všem se omluvil, všichni jste mi odpustili, tak se bez obav můžu vrátit, vysvětlil Šupito. Co tady? Ne, že bych chtěl pomlouvat, ale není to tu nic moc. Ani pořádně zadupat si nemůžu.
0: Rušínoc moc řečí nenadělala.
3: Musím si léčit nervy,
0: šeptla žába na odchodu.
3: Neznám lepší medicínu než lesní ticho a bahenní koupele v našem močále.
0: Škubla nožkou a chystala se odskákat, ale Šupito ji zadržela.
4: Počkej, taky chci zpátky. Znáš cestu?
3: Řiď se podle křepelek, poradila jí ropucha. Podívej, už se houfují.
0: Opravdu, křepelky posedávaly na krápnících a počítaly se. Některým však počítání dělalo potíže.
5: 86., 87., 80. 8.
0: Ozvala se nápověda. Na nejvyšším krápníku seděla vlaštovka, která pozorně křepelky sledovala a těm, kterým počítání nešlo, pomáhala. Šupito i Bělobřich si k ní přisedli.
4: Kdy odlétají?
0: Zeptala se Šupito.
4: Až jich bude 333,
0: odpověděla vlaštovka. Pak se k Šupito naklonila a o něco tišeji dodala.
4: Nevím proč, ale to číslo 333 si hrozně oblíbili. Tvrdí, že jim přináší štěstí. Přitom většina z nich umí počítat jenom do 5. Tak jsem se nabídla, že jim trošku pomůžu.
6: Myslíš, že můj kamarád a já můžeme letět s nimi?
4: Bude nám potěšením, hosté, třeba i lišky. Samozřejmě slušné lišky jsou u nás vždycky vítáni.
0: Řekla zdvořile nejbližší křepelka, která otázku zaslechla. Šupito s bělobřichem poděkovali a lišák přiznal.
2: Mám trochu cestovní horečku.
4: Já taky,
0: přikývla Šupito.
4: To je tím neustálým plachtěním ve vzduchu. Ne a ne si zvyknout.
3: Dlouho nepoletíme,
0: ujistila jí křepelka.
3: V přístavu nás čeká párník.
2: Co nás čeká?
0: Zeptala se Šupito. Křepelka zrovna otevřela zobák, aby jí vysvětlila, co je parník, když v tom se jeskyní rozlehl jásavý výkřik vlaštovky.
3: 333!
0: V tu chvíli křepelky zapleskaly křídly, jako na povel se zvedly, zakroužily mezi krápníky a rozletěly se k východu.
3: Nazdár!
0: Volali v letu a ozvěna jejich hlasy do nekonečna protahovala.
3: Mějte se hezky, příště se tu zase uvidíme.
0: I Šupito s bělobřichem se vznesli. Ještě jednou zamávali všem známým, naposledy se podívali na celou tu pohádkovou jeskyni, kde si společně užili tolik zábavy a pak už bez ohlédnutí vyletěli ven. Parník kotvil u břehu jezera rozloučení. Byla to nádherná loď, větší než hájovna. Když se k ní blížili a křepelky se začaly zvolna snášet dolů, uviděla Šupito v bráně pod sebou kozu. Listovala ve své hlávce zelí. Před ní se stejně jako dřív klikatila dlouhá fronta.
4: Támhle je jedna moje známá, řekla Šupito bělobřichovi. Ráda bych jí pozdravila. Leď napřed a počkej na mě na parníku.
2: Ale pospěš si, ne aby se zmeškala.
0: Nabádal jí ustaraně lišák, jehož cestovní horečka byla očividně čím dál vyšší.
4: Neboj se, hned jsem tam.
0: Uklidňovala ho Šupito a rychle zamířila dolů. Byla zvědavá, jestli si na někoho zaspomene. Od chvíle, kdy ji pouštěla dovnitř, kolem ní museli projít zástupy zvířat. Všechny si pamatovat nemohla, i kdyby byla kozí paměť stokrát větší než myší. Šupito se rozhodla vyzkoušet ji. Zakroužila nad bránou a potichu přistála koze za zády. Právě rozmlouvala s malým neposedným kamzíkem, který nedokázal ani chvilku postát na místě. Vezmi to přes koup, Elnu, domlouvala mu koza. Tady máš ručník a mídlo. Musíš se pořád umýt. Kamzík si kostku mídla rozíveně napíchl na růžky a odskákal. Koza se otočila, aby se věnovala mlokovi, který byl na řadě, a v tom uviděla Šupito.
1: No ne,
0: zamečela radostně.
1: To je ale návštěva.
4: Ty si mě pamatuješ?
0: Zeptala se Šupito nedůvěřivě.
1: Bodej bych si tě nepamatovala. Byla si špinavější než čuně a myškovala si mi tady, že se nebudeš umývat. Koukejme, jak ti to prospělo.
0: S potěšením si Šupito prohlížela. Pak zalistovala v zelí.
1: Vidím, že nás opouštíš.
4: Kde to vidíš?
0: Podivila se Šupito.
1: V zelí je všechno, ujistila jí koza.
4: Je tam i něco o tom, jestli se mi splní moje přání?
0: Koza se zahleděla do hlávky. Potom zvedla oči a zamyšleně je na Šupito upřela.
1: Všechna! Velká a silná přání se plní,
0: pronesla po chvíli a bratka se jí zavlnila zvláštním úsměvem.
1: Všechna, pamatuj si to.
4: Co tím chceš říct? Zeptala se Šupito. Najednou se jí zmocnil podivný neklid. Spatřila snad koza v zelí něco, co jí nechtěla prozradit? Vyjádři se jasně, nemluv v hádánkách.
0: Ale koza jen potřásla hlavou.
1: Doufám, že svého přání nebudeš litovat,
0: řekla se záhadnou neurčitostí.
4: Proč bych měla litovat? Vyhrkla Šupito.
1: Pokaždé nedopadne všechno přesně tak, jak si dopředu představujeme.
0: Vyhnula se koza přímé odpovědi.
3: Sama to uvidíš, až přijde čas.
0: Víc neprozradila. Popřála Šupito klidnou plavbu a opět se vrátila ke své nekonečné práci.

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.
2: No a jak se připravuje na zítřejší den šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebert, tak to uslyšíme právě teď. Adame, já tě zdravím v klubu Rádia Junior, ahoj.
3: Ahoj Jirko, zdravím i holky a kluky a samozřejmě rodiče i prarodiče.
2: Máme 18 hodin 49 minut, už za pár hodin se otevřou dveře Českého rozhlasu a studia všem, hlavně studio Rádia Junior. Tak jak se těšíš, jak se připravuješ?
3: Těším se moc a zvu všechny posluchače, kteří zítra plánují výlet a samozřejmě nejenom na Vinohradskou 12 a Římskou 13, ale samozřejmě i regionální studia Českého rozhlasu otevírají své dveře, otevírají své rozhlasové kuchyně. No já se, Jirko, těším moc. Vlastně ostatně my budeme mít takovou rozhlasovou parádu, protože budeme na sebe moderátoři plynule navazovat. No a pro mě to bude zase po dlouhé době taková jako premiéra. Naštěstí tam budu mít k sobě rozhlasového barda, našeho rozhlasového kolegu, hudebního dramaturga Davida Janečku, který mě tam bude ten moderátorský výkon pomáhat a tak trochu mě i pohlídá, protože vy všichni na Rádiu Junior máte oproti mě výhodu. Vy umíte vysílat, vy umíte mluvit a ještě si tam tahat tak ty zvané kliky, což já tohle s tímhle mám malinko problém, protože když jsem vysílal na dvojce, my jsme měli zvukové mistry. Takže David mě tam bude jistit a těším se na to a těším se hlavně na to, že našimi hosty budou posluchači, že to budou holky a kluci, kteří za náma dorazí a že budeme zkrátka vysílat společně s nimi.
2: Tak to se těším také. Začínáme v 9 hodin, no a já tady na tebe prozradím, že vaše moderátorské duo David Janečka a Adam Kebert startují ve 12 hodin a celou hodinku tady budou předvádět, nebo budete své umění a budete bavit posluchače a návštěvníky. Tak máš něco připraveného speciálního takhle na vysílání?
3: Máme připravený playlist písniček, který samozřejmě David Janečka jako hudební dramaturg správně připravil. Dokonce ráno se mě Petr Ševčík ptal, kdo tomu bude jako velet tomu vysílání. Jestli jako já šéfredaktor nebo David. Já jsem říkal, že v tu chvíli David bude sedět v tom našem moderátorském křesle, takže plně přebírá zodpovědnost za vysílání a já ho budu muset minimálně na tu hodinu poslouchat, protože on bude ten technik, který tomu bude velet v tu chvíli. A připravený máme playlist, já mám připravené i nějaké krátké zprávy, nějaké aktuality, které když si budou chtít holky a kluci vyzkoušet, tak to tam společně přečteme, protože ty dobře víš, jsi taky už rozhlasák ostřílený, ale když se rozsvítí ta červená, tak to je takové magické kouzlo. Někoho rozmluví, někoho naopak utiší, někdo vlastně na to ani neumí pomalu reagovat, ale to je to kouzlo té rozhlasové kuchyně, které chceme ten den otevřených dveří našim posluchačům a kterým samozřejmě děkuju, protože nás posloucháte, že nás podporujete, tak pojďte vysílat s námi, přijďte na celý den otevřených dveří.
2: Tak děkujeme za pozvánku, Adame, hezky se na to vyspi a zítra se těšíme naslyšenou a hlavně i naviděnou. Ahoj.
3: Naslyšenou a naviděnou a Jirko, děkuju a i tobě zítra, ahoj.
2: Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior, zítra osobně tady bude a samozřejmě všichni moderátoři v 9 hodin Petr Ševčík, v 10 hodin vystřídám já, v 11 Eva Sinkovičová, ve 12 právě Adam Kebert a David Janečka, ve 13 Klára Nováková, ve 14 Denisa Kimlová, v 15 Veronika Hajková, no a potom ještě rozhlasové dílny, bude toho na celý den opravdu hodně, přijďte se na nás podívat.

Adéla Měrková spoustu medailí z vrcholových soutěží z gymnastiky, spoustu medailí z parkouru a ještě olympijské hry, ale to zase pro změnu ve freestylu v lyžování. Tak to je host dnešního klubu Rádia Junior. Máme se na co těšit.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina odbyla, jde se sportovat. Mým dnešním hostem je další olympionik v řadě, přesněji olympionička 25-letá Adéla Měrková. Adéla se od útlého věku věnovala vrcholově sportovní gymnastice, pak přeskočila na parkour a teď skáče na lyžích. Příjemný nejen sportovní poslech od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout.

0: Adelo, já tě vítám ve studiu Rádia Junior. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás všechny.
0: Ty pocházíš ze sportovní rodiny. Vzpomeneš si ještě, jaký sport byl tvůj úplně první, který jsi vyzkoušela?
1: Ty úplně první sport, co jsem vyzkoušela, bylo běhání, protože jsem samozřejmě jako malý prsek začala běhat a to už je sport, takže jsem první přičuchla k běhání a lezení po stromech. No a když se to vezme jako sport, už jako nějaký oficiální, tak to byla určitě sportovní gymnastika, kdy vlastně mě mamka vzala v nějakých 3-4 letech, úplně jsem byla malý prcek ještě, tak mě vzala do tělocvičny a to bylo pro mě úplně přirozený prostředí, protože jsem milovala různý lezení, běhání, jak říkám, v takový ten všeobecný pohyb a tam se mi strašně zalíbilo.
0: Ty všechno, co děláš, tak děláš na vrcholové úrovni. Kam jsi to s gymnastikou sportovní dotáhla?
1: Se sportovní gymnastikou jsem to vlastně dotáhla na nějaký evropský pohár. Na světovém poháru jsem taky byla. Měla jsem na to jedna mistrovství světa, ale to se pak bohužel už nepovedlo kvůli velkému úrazu, který jsem měla. No a určitě párkrát jsem byla mistryní České republiky. To jsou asi takový moje největší úspěchy na tom světovém poháru v Dauha, když jsem byla. Tam jsem se dostala do finále na prostných, takže jsem byla nějaká sedmá, osmá příčka, teď nevím přesně, takže to by se dalo považovat za takový můj asi největší úspěch.
0: Kolik ti bylo let?
1: Bylo mi 16 už v tom Dauha, myslím 16 let jsem měla. To byl světový pohár a byl to můj, myslím, druhý světový pohár, teď nevím, ono už to je fakt všechno celkem dávno, takže já už se v tom zase tak moc neorientuju, no takže přesně nevím, ale vím, že to bylo jako pro mě velký zážitek tady na tom světovém poháru, protože my jsme tam vlastně, já mám dvojče a s tou mojí ségrou jsme se dostali obě do finále na prostných a v ten den jsme zrovna měli narozeniny a pamatuju si, jak to vyhlásili tam nějaký ten moderátor, co to tam jako hlásil do mikrofonu, prostě všechno možné jako od výsledku a tak, tak vlastně on zahlásil v jeden moment, že máme narozky a celá ta hala, prostě naplněná hala v Dauha nám začala zpívat Happy Birthday, takže to byl fakt dobrý zážitek, na to vzpomínám moc ráda.
0: S tvojí sestrou trávíš většinu svého sportovního života, nejenom sportovního. Segra dělá taky parkour.
1: Je to tak, od malička vlastně spolu děláme úplně všechno, až teďka teda vlastně pár let už jako jsme se ty naše cesty rozdělili, protože já jsem šla na vysokou školu, ona ne, ona teď jako její hlavní job je prostě trenérka gymnastiky, takže trénuje malý dětičky v gymnastické hale a já teda studuju vysokou školu FTVSko, Fakultu tělesné výchovy a sportu a tam se mi moc líbí, ale jinak všema těma sportama jsme si vlastně od malička prošli společně.
0: Co pro tebe sestra znamená?
1: Ty jo, asi velká, velká, neskutečná opora a životní parťák. Je to prostě někdo, bez koho si nedovedu život představit.
0: Já právě tohle o vás vím a není třeba sekře někdy líto, že ty skončíš na lepší příčce, na lepším umístění nebo obráceně. Jak to mezi sebou máte?
1: No vlastně, když jsme byli malinký, tak kdo opravdu špatně nesl prohru, co se týče jako mezi námi dvoumi, když jsme se porovnávali, tak když jsem prostě já byla se segrou, tak já jsem dokázala ty hodiny brečet do polštáře. Já jsem strašně těžce nesla, když ona mě porazila. Zatímco ona, když jsme byli malí, tak ona úplně prostě ať byla přede mnou, za mnou, jí to bylo celkem jedno. Ale tohle bylo fakt jako v tom dětském období, ale teďka od nějakých 15 let a vyš, tak vlastně mě vůbec jako už fakt nezáleželo, jestli jsme byli jako, která byla lepší. My jsme to prostě brali, takže nevím, sice jsme vždycky dělali jako individuální sporty, ale jak říkám, vždycky jsme všechny ty sporty dělali spolu a vždycky, když jsme nějak skončili, tak jsem měla pocit, že obě vlastně zastáváme obě dvě ty příčky a když ona prostě vyhrála, když se něco povedlo, tak já jsem to brala jako v podstatě, že to je jako blbý říct, že to je úspěch nás obou dvou, to ne, ale prostě třeba vím, že na té olympiádě já jsem tam byla, ona ne, doufám teda, že za 4 roky si to tam zajedem obě, to by byl pro mě jako velký sen, nebo je to pro mě taková velká motivace, aby jsme se tam prostě dostali obě na další olympiádu. Každopádně vím, že třeba já jsem tam byla, ona ne teďka, a že mám pocit, že bez ní bych se tam stejně nedostala, protože ona je pro mě takovou motivaci, takovou jako podporu, že já vím, že kdyby nebýt ní, tak bych tam nejela jako ani já, takže prostě všechno, nevím, jak to říct, špatně se to jako vysvětluje, ale vlastně jako je mi vlastně úplně jedno, která skončí teď momentálně jako první, která druhá, nebo jakože v
0: pořadí. Pro mě je to srozumitelné. A kdy se to vlastně zlomilo, že si přestala plakat do polštáře a začala si se hře fantit a vlastně brát to tak, že je to úspěch vás obou?
1: No já říkám někde v té pubertě, kdy vlastně jako, kdy už jsem nebrala to, že nejdůležitější je na tom závodě prostě získat tu medaili a že prostě musím vyhrát, protože já jsem od malička jsem jako byla takovej soutěžní typ člověka, vždycky jsem chtěla vyhrát, ale postupem času prostě už to jako pro mě vlastně, nevím, nebylo úplně tak jako důležitý prostě zvítězit úplně nade všema, včetně mé ségry, takže bych řekla, že ten zlom přišel v nějaké té pubertě, no.

0: Olympionička Adela Měrková, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Adelo, ty jsi tady vyprávěla o tom, jak jsi sbírala medaile, jak jsi byla úspěšná se svojí sestrou, tedy po boku ve sportovní gymnastice. Co tě přivedlo k parkouru? Kde vlastně se stal takový ten zlom, že člověk, který je velmi úspěšný sportovec, najednou zatouží po jiném sportu, který vlastně ještě ani nevyzkoušel?
1: Tak vlastně já jsem vůbec po parkouru nezatoužila, protože já jsem celý život dělala tu sportovní gymnastiku a žila jsem v takové jako hodně uzavřené bublině a moc jsem jako neměla povědomí o žádných jiných sportech, jakože věděla jsem, že existují jiný sporty, ale prostě tím, jak jsem furt byla zavřená v té tělocvičně a dělala jsem jenom tu gymnastiku, tak jsem měla takový jako omezenější pohled na život. No a v momentě, kdy jsem prostě skončila s tou gymnastikou, tak se vyskytla příležitost si zkusit tady ten parkour přes prostě kluky ze Zlína a říkali, vrátil se zrovna z nějakého jako prvního svěťáku, protože parkour přece není jako oficiálně sportem dlouho, je to od nějakého roku 2018 a oni se zrovna vrátili ze svěťáku z Číny a říkali, tyjo, pojďme na další svěťák vzít i nějakou holčinu, takže hledali z řad jako parkouristek, ale žádnou nenašli, tak říkali, hele, tak pojďme oslovit nějakou bývalou gymnastku. No a v té době jsme zrovna já se segrou skončili s gymnastikou, takže prostě cesty je dovedly k nám, oslovili nás a my vlastně, co to je vlastně ten parkour, jako jak to vlastně vypadá, jak se v tom vlastně vůbec soutěží. Tak nám to nějak tak jako představili a no a mě se najednou jsem zjistila, že to je fakt něco, co je hodně podobné té gymnastice, ale vlastně úplně jiný, co se týče nějakých těch pravidel a toho, jak ten pohyb vypadá, že vlastně tam to je všechno takový jako volnost prostě, jako ten člověk nemá najednou omezený jakoby možnosti, že prostě jako v té gymnastice je všechno striktně daný, zatímco v tom parkouru to bylo takový jako hodně o volnosti
0: hodně
1: pohybu.
0: Free.
1: Jo, hodně přesně tak, je to prostě jako freestyleový sport, jo, takže jako velký freestyle a to mě na tom vlastně strašně chytlo. Takže, jak říkám, kluci ze Zlína nám ukázali nějaký ty jako základy, něco málo nás naučili a pak jsme byli na první svěťák a tam se mi vlastně hned povedlo jako celkem uspět a zalíbilo se mi to, i jak říkám, jsem jako soutěžní typ člověka, takže se mi líbilo, že i nějaký jako hned byl úspěch a tak a začala jsem do toho vlastně jako víc šlapat, víc jsem začala trénovat a takhle a no a strašně mě to chytlo v té době, fakt jsem úplně jako to žrala doslova a milovala jsem prostě skákat venku, salta, tak do té doby jsem vlastně skákala salta jenom v tělocvičně, v podstatě na takovým jako měkčím prostředí, co se týče jako nějaký ty žiněnky a akrobata, tam je vlastně ty prostné, ten čtvrt, že jo, to jako odraz, to má hodně velký jako odraz z toho, že jo, zatímco na zítkách je úplně jiný, jako skočit nějaký salto a tak. A mě to vlastně jako začalo bavit, že i třeba jsem mohla skočit z velké výšky dolů. Takže tak.
0: Já se ještě vrátím ke sportovní gymnastice. Ty jsi říkala, že jsi byla v bublině, prostě nic jiného si neviděla, jenom sportovní gymnastiku. Proč jste se sestrou skončili?
1: No, důvodů tam bylo víc, jak už jsem vlastně zmínila, tak já jsem měla celkem vážný úraz lokte, vlastně jsem měla vyhozený loket a pak se to prostě špatně zhojilo, takže jsem doteď mám vlastně jako omezený rozsah pohybu v tom lokti a už to vlastně úplně nebylo na tu vrcholovou gymnastiku a taky tam byl nějaký určitý jako, jak to říct, struggle, prostě problémy s trenérama, protože často se stává, že v té sportovní gymnastice, zvlášť ženské sportovní gymnastice, prostě jak ty trenéři jako chtějí a prostě mají tam velký ambice, tak prostě začnou příliš nezdravě tlačit na ty děcka, což byl jako náš případ. A já jako nevím, doufám, že to jako ty trenéři nedělají vědomě a nejsou jako zlí vědomě, ale prostě tam mají nějaký svý ambice a proto jako na to tak tlačí, ale prostě tam byly určitý problémy no s trenérama, už to vlastně jako přes ten vysoký nátlak a vysoký jako nároky od těch trenérů nešlo. Gymnastika je brutálně fyzicky náročný sport, ale vlastně my jsme se dostali do stádia, kde to bylo jako víc psychicky náročný a pak už nám to prostě nestalo za to a skončili jsme se ségrou.
0: Takže obě naraz jste si řekli konec, už toho bylo dost, jdeme dělat něco jiného. Parkour. Na prvním svěťáku si hnedka uspěla.
1: Byla jsem vlastně, obsadila jsem tam hned druhou příčku, byla jsem druhá a předběhla mě vlastně jedna Ruska, Saša Ševa.
0: A to si vlastně parkour dělala v tu dobu docela krátce na to, že člověk pozbírá medaily na světovém poháru.
1: Je to tak, no, vlastně nějaký měsíc jsme teprve dělali parkour, ale to se ani nedá říct, že jsme dělali parkour. Ty kluci nám fakt reálně představili nějaký ty parkourový tričky a tak, mě se to líbilo, řekli, hele, hodnotí se to takhle a takhle, pojďte si zkusit ten svěťák. Takže a fakt nám, jako my jsme byli dobrý na ten pohyb, protože všechno to vlastně, jako my jsme brali z té gymnastiky, máme fakt dobrý ten gymnastický základ a vlastně všechno, co teď v životě dělám, tak furt těžím z té gymnastické, jako toho gymnastického backgroundu, takže i v tom parkouru to takhle vlastně bylo. Takže jsme odjeli na ten svěťák, tam prostě jsem hnedka jako skončila druhá a no a to díky hlavně jako té gymnastice, protože ta nás naučila všechny ty. U toho freestylu je pak důležitý, to prostě jako jsou tam trošku jiný rotace a takhle. Člověk trošku jiným způsobem dělá ty salta. Jak říkám, není to tak striktně daný. Nemusíme tam dělat prostě doplý špičky a takhle. A to vlastně ze začátku bylo vtipný, protože jak jsme byli se Segrou naučeni prostě dopínat u všeho špičky, tak jsme najednou i u toho parkouru prostě v teniska jsme měli nohy a prostě jsme dopínali špičky a ty kluci furt, jo, to vypadá strašně, trošku se uvolněte, nedopínejte. Nebuďte tak jako zatlí u toho pohybu a to bylo pro nás vlastně jako nejtěžší vlastně odbourat tady ty gymnastické návyky.
0: Takže jste si vlastně u toho parkouru tak trošičku oddechli od toho nátlaku a asi tam byla i jako jiná parta, víc kluků a...
1: Je to tak, vlastně mě se líbilo i to prostředí, jak tam nebyl takový nátlak. My jsme tam neměli ani žádný trenéry a to se mi taky strašně líbilo. My jsme prostě z té gymnastiky byli vycepovaný, měli jsme nějakou disciplínu, prostě věděli jsme, jak se trénuje, že jo, takže jsme vlastně jako jen tady ty naše znalosti, zkušenosti trošku převedli do toho parkourového prostředí a ani jsme toho trenéra jako nějak zásadně nepotřebovali a vlastně celou svoji parkourovou, jak to říct, kariéru, jestli se to tak dá říct, tak jsem prostě toho trenéra neměla a brutálně mi to vyhovovalo.
0: A co to znamená, když se jako do toho opřela? Vlastně ten kolik hodin si trénovala?
1: No nevím jak na hodiny, ale prostě jde o to, že ty první závody jsem prostě jela s tím, že jsem si jako trošku zkusila ten parkour, zjistila jsem, jak to funguje a tak a nějak moc jsem ani nemusela trénovat, protože prostě no jak říkám, gymnastika, tam prostě ten člověk má to tělo má připravený na tady ty věci, že jo. No ale potom postupem času tam prostě začalo se to jako víc rozvíjet ten parkour, jako ta soutěžní forma, začalo jezdit víc lidí, víc jako holek, kluku a začala se i jako celkem rychle zvyšovat ta obtížnost, takže najednou mi nestačilo udělat tamhle beko, side, front flip a z railu prostě obyčejný salto, nebo třeba salto s půlvrotem, a najednou tam přijela Mexičanka, která prostě udělala dvojný salto, že jo, já si říkám, tyjo, tak OK, takže jestli ona udělá dvojný salto, tak to bych taky měla zabrat, jestli se chci furt nějak tak jako umisťovat. A teď ještě dobrý bylo, že na těch svěťácích, tím, že to byl nový sport, tak oni tam že ho chtěli nalákat lidi, aby jsou tam fakt dobrý prize money. Nevím, jak vlastně teď momentálně to je. V tomhle roce se to nějak měnilo, ale po celou tu moji dobu tam byly fakt dobrý prize money, když se člověk umístil na stupních vítězů, takže to pro mě jako jednu chvíli i znamenala nějaká jako zisk, že jo, abych prostě mohla nevím, se věnovat takhle sportu a u toho normálně žít, protože už jsem jako byla dospělá. Takže skrz ty peníze to taky bylo fajn, že jsem si vyhrála, takže i to byla moje jako určitá motivace, proč jsem se chtěla zlepšovat. A zároveň, jak říkám, furt mě to strašně bavilo, naplňovalo a tak, takže abych se k tomu teda vrátila, takže prostě začala se zvyšovat obtížnost, takže já jsem musela jít prostě s něma, že jo, musela jsem se víc snažit, musela jsem začít víc trénovat a musela jsem víc do těch těžších triků.
2: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: Adela Měrková, úspěšná sportovní gymnastka, úspěšná parkouristka a úspěšná akrobatická lyžařka, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Adelo, jak to tedy bylo s akrobatickým lyžováním? Jak ses k němu dostala?
1: Tak to je taky celkem zajímavá storka. To je podobné jako s tím parkourem. Jak jsem říkala, že jsem k tomu přišla jako slepý k housím, tak takhle to vlastně jako bylo i trošku z aerials, protože jsem taky jako nevstala jeden den a neřekla si, a teď chci být freestyle lyžařka. Bylo to vlastně jako tak, že jeden letní den v roce 2022 jsme se ségrou neměli co dělat. A ještě takhle, já jsem se taky se k tomu vážit takový ještě příběh. Já jsem se zrovna vrátila z World Games, kde jsem byla jako s parkourem v Americe. Takže já jsem za sebou měla nějakých strašně jako 40 hodin jako na cestě z té Ameriky. Bylo to fakt namáhavý ten závod. To bylo v Alabamě a bylo tam prostě, nevím, 30 plus jako stupňů a strašný vlhko a bylo to pro mě extrémně náročný. No a já jsem se prostě vrátila tady z toho závodu, přijela jsem, kde jsem byla jen já, ne ségra, přijela jsem domů a úplně jsem prostě, pamatuju si to, jak dodnes, lehla jsem si na postel a řekla jsem tak a teď prostě 3 dny v kuse nic nebudu dělat, jak jsem byla vyčerpaná a ségra. No jenže pojďme ani něco dělat, já jsem se tady prostě válela teď týden prostě na zadku, nudím se a já myslela, že přijedem a budem něco jako podnikat a takhle. Protože, jak říkám, my jsme se ségrou fakt vázaný na sebe dost a ona prostě ráda dělá prostě ty kraviny a všechno prostě se mnou, že jo, nechtěla někam jet sama. Ty říká, hele, já jsem se tady dívala, můžeme jít zítra prostě do Acrobat Parku do Štítu a zaskákat si na trampolínách, jsou tam prostě 2 zabudované trampošky v zemi, je tam prostě takový jako platforma, z které se dá skákat do vody 3, 6, 9 metrů, tak pojďme se tam zablbnout. A já říkám, tyjo, Vendi, ne, já to prostě nedám, já potřebuji odpočívat. Tak ona do mě prostě celý ten večer prostě strašně jako ryla, že prostě pojďme tam. A já jsem tam na to ráno kývla, tak jsme tam odjeli a díky bohu, že jsem na to kývla, protože vlastně v ten den, co jsme tam jako jeli a co jsme tam prostě blbli, dělali jsme různý kraviny na trampošce a tak, tak tam byl i Aleš Valenta a on prostě, když jsme odcházeli, nějak tak jako, že nevím, něco tam prostě dělal, jsem tam asi na nás koukla a když jsme odcházeli, tak říkal, ty holky, vy děláte nějakou gymnastiku, nebo jste dělali, nebo to, a my, no, že dělali, teď děláme parkour, a no, vidím jako, že máte dobrou orientaci ve vzduchu, že se prostě vidíte v tom vzduchu, nechcete si zkusit i skočit na lyžích. A my se ségrou, tyjo, nevíme, a on, no, tak já tady teďka pořádám. On se zrovna v té době, jako, že jsme byli prostě ve správný čas, na správném místě. On se zrovna v té době jako rozhodl, že se pokusí prostě znovu jako obnovit tenhle sport v České republice a začal dělat nějaký takový jako náborový akce, náborový víkendy a řekl nám prostě příští víkend, tady prostě náborová akce, pojďte si to jako zkusit. No tak jsme na to teda nakonec kývli. I když to vlastně nebylo jako jo, let's go, prostě pojďme. Ale jakože vlastně nás zaujal tím, jak o tom mluvil. Tak jsme řekli, jo, tak pojďme to zkusit, za zkoušku nic nedáme, že jo, a no a další víkend jsme teda dojeli, on nás vůbec naučil jen jako sjet ten můstek, není to, že jsme rovnou jako šli skákat prostě salta a takhle, prostě nám jako nás vybavil, dal nám prostě neopren vestu, helmu, lyže, lyžáky, všechno, co je k tomu jako potřeba a naučil nás sjet ten můstek, prostě bezpečně sjet do vody. A my jako OK, to je celkem jako dobrý, jako sice jsme ještě ani neskočili, ale už to bylo vlastně jako takový jo, dobrý. Tak on, no, tak když se teďka tady takhle 30krát sjedete, tak můžete na tam ten větší můstek a třeba už jako vyletět malinko do vzduchu. Tak si říkám, ty OK, tak jo, tak jsem dala 30 nebo já nevím už kolik přesně teď skoku, nějaký určitý jako počet, co nám řekl, a šli jsme najednou na tam ten, to jsme najednou už jako vyletěli do vzduchu, ale fakt jako minimálně, ani jsme ještě nestihli tam pořádně udělat nějakou jako, jak to říct, skrčku, roznožku, něco, fakt jsme jen jako metr vyletěli. A my, tyjo, dobrý, a teď jsme začali najednou jako se ségrou, tyjo, a salto, ne, bychom mohli zkusit, a on, no, tak ale musíte udělat 100 skoků, to je nějakou skrčku, jako schylku, roznožku a takhle, takový základní jako cviky v tom vzduchu a uvidím, že jako bezpečně prostě každý ten skok jako bezpečně vylítnete do vzduchu, tak můžete i se pokusit o to salto, no. Takže jsme takhle tam byli, já nevím, kolik to, třeba 3 víkendy jsme tam takhle jako si skákali a pak teda mi dovolil udělat to salto a já, tyjo, dobrý, prostě na lyžích salto, to jsem taky jako chtěla vlastně, vždycky jsem to měla, já jsem chtěla vždycky udělat na snowboardu salto, nevím proč, ale vždycky jsem se jako chtěla naučit na snowboardu salto a v covidu si pamatuju, že prostě jsem se tam sebou mlátila na kopci, že jsem si vyšlapávala kopec, uplácala jsem se tam nějaký jako random můstek a zkoušela jsem na prkně salto, ale to mi vůbec nešlo a vlastně pak jsem si říkala, že by to bylo dobrý i zkusit na lyžích, ale v té době prostě v tom covidu jsem nějak jako neměla zrovna lyže, měla jsem jen prkno, takže jsem to nějak potom opustila tenhle nápad, no a na těch, u toho prostě v tom Acrobat Parku u Valenty, tak jsem si říkala, Ty jo, vlastně to je fakt dobrý skákat salta na lyžích. No a takhle to vlastně jako vzniklo. Takovýma postupnýma krokama vlastně jsme se jakoby zlepšovali a dostavili jsme se výš a výš na větší můstek, do větší výšky a u mě se to vlastně povedlo až na tu olympiádu, no.
0: Když jsi skočila svoje první salto u Aleše Valenty, co jsi zažívala, prožívala?
1: Ty jo, prožívala jsem fakt dobrý pocit. Já miluji dělat salta, no a pak jsem najednou zjistila, že miluji dělat salta i na lyžích, takže vlastně strašně dobrý pocit a vyvolalo to ve mně jako brutální chtíč po větších skocích, prostě po větší obtížnosti, větší výšce a tak, takže jsem zažívala prostě pocit radosti plus nějaký pocit jako vlastně motivace do další jako práce.
0: Takže jsi přišla za Alešem a řekla si, Aleš, já chci na ten největší můstek a chci skákat salta.
1: Prostě on viděl, on hlavně viděl, že mě to baví a že chci, takže ani jsem za ním nemusela chodit a říct, hele, chci na tam ten můstek prostě a hlavně takhle to ani nejde udělat, že přijde člověk a řekne, chci na tam ten můstek, no jasně, tak pojď to zkusit. Tady v tom aerials je fakt důležitý chodit po, jako jít po malých kručcích a jako fakt tu obtížnost postupně zvětšovat, protože tam vlastně člověk začne skákat na takovým baby můstku, kde se vůbec jako dostane do vody, na tom jsme i začínali samozřejmě i my, pak to je takový takzvaný plocháč, kde prostě jako člověk tak trošku jako vyletí, s tou už se dá udělat salto, ale jako nedostane se zas do takové velké výšky. Pak tam je single můstek, což je jakoby můstek, kde se skáče jedno salto, ale už v nějaké jako 4-metrové, 5-metrové výšce. Pak tam je double a triple. Double je nějakých, nevím, 9-10 metrů a triple je 15 metrů výška, jako kam se vylítává. A to už fakt skáčou jako ten triple, na ten se dostane ne, jen jako prostě jako fakt málo lidí, prostě to jsou ty borci, co jsou právě na té olympiádě a co to fakt jako dělají celý život a fakt jako do toho dávají maximum, no, takže a já teda doufám, že jednou se mi povede skočit si tady na tom triplu, je to můj velký sen, ale jak říkám ještě jako, že musím ujít nějakou tu cestu, než se na něj dostanu.
0: No vidíš, já jsem se chtěl zeptat, kdy nebo po jakém čase jsi se na triple dostala a ty ses tam ještě nedostala.
1: Ještě ne. A ono vlastně málo která holka se na něj dostane. Teď momentálně na světě, nevím, nějakých 10 holek, který jako skáčou triple. Úplně ze všech prostě holek na světě, tak 10 holek je na triple. Vlastně hodně holek dělá to aerials jako dlouhou dobu na vrcholové úrovni, ale třeba vůbec nedojdou na ten triple, prostě skáčou na double a skáčou prostě jako double, tam se skáčou dvě salta a skáčou třeba dvě salta s jedním vrutem, dvě salta s dvouma vrutama, dvě salta s třema vrutama. Někdo, to skáčou hlavně kluci, ale i u holek jsem, myslím, viděla jen do vody, že skáčeli jako double full, což jsou dvě salta a v každém tom saltě se udělají jako dva vruty. To už jako těžkej, velice těžký skok na tom double. No a pak vlastně jen hrstka dojde na ten triple, co se týče jako v holčičí, jako kategorii holky. Ženy. A u kluků vlastně, když ten kluk fakt to chce dělat jako na vrcholové úrovni, tak ten prostě to je v podstatě jako nutnost dojít až na ten triple, protože na svěťáku skáče jako většina těch kluků na triplu.
2: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
3: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
2: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
3: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.
0: Adela Měrková, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Jaká je tvoje výška největší, kterou jsi skočila?
1: Tak já skáču na tom double a tam to je do nějakých 9-10 metrů, no, takže...
0: Nejtěžší trik, který zatím ovládáš?
1: Nejtěžší, co jsem zatím skočila do vody, je full, což je na tom double. Vlastně jsou dvě salta s dvěma vruty. V každém tom saltu jsem udělala jeden vrut a tuhle sezónu, tohle léto je pro mě zásadní, abych se dostala k dvou saltům se třema vrutama. Budu se učit takzvaný double full a full double full, což je jako, jsou zase dvě, vždycky to na tom double prostě jsou vždycky dvě salta a záleží, jaké té kombinaci jsou ty vruty, že jo, kdy se odehrávají ty vruty a vlastně double full je, že v prvním saltě se udělá jako dva vruty a v druhém saltě jeden vrut a full double full zase v prvním saltě jeden vrut, takzvaný full a v druhém saltě dva vruty, takzvaný double full.
0: Já si to snažím představit, jak to asi vypadá. Nicméně přemýšlím nad tím, když se trénuje, to máte zase velkou výhodu oproti jiným zimním sportům, že můžete trénovat do vody, takže vlastně můžete trénovat takřka celoročně, buď skákat do vody, anebo skákat na rampě. Jaký jsou pak dopady Když je to opravdu na tom sněhu, to je pak úplně o něčem jiném. Kde se tady ty věci trénují?
1: Tak ten dopad na tom sněhu, to je prostě zásadní oproti tomu létu, kde vlastně se skáče do vody. A my už vlastně, když skáčem do té vody, tak se snažíme doskakovat pod takovým úhlem, pod jakým se doskakuje na sněhu, že jo. Ale pak vlastně ten sníh je, jak říkám, to je prostě pro mě opravdu jako těžký zatím odjíždět, prostě doskočit ty skoky na nohy a odjet je. Jako já je doskočím na nohy, ale někdy jdu prostě jako do punch fronta, to je jako kotou dopředu v podstatě, že ten člověk zůstane moc vepředu, nebo jdu prostě jako slap back, jako že se prostě jako jdu takovýho placáka jako na záda, že prostě přetočím ten skok. A je fakt, to je jako nejsložitější na tom prostě odjet ten skok tak, aby ten člověk fakt precizně doskočil tak, aby to dokázal jako odjet. A trénuje se to vlastně tak, že množství skoku. Čím víc ten člověk naskáče jako větší počet skoků, tím líp může jako odjet, no, jako tím lepší je, takže já si myslím, že já to dělám poměrně ještě jako přece jen krátkou dobu, takže já doufám, že za nějakých, nevím, 3 roky už to bude prostě, že nebudu odjíždět prostě 50% skoku, ale že to bude fakt třeba 90, 95% prostě procent skoku, ale je, jak říkám, je to fakt jako minimálně pro mě ta nejtěžší část teďka, ty odjezdy, to správné doskočení.
0: A to už budeš skákat na triplu za 3 roky.
1: Doufejme, to je jako otázka, záleží prostě, jak ten člověk je, jak mu přeje štěstí, co se týče nějakého zranění a takhle, a jak moc chce a jak moc odvážný je ten triple přece, jako já na něj teďka jsme začali už skákat do vody, od začátku května už skáčem prostě do vody, začala nám letní sezóna a akrobat parku štíty, jako teď myslím, a no a začal jsem pokukovat po tom triplu, protože přece nevím, že jako za chvíli přijde ten čas, kdy na něj jako budu si moc už skočit. A zdá se mi ty o větší a větší, teď když na něj koukám, je to fakt jako hustý. A to si myslím, že jsem jako odvážný člověk, že jako dokážu se prostě jako hecnout a udělat prostě nějakou takovou jako magořinu svým způsobem, prostě skočit něco takového. Ale prostě nevím, jako bude to náročný jako psychicky.
0: A kdy si myslíš, že to přijde?
1: No,
0: letos?
1: Jako chtěla bych moc letos, ale uvidíme. Letos, jak říkám, mám zatím v plánu dělat ty double fully, jako ty dvě salta se 3 vrutama, a chtěla bych si skočit triple, ale to prostě bude muset jako rozhodnout trenér Aleš, který prostě jako odhadne, jestli jako už na to mám nebo nemám. Takže uvidíme, no.
0: Adelo, jaké to bylo na olympiádě? Nebo vůbec, když jsi zjistila, že na olympiádu pojedeš?
1: No, takže vlastně já jsem zjistila, že pojedu na olympiádu po posledním svěťáku, což bylo jako v lednu, což jako krátce před olympiádou, poměrně krátká doba, než se jako odjížděl na tu samotnou olympiádu, takže to bylo taky jako napínavý do poslední chvíle, i když já jsem věděla, že když jako se něco nepokazí, když budu skákat tak stabilně jako minulou sezonu, protože vlastně tam už jsme začali sbírat ty FIS points, ty body, přes který se ten člověk nominuje na tu olympiádu, tak už se začínají sbírat sezonu před tím olympijským rokem. No já jsem věděla, že když budu jako nějak tak stabilně skákat a ještě jako přidám tu obtížnost, což jako jsem přidala ten vrut do toho dvojného salta, takže by to mohlo vyjít, takže jsem se jako dávala jsem do toho fakt jako všechno, hodně jsem se snažila a pak jsem teda jako vyšla ta konečná teda nominace a já jsem v ní byla, takže jsem jako fakt dobrý pocit, řekla jsem si jako wow, tyjo, další jeden z mých jako životních cílů se mi asi splní, zase jako věděla jsem, že ještě nějaká ta doba do té olympiády je, takže jsem věděla, že ještě jako musím trénovat, že se musím udržet v takovým jako, jak to říct, jako zdravotním stavu, abych tam mohla odejít, jo. No a pak jsem tam teda odjela a bylo to super. Bylo to fakt jako takový wow pocit, že jsem to fakt dokázala, že tam jsem, i přesto, že vlastně jako jsem tam zatím jela se jen zúčastnit. Já jsem tam nejela zatím dělat žádný velký výsledky, protože prostě nemám na to, abych se mohla porovnat s těma nejlepšíma, nejlepších. Ty moje jako, ta moje obtížnost těch skoků zatím není na to, abych se prostě mohla jako dostat na nějaký třeba top 10, což jsem věděla, ale zároveň jsem tam prostě jela předvíst to nejlepší, co ve mně je. Což se mi povedlo i přesto, že jsem jako neodjela ani jeden z těch mých dvou kvalifikačních skoků, což mě potom trošku jako tížilo, prostě mě to vadilo, že jsem jako neodjela. Sice jako jak říkám, to je jedno, prostě teď už člověk ani neví, jestli jsem skončila 15. nebo 25. prostě teď už to je jako jedno, ale v tu chvíli prostě mě to strašně štvalo, ale jako prostě jsem si řekla, OK, tak příští olympiáda už to nemůže být horší, už to může být den lepší, takže už jsem to zase jako předsvakla hnedka do toho pozitivnějšího jako mindsetu a no a teď mám teda jako motivaci zase předvíst už na další olympiádě mnohem větší teda obtížnost a hlavně už bych chtěla prostě dosáhnout aspoň třeba na tu top desítku, fakt už bych chtěla jako tam prostě jet na nějaký jako výsledek, prostě už se porovnávat prostě s těma lepšíma, než se tam jet jenom zúčastnit v úvozovkách. Jako.

0: Hostem dnešního klubu Rádia Junior je akrobatická lyžařka, olympionička Adela Měrková. Které sporty máš teďka ještě v zásobě, které by si chtěla vyzkoušet a reprezentovat nás?
1: Jo, to se mě hodně lidí ptá. No a teďka, když vlastně už jako olympiáda v akrobatickém lyžování, tak teďka už půjdeš dál, ne? To už jakoby hotová, říkám. No určitě v tomhle sportu ještě hotová nejsem. Cítím, že tam mám prostě velký ambice prostě ještě v tomhle sportu, ale chtěla bych strašně zkusit paragliding, chtěla bych zkusit kitesurfing, chtěla bych, prostě mám spoustu sportů, který bych jako chtěla zkusit, ale ne v nich reprezentovat a být jako na nějaké vysoké úrovni dělat, ale prostě jen zkusit, a myslím si, že jako akrobatickým lyžováním ta moje jakoby vrcholová kariéra sportovce jako skončí až v momentě, kdy dojdu na ten vrchol a prostě už to nepůjde dál, což doufám, že ještě pár let bude, tak si nemyslím, že bych pak ještě mohla v něčem jiným. Chtěla bych, můj velký sen po tom, co dodělám jako takhle to období toho vrcholového sportovce, chtěla bych jít do Cirque du Soleil, což je největší akrobatický cirkus na světě, a to je jako můj velký sen, být součástí nějaké jako takhle velké performance jako show. No a vůbec nevím vlastně ještě, co bych tam chtěla dělat, co bych tam chtěla mít za akci, jako za tu danou jako show prostě, ale strašně mě láká prostě se podílet na takovýhle, jako vystupovat v takhle velkém cirkuse, to je.
0: No, možností máš mnoho, když vezmeme tu tvoji sportovní dráhu. Zatím doteď ty říkáš, že bys už nechtěla třeba surf dělat nějak naplno, ale já si myslím, že ty neumíš dělat nic jen tak napůl.
1: No, jakože mě láká všechno, takový to naprkně. Prostě je celkem jako paradox, že jsem skončila na lyžích, protože mě vždycky od malička lákaly prkna. Třeba brutálně mě baví prostě snowboardovat, brutálně mě baví wakeboarding, tak jako na takovém tom vleku prostě, že jo, na vodě. To a chtěla bych zkusit ten kitesurfing a chtěla bych toho zkusit ještě strašně moc jako jinýho vlastně. Ale prostě mě lákají tady ty jako sporty naprkně, plus mě baví ta výška, ten vzduch a ta letová fáze, takže už jsem si párkrát skočila z letadla, to mě moc baví, chtěla bych si udělat i kurz, kde bych vlastně jako si skočila.

0: že mám takhle nějaký sny a cíle, který chci dosáhnout, protože to ještě hodně a doufám, že teda ještě pár let žít budu a že se mi povede všechno stihnout.
1: Na třeba vymyslíš nějaký nový olympijský sport, spojíš tedy prkno a vzduch a vymyslíš nějakou novou kategorii. Teď právě k tomu času. Co škola? Jak se to dá zvládnout, třeba škola a vrcholový sport? Protože ty ho děláš od malička.
0: Je to tak, vlastně, no, když se chce, tak všechno jde, já se držím tady toho jako přísloví. Je to prostě, někdy to je hodně náročný, ale když člověk prostě chce, tak všechno zvládne. Ze začátku vlastně, když jsme dělali jako tu sportovní gymnastiku, když jsme byli malí, tak do nějaké páté třídy jsme byli v šumperském oddíle na Moravě a to jsme chodili do školy jako normálně, jenom třeba v rámci tělocviku jsme šli místo jako na tělocvik na svůj trénink s naší jako trenérkou, ale tu školní docházku jsme měli úplně jako normální a pak od té páté třídy veš, jsme měli takzvaný jako individuál a no už jsme se vlastně přestěhovali s mamkou sem do Prahy, protože jsme se kvůli té sportovní gymnastice prostě takhle jako šli jsme prostě za lepšíma podmínkama. No a to jsme měli teda individuální studijní plán na základce a bylo to jako, myslím si, že náročnější to bylo víc pro mamku než pro nás, protože ona s námi po večerech, my jsme chodili každý den na 3 hodiny do školy a zbytek jsme museli prostě dodělávat doma, že jo, ale ta škola nám jako vycházela vstříc nějakých konkrétních jako předmětech, věcech, no ale prostě bylo to na mamce jako prostě to s námi všechno dohnat, dodělat všechny ty úkoly, doučit nás vlastně tu látku, protože my jsme tam úplně chyběli, že jo, takže pro nás to bylo náročné, ale v tomhle zrovna období si myslím, že mnohem náročnější to bylo pro rodiče, pro mamku. Na střední, tak to bylo vlastně střední, bylo to období toho parkouru, kdy vlastně, jak říkám, zas tak moc jsem tam, nemusela jsem tam tak moc trénovat a makat jako v té gymnastice, takže jsem do školy chodila normálně, pak vlastně poslední 2 roky byl jakoby covid, takže jsem tam nechodila, mohla jsem se víc věnovat těm tréninkům, i když jsem někdy jsem tam teda měla sedět zrovna za noťasem na nějaké online výuce, ale já jsem si to zapla a odešla jsem si, nebo jsem třeba minimálně u toho si prostě posilovala, že jsem prostě měla položený noťas vedle mě a posilovala jsem si, jsem dělala stojky a takhle mám jedno jako video, vlastně jsem dávala na Instagram, kde jsem prostě jakoby sledovala přednášku vzhůru nohama, že jsem prostě byla ve stojce, tak to bylo vtipný a to se mi hodně lidí smálo. No a teďka na té vysoké škole, na té fakultě tělesné výchovy a sportu, kde jsem momentálně, tak tam od začátku mám vlastně taky zařízený individuální studijní plán a no a prostě s tímhle to nějak zvládám. Doteď jsem teďka v prváku na magisterském jako navazujícím studiu a musím říct, že to tam jako zatím funguje všechno dobře a vždycky jako mi vyšly ty lidi vstříc, ty vyučující jednotlivý a no a prostě někdy to bylo náročnější, ale vždycky jsem tu docházku nějak jako zvládla.
1: Jaký jsou teď tvé sportovní plány?
0: Moje sportovní plány jsou určitě takový, že se chci prostě, že chci, aby docházelo k tomu progresu, prostě chci se dopracovat až na ten triple. Mám před sebou dlouhou cestu, jakože já vím o tom, takže chci jako se zlepšovat tak, abych se jednou vyrovnala těm nejlepším z nejlepších a abych třeba za ty 4, možná 8 let na té olympiádě už prostě nejela jenom pro tu účast, ale i pro nějakou prostě jako top 10 aspoň, nebo prostě nějaký to porovnávání už s těma nejlepšíma.
1: Proč by holky a kluci, co nás právě teď poslouchají, měli sportovat podle tebe?
0: Protože to je úplně jako, jak to říct, to, pro mě je prostě od malička sport strašně jako důležitá životní kapitola a myslím si, že ve sportu si člověk jednak teda může najít nějaký to svoje prostředí, svý kamarády a takhle, to může se tam najít fakt dobrý kolektiv, ale taky může vlastně se zlepšovat a může jako fyzicky na tom být fakt dobře a tomu může prostě v životě hodně pomáhat. I vlastně potom na starý kolena si myslím, že jako ten sportovec, ten jako ten člověk, co fakt jako v životě sportuje, takže prostě se bude mít dobře i ve stáří, ne prostě v průběhu toho svého života, ale že to vidím prostě mým velkým vzorem je třeba Hanička Dvorská, která je teďka nějakých 65 let, mám pocit, a je to úplně prostě sportovec od malička až do teď a má prostě tyjo břišáky, má pekač buchet na břiše, má úplně vypracovaný svaly a má strašně jako dobrý životní jako přístup a je taková jako, je mi prostě vzorem tím, jak se jako vyjadřuje a jak mluví s lidma a jakou jako energii předává ostatním lidem. Myslím si, že to je prostě díky tomu sportu.
1: Adelko, já ti moc děkuju za návštěvu. Přeju jak tobě, tak sestře, aby jsme vás viděli na příštích olympijských hrách, aby si sport a všechno okolo užívala. Měj se moc a moc hezky a děkuju za rozhovor.
0: Já moc děkuju, mějte se hezky.
1: Holky a kluci, mým dnešním hostem byla Adéla Měrková. Pro dnešní večer je dosportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Od mikrofonu se loučí a příjemný nejen sportovní víkend přeje Jirka Kohout. Ahoj.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám pro vás další neobyčejný školní zážitek žáka vesmírné třídy, první alfa, Lukáše Mráčka. Dnes se vypraví na planetu, ze které je jeho spolužák přezdívaný Fleck. Lukáš mu tak říká proto, že na něj lidské oko nedokáže zaostřit. Poslechněte si pátý díl ze seriálu Základní škola u Sýria s názvem Zaostřeno.

0: Dobrý večer, děti. S bezvak Lukem, prvňákem Lukášem, co miluje hvězdy, dalekohledy, rakety, skafandry, planety, měsíce, vesmírné lodě, satelity, sondy, ale hlavně svou základní školu, už se znáte. Luky je vůbec prvním člověkem, který chodí na vyhlášenou vesmírnou školu u Sýria. Přesně do první alfa, do třídy pro kyslík dýchavé. Jeho moudrá 6metrová třídní učitelka Dalia Didibones z planety 3D říká: milí žáci, je důležité, abychom se poznali. Pak se totiž sebe navzájem nebudeme bát. A je důležité, abychom spolu mluvili. Pak se totiž můžeme dohodnout. A pak už poznávali planetu Olala, odkud pochází Želeon Žoužižou Nikimižu, planetu Suritan a zároveň království, kde bude vládnout její veličenstvo Follow 2337 a taky Vorliho bažinatý svět chapadláků. Ale jak dobře poznat něco nebo někoho, koho nemůžete pořádně vidět? Proto je dneska Luky trošku nervózní. Jak to asi půjde v rozmazaném světě? Letí totiž na planetu spolužáka, kterému Luky pro sebe říká Fleck. A to proto, že na něj lidské oko nedokáže zaostřit. Má to co dělat se zvláštním světlem, které z něj vyzařuje. Lukáš Mráček, žák první alfa, nastup prosím do cestovní kapsle. Na planetu Orva, kde dneska probíhá výuka, dorazíš zhruba za 2,5 minuty. Na planetě je pro všechny žáky první alfa nebezpečná teplota. Dej tedy nejprve pokyn skafandru, ať se na tebe oblékne šťastný let. Říká tentokrát jeden z tajných agentů u cestovních kapslí. Luky se postaví do kapsle, dá pokyn svému skafandru a letí. Ku podivu už za pár vteřin slyší ze sluchátka ve skafandru paní učitelku Daliu Didibones. Milí žáci, za malou chvíli se potkáme na planetě Orva. Rodný svět žáka, vycházející slunce nad zemí touto v její kráse, je zlatonosný a zároveň se nachází velmi blízko jejich slunce. Tedy tam v žádném případě nikdo z nás nesmí sundat skafandra. Samozřejmě ani otevřít štít. Je to jasné? Jasné, odpoví první alfa zborově z cestovních kapslí. A mám i milé překvapení pro člověka Lukáše Mráčka. Ano, zasměje se paní učitelka Dalia Didibones z planety 3D. Překvapení se neříká dopředu, že? No to víte, i paní učitelky se učí. A některé lidské zvyky ještě nemají tak zažité. Tedy za malou chvíli naschledanou, milí žáci. Překvapení? Proletí Luky mu hlavou, ale už cestovní kapsle se otevírají a celá první alfa ve skafandrech vystupuje na zářící planetu Orva. Nikdo nic neříká, všichni se jen se zájmem rozhlížejí. Luky by řekl, že se dívá na místo, kde žije děd vševěd. Vypadá to tu totiž jako krajina vymodelovaná ze zlata. Jako kdyby někdo postavil model a někdo jiný ho polil kýblem zlaté barvy. Jsou tu zlaté stromy, zlaté cesty, vysoké zlaté trávy a ze zlatých sloupů visí spousta zlatých provázků, nebo co to je. A kdo k ním právě přichází? Zářící duhový kluk. Moment, to je přece Fleck? Tedy vycházející slunce nad zemí touto v její kráse. Aha. Teď Lukášek teprve pořádně chápe jméno svého spolužáka a taky už ho nikdy nezapomene. Tohle zvláštní, jakoby indiánské jméno, k němu totiž obrovsky sedí. Vypadá jako zlatý plyšák s dlouhými duhovými vlasy, které na koncích svítí. Taky má obří oči, co vypadají jako skleněné korálky. Luky si představuje, jak jeho spolužák vystupuje z cestovní kapsle na zemi a jak ho tam okamžitě obklopí holky. Všechny by se s ním chtěli kamarádit. Oproti němu je totiž každý jednorožec trapný osel s rohem. Teď to Lukáškovi došlo. To je to překvapení. Super překvapení. No děkuju moc, paní učitelko, říká Luky. Vidíme vycházející slunce nad zemí touto v její kráse už naprosto jasně. Výborně. Požádám o brýle ze stejného materiálu, když se tak osvědčil ve štítu skafandru. Jásá zase paní učitelka a Luky už dokonce i vidí, jak se na něj Flek usmívá a kývá na pozdrav. Vítejte na zlatonosné planetě Orva, kde žije čím dál míň orvů, říká vycházející slunce nad zemí touto v její kráse a zesmutní. Určitě jste si všimli, že náš vzhled uklidňuje. Zároveň bohužel, když se bojíme, jsme v ohrožení, vypínají se nám všechna mluvidla, hlasivky, pusa, no prostě nemůžeme mluvit. A proto, když sem přiletí vesmírní lovci ze sousední planety, nemůžeme jim vysvětlit, že nejsme žádní mazlíčci. Jejich rasa si myslí, že je nejchytřejší ve vesmíru a tak si ani nezjistí, co si to pořizují za zvířátka. Vůbec je nezajímá, že nejsme žádné živé hračky, že máme svůj domov na Orvě a nejsme panenky na hraní. Aha, tak to nás velmi mrzí, říká paní učitelka a všichni spolužáci kývou skafandry. Ale pojďme, ukážu vám zlatá jezera, ta jsou populární, říká zase spolužák Orv. Jak tak jdou zlatou planetou, vidí Lukášek sem tam i červený písek, neuvěřitelné blízkavé ještěrky a potkali dokonce dalšího orva. No jo, vypadají jako živí roztomilí plyšáci, říká si Lukášek a hrozně se zlobí na vesmírné lovce. Počkat, je, něco ho napadlo. Promiň, osloví Luky spolužáka. Nemáš i nějaké kratší jméno? Jak ti říkají doma? Vycházející slunce nad zemí touto v její kráse. Aha, no jasně, zasměje se Lukášek. Dobře, vycházející slunce nad zemí touto v její kráse. Myslím, že byste měli na sousední planetu poslat posly. No někoho, kdo bude mluvit za vás a vysvětlí jim, kdo vlastně jste. Klidně se nabízím, když mi tedy paní učitelka nastaví cestovní kapsly. Navrhuje Luky a je připravený zachránit národ zlatých plyšáků. Flek se usměje a hodí po Lukym zlatý kamínek na znamení, že mu vážně udělal radost. A paní učitelka? Ta jako vždycky jásá. No to je skvělý nápad. Já mám tak báječné žáky, ale samozřejmě to zařídí někdo dospělý. Už posílám spěšnou zprávu. První alfa mezitím dorazila ke zlatým jezerům a prostorem se rozneslo nadšené ach, protože je to vážně krásný pohled. A to ještě nikdo netušil, že ta pravá podívaná je teprve čeká. Na obloze se totiž najednou začala objevovat spousta teček. Vypadalo to, jako kdyby se místní nebe obléklo do puntíku. Až po chvíli všem přítomným došlo, že je to velká spousta cestovních kapslí, které se přibližují k povrchu. Z nich pak vystupuje jeden plyšák s duhovou hřívou za druhým. To je pohled. Úplný nával orvů. Vycházející slunce nad zemí touto v její kráse se postaví a hlasitě spustí. Jsem šťastný, že jste všichni doma a hrdě vám představuju našeho zachránce. Mého spolužáka Lukáše Mráčka, člověka z planety Země. Nejšťastnějšího člověka z planety Země. Protože smí chodit do nejúžasnější školy v téhle sluneční soustavě. Do základní školy u Sýria. A ještě navíc ho teď zbožňují ti nejroztomilejší mimozemšťani ve vesmíru. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Bavila by vás pohádka o vesmírném meteoritu a o tom, jak příjemné jsou bublinky ve vodě? Právě teď si to můžete ověřit. Pohádku Gang divokých zvířat napsal Tomáš Dianiška. Režie se v roce 2018 ujal Jakub Doubrava. Účinkují Michal Štěrba, Josef Jelínek, Andrea Mohylová, Vilém Dubnička a další.

0: nyní zprávy z astronomie. Dnes v noci budeme moct na obloze pozorovat meteorický roj. Meteorický roj, též známý jako padající hvězdy, bude nejlépe viditelný od dnešní půlnoci. Počasí. Připomínám, že zítra očekáváme záplavy. Povodeň zasáhne celé území našeho lesa bez výjimky. Zachovejte klid a vše bude v pořádku. Všem zvířatům doporučujeme evakuaci na jakýkoliv vyvýšený bod v okolí. Kopec, horu, vrcholek, stoupák, hromadu, pahorek. Jinak hrozí, že vás záplavy spláchnou jako pavouka hozeného do záchodu. Tolik k aktuálním informacím. Od rozhlasového mikrofonu vás zdraví a za pozornost děkuje Netopír Ray. Naslyšenou. Moment! Vypadá to, že na lince máme volajícího posluchače. To jsme tady dlouho neměli. Netopír Ray, a do studia se mi dovolal kdo? Haló? Haló?
1: Dobrý den, tady Cvrčka. Já bych si chtěla zeptat.
0: Ano, ptej se, Cvrčko, posloucháme.
1: Proč by měl být do záchodu hozený právě pavouk? Víte, pavouci jsou stejný živočišný druh jako já. A mě to uráží.
0: Ale to byl jen příklad. Takový vtip, Cvrčko.
1: No, vtip. Vy jste například netopír, jo? A nikdo se vám neposmívá, že jste Batman?
0: To by se mi líbilo.
1: No jasně, no, to jsem přehnala. Batmanem bych chtěl být každej. Ale co třeba myš? Jo, vy netopíři jste takový myši s křídly. Fuj.
0: No dovolte. A na lince už máme druhého posluchače. Tady netopír Ray, kdo tam?
2: Dobrý den, tady myš, polní. Mně se teda rozhodně nelíbí, jak se tady v rozhlase vyjadřujete o myších. Za svůj život jsem porodila už 436 mláďat a žádné jako netopír nevypadalo. Podám stížnost na radu pro rozhlasové a transzvířecí vysílání. Se těšte. Kočky, to jsou bestie. Kočky by se měly stydět. Nechápu, jak mohla příroda stvořit něco tak zákeřného.
0: Uklidněte se, Miško! A na lince už máme třetího volajícího. Tady netopír Ray, posloucháme vás.
3: Mňau, to se mi snad jenom zdá. Jak můžete v rozhlase roztrubovat takové nepravdy a očividné lži? Mňau. Napíšu e-mail do africké džungle Organizaci zvířecích národů. Já kdybych tu drzou myš dostala do drápů, vycenila bych tesáky a...
1: Promiňte, myslím, že vaše mozky jsou prťavý jako vlašský vozek.
3: Cvrčko, ukoušu ti všechny ty kadla. Vím, kde bydlíš, v našem lese. A moc dobře znám tu tvoji partičku vtipálku. Cvrčka, bobr a divoký prase. Známá trojka výrostků.
1: Mějte se, matláci, my se jdeme koukat na ty padající hvězdy.
0: Smradí nevychovaný! My pořád vysíláme? Chtěl jsem říct, vy zlá nevychovaná zvířátka. Naslyšenou, papa.
4: To jsme si z nich teda udělali slušnou psinu. Prej, moc dobře znám tu tvoji partičku vtipálku. Mňau, Cvrčka, bobr a divoký prase.
5: Jsme slavní.
6: To jsme.
7: Teda já doufám, že to vysílání neposlouchala moje máma. To bych měl průšvih. Dostal bych zaracha a týden bych si musel čistit zuby.
4: ty to máš tak těžký, bobře.
5: Nech si to, jo.
7: Víte, co to je? Používat jako kartáček chlupatou holsenku a jako pastu ptačí hovínko.
4: Já si zuby nečistím.
5: Jo, protože žádný nemáš, cvrčko.
4: Co?
5: No, ty sama, hele, pojď sem. Ty sama jsi velká jako jeden můj zubí.
6: Hele, hele, hvězda, padla hvězda.
4: To byla určitě jen světluška. Jeden kluk, světlušák, se tu občas potlouká. Má docela hezký tykadla a pevný krov.
6: Teď zase padá hvězda, vidíte?
4: Ajo.
6: To není žádná světluška tohle.
5: No, to je paráda.
6: Yeah.
5: Šup. A je pryč.
6: Jo.
5: No, kdo ví, kam dopadla? Třeba do Austrálie. Je. A já jsem si ani nestihl nic přát.
4: A co by si vlastně přál, bobříku?
5: Nech si to.
4: Kratší zuby, aby se ti děcka ve škole neposmívali.
5: Ale ne, nech toho. Mít velký zuby, hele. Mít velký zuby je super výhoda. Když si chceš například otevřít konzervu, co v lese zapomenou lidi, co? Prasáku? No, nebudeš tomu věřit. Ale na některých z těch konzerv je nakreslený jakoby prasátko. No, co pak to asi znamená?
6: Lidi jsou divní. Třeba vůbec nepochopili bláto.
5: Bláto.
6: Dokonce se jim zdá špinavý a hnusný.
5: No.
6: Jediný, kdo si bláto užívá jako já, jsou lidský mláďata. Hele, ty umějí do bláta skočit a postavit si z něj i malej hrát, nebo blátovej dort. Blátovej dort. Jo, hele, tamhle padá další hvězda. Rychle, přejme si něco.
5: Jo.
4: Ty bláho, to je nádhera.
5: No je, jenomže ta hvězda,
4: co to?
5: Ona padá přímo naším směrem.
6: U svatýho leoparda, utíkejte.
4: Ty bláho, jste v pohodě?
5: No, nevím. Hele, já jsem si rozhodně nepřál, aby ten meteorit dopadnul k nám.
6: Je, ale při dopadu vytvořil docela dost bláta.
4: Ne, nedotýkejte se toho. Ten vesmírný kámen na sobě může mít mimozemský bakterie a my bychom mohli zamořit celou planetu.
6: Až dítě je to jenom obyčejný šutr. To pálí. Chytej!
5: Je. Au. Horký. Chytej, cočko!
4: Ne, mě to neháze.
5: Cvrčko, promiň, já jsem tě nechtěl rozplácnout. Nedošlo mi, že ten kámen je větší než ty. Cvrčko, seš celá?
8: Fundujte to země, nebo se rozprsknu.
5: Jo, počkej.
6: Dej to, počkej.
5: Zabem, pomoz mi, nazvedi to. Tady, to vem. Dobrý.
4: Jo, vemte ten meteorit. Třeba se nám bude hodit.
6: Jo, hele, mohli bychom ho vyměnit za spoustu bláta, co?
4: Prase, ty seš fakt čůně.
6: Já?
4: Jo. Jdem spát. Ale domů se mi nechce. Mám toho dost. Lehneme si tady.
6: Aha.
4: Dobrou.
6: Dobrou.

0: Dobré ráno, dobrý den. Posloucháte frekvenci 912 FM. Rádio Kůrovec. Od mikrofonu vás zdraví netopýr Ray, který má pro vás aktuální informace o našem lese. Po včerejším meteorickém roji nás dnes čeká další přírodní zvláštnost. Potopa. Ha, nechci vyvolávat paniku, ale... Pomoc! O záplavách jsme věděli, ale vypadá to hůř, než jsme včera říkali. Je to fakt špatný. Já mám štěstí, protože umím létat, ale všem ostatním doporučuji... Utíkejte! Záplavová vlna už se přelila z koryta řeky přes pole, louku i lidskou dálnici a nezadržitelně směřuje do našeho lesa. Očekáváme, že v nejbližších minutách bude celý les pod vodou. Pro ryby výstraha neplatí, ryby mají pohodičku. Pokud tedy nejste ryba, zdrhejte! Díky za pozornost.
1: Mami, ještě chvilku. Nech mě spát. Mamo, nepolejvej mi ty nohy.
2: To studí. Já chci ještě spát, prosím. Co? Co? Kde to jsem? Aha, to se mi všechno jenom zdálo. Počkat. Ta voda je opravdická. Někdo něco rozlil? Ne, to by musel rozlejt celý potok.
3: Vstávejte, prase, probuď se ty prase. Cvrčko, vstávej. Hej, vstávejte.
4: Co je to, křičíš, hoří snad?
5: Proč mě budíš? Zdálo se mi, že si do nosních dírek strkám pampelišky.
3: Nech pampelišky pampeliškama, koukněte se kolem.
5: Svatýho leoparda.
4: Co tady dělá všecka ta voda? Prasáku, ty ses v noci počúral.
5: No pardon, abych vyčúral tohle všechno kolem, to bych musel vypít bžilionů litrů limonády.
4: Tak co to má znamenat? Já neumím plavat.
6: Já jo.
7: Skoro. Tedy vlastně vůbec.
5: No, když jsme se to učili ve škole, my zrovna jsem chyběl. Poklepovali jsme se a rozmačkávali spolu klíšťata, pamatujete?
4: To bylo. Co budeme dělat? Voda pořád stoupá.
5: Pomoc, já nemám plavky.
4: Za chvíli tady nebude jediný suchý místečko.
3: Cvrčko, rychle. Vylez si na moje záda, chyť se chlupu. Tak.
4: Jo, děkuju.
3: Dobrý.
4: Už jsem tady,
3: díky. Drž se. A já zas vylezu na záda praseti, tak počkej. Tak.
5: Je, to je jako masáž. Prostě. Ještě trošku doprava běž.
3: Níž, ještě.
5: Jo, tam, to je to místo. Ještě.
4: Prase, přestaň sebou tak škubat, nebo všichni spadneme a utopíme se.
5: Jasně, promiň.
3: Počkej, ticho. My musíme něco vymyslet.
5: Já bych věděl.
3: Ne. Ty teda rozhodně ne, prasáku. Ty radši nemysli, jenom stůj, nech to na mě, protože jinak nás to za chvilku zaleje.
4: Koukněte tam, co to je.
3: Kde?
5: Páni, tam. Vypadá to jako obrovský mixer.
3: To jo, u svatýho leoparda to je
7: vodní vír.
4: Na tom místě jsme měli schovaný ten meteorit. Když ho voda zaplavila, vznikla chemicko-turbulentní exoreakce a meteorit pak vytvořil ten vodní vír. To dává smysl.
3: No tak to nevím, jestli tohle dává smysl. Prosím tě, tyhle slovíčka ses jako dočetla v nějakým Leporelu o fyzice.
5: To je malér. Voda se prostě dotkla meteoritu a ten udělal vír.
4: To jsem se vám právě snažila asi vysvětlit, ne?
5: Jsme v kaši. Já teda mám kaši rád. Hlavně, když ji vaří máma. Ale tohle je jiná kaše, to je zlá kaše. A v ní teď jsme.
3: To bude strašně hůčí.

0: Teda. Jo.
1: Fíha.
2: Jste v pohodě?
0: Ach, to byl ten nejvíc, nejdivočejší tobogán, na jakým jsem v životě jel. Já chci ještě jednou, prosím.
1: Přestaň, prasáku.
3: Správně.
0: Hele, cvrčko, nebuď taková nůďo sucharka, jo?
1: Podívejte, kam nás to vyfluslo. Moc daleko jsme se teda nedostali. Pořád je tady spousta vody, hladina stoupá, za chvilku nás to zaplaví.
4: Pomoc! Zachraňte mě, pomoc!
1: Co to? Slyšíte? Odkud to jde?
5: Tamhle, na stromě. Bebeřička. No je v pasti, nemůže se skočit.
4: Pomoc!
6: A jak ti asi máme pomoct, bebeřičko? Koukej, jsme nahraný stejně jako ty.
5: Jo, ale přece ji tam nenecháme. Utopí se.
1: A co chceš jako dělat? Stejně tu veveřičku nikdo nemá rád.
0: Bobře, tvůj ocas?
5: Co?
0: No, tvůj ocas nějak ti vyrostl.
5: Kde?
0: No. Hele, přejel ti ho parní válec.
1: Co?
0: Vy tě placatej jako palačinka.
5: No jo? Jak je to možný? Co se mi to stalo? Mám nápad, rychle. Nasedněte na ten můj placatej ocas. Třeba vás udrží jako vor? Tak šup, naloďovat panstvo. Cvrčko, ty první.
6: Ilop.
5: Tak.
6: Drží.
1: Slušný.
0: Jo, no tak já to taky zkusím. Moment.
6: Opatrně, ať nás nepřeklopíš.
0: Druhý pas nechtík.
5: Jau, to bolí.
6: Přece prase, že seš tlustý jako praso.
1: Je, dobrý,
6: Bobře. To je paráda,
5: jo.
6: Tvůj ocas funguje jako loď.
0: Je, pojďme si zahrát na piráty. Já jsem vždycky chtěl mít pásku přes oko a zahnutej meč.
6: A přitom máš jen pneumatiky, ale guma to není.
5: Počkej.
0: No tak to nechápu.
5: No buď rád, počkejte. My jsme teďko záchranáři. My musíme vysvobodit tu veveřičku.
0: No ale jak? Nikdo z nás neumí plavat a nemáme vesla.
6: Co to je? Prase, co se ti to děje s obličejem?
0: Co jako?
6: Nějak se ti zvětšuje ten rypák.
0: Co? Moment, počkat. To je teda pěkně dlouhý. To je dlouhá tananánský. U svatýho leoparda mě narostl chobot. Co to má být? Jako prase se sloním chobotem?
5: No to je teda fakt divný.
0: No.
5: Prasáku.
0: A?
5: Zkus ten chobot ponořit do vody a fouknout.
0: Jo.
5: No, mohlo by to fungovat totiž jako lodní motor, víte?
0: No.
5: No, fouchni.
0: Jo.
5: Fouchni.
0: No jo, moment.
5: Ještě?
0: Jdu na to.
5: Tak.
6: Vyrobili jsme loď. Ten vodní vír, který nás vyplivnul, měl zřejmě nějaký podivný vlastnosti a to, že jsme jim prošli, nám darovalo super schopnosti. Jsme super hrdinové. Bobrův ocas slouží jako člun a chobot prasete jako vodní pohon. Musím objevit svoji speciální vlastnost. Stopro mám taky nějakou. Třeba umím očima vyzařovat laser. Hejo! No, tak dobře, tak neumím, tak něco jiného. Možná se umím natáhnout jako žvíkačka. Počkat.
5: Táhni. Chytí prase,
0: musíme to říct. Tak já jí nezmu za zatykadla, jo?
5: Super, pustí, ne.
6: Tak to taky ne. Tak co? Určitě umím lítat. Hop. Au. Lítání je stejně nuda.
5: Vlastně.
6: V tom případě musí mít ohromnou sílu, he? Dobře? Cítíš to?
5: Co?
6: Bolí, viď? To je co?
5: Co je co? Co mám cítit?
6: Drtím záda, ne? To je bolest, viď?
5: To mě teda drtí záda. Nic necítím. Hele, cvrčko. Radši se pořádně drž. Ať z tebe neudělám cvrčka přes palubu.
6: Brďo, to není fér. Prase, bobře, co to má jako bejt?
5: No.
6: A už nehraju. Já chci taky nějakou super schopnost.
4: Pomoc! Zachraňte mě, rychle! Ona mi šáhá už do kuchyně.
2: Klid, madam, už jsme tady. Pojďte, veveřičko.
0: Tu máš, sklouzni se po mým chobotu.
4: Díky. Děkuju, dětka.
5: Dětka, my jsme spíš super hrdinové. Vítej na naší chlupatý lodi.
4: Jo. Hezká. Hele, vím, že mi do toho nic není, ale nedá mi to. Prace, ty máš chobot. A bobře svýho oca Sněvor?
5: Jo.
4: A to je teď moderní.
5: Jasně, to prčí.
4: Jako mít super schopnosti.
5: My máme na rozdávání.
4: Akorát tady cvrčka, ta mi přijde pořád stejná.
1: No, to teda děkujeme, že jsi všimla. Tobě asi nic neunikne, detektivko, viď? A jakou super schopnost máš ty, co? Žádnou, no tak to je teda smůla.
4: Co?
5: Ejejej, cvrčko.
1: No.
5: Já mám pocit, že tou tvou super schopností...
1: No.
5: Bude nepříjemnost.
1: Aha, to je tak, ale tak vtipný.
2: Jo, že jo, prasáku.
0: Teď mi to došlo.

0: divoká. Je, vzali jste si k nám, paní kočka divoká, pojďte. Promiňte, já jsem na vás asi alergický.
1: No, tak to budeš muset vydržet, prasáku. Nebo si přestup.
2: Tak to bylo o fousek. Skoro jsem se utopila. Děkuju vám velice, propadla jsem panice. Packu jsem si zasekla jako houba slepice.
1: Takže my jsme teď superhrdinové, co zachraňujou les.
3: Přestaňte se už o tom bavit.

0: Bobberman.
1: Jo.
0: A Cvrč.
2: Jo.
0: To je škoda, Cvrčko, že nic speciálního neumíš.
1: No, už to mám. Budeme gang divokých zvířat. To zní hustě. Gang divokých zvířat.

0: na nás strom, všechny nás rozmačká.
1: Fuj, voda. Nesnáším vodu.
2: Jo, to byla pecka. Jste v pohodě?
3: Pomoc! Voda mi zničí účes.
0: Myšičky, děti moje, plavte, plavte, musíte plavat. Hrabejte packama.
2: Ne, to byl ale fakt velký strom.
4: Cvrčko, cvrčko, vidíte někdo naši cvrčku?
5: Vylezte mi všichni zpátky na ocas.
4: Cvrčko, kde se?
0: Děti, no tak lezeme, ať nenastydneme šup.
4: Cvrčko, u svatýho leoparda snad se nic nestalo.
3: To je ta nejpitomnější plavba lodí. Uj, jakou jsem kdy zažila.
5: Teda promiň, Peterko, ale jestli jsi nevšimla, tohle není vyhlídková jízda. No. Jste 24 všichni?
4: No nejsme, chybí cvrčka. Cvrčko.
5: Cvrčko? Cvrčko?
4: To je ta alergie na končící srst.
5: Ty jsi vypšíknul cvrčku. Aha, byla zašprajcnutá v tom tvým chobotu.
3: Já jsem celá od tvých nudlí, prosáku.
4: Ne, promiň, nechtěl jsem tě smrknout. Byla to náhoda, přísahám.
0: Nemyslím si, že to byla náhoda. Lekla jsem se toho padajícího stromu a přála si být v nějaký schovce a najednou koukám, zjevila jsem se v chobotu. Moment, to vypadá, že se umím přemysťovat. Moje superhrdinská vlastnost je přemysťování. Juhu, teleportace. Dokážu se objevit, kde chci. Tak schválně, sledujte.
6: Teleportace, to teda nevím.
4: Kde? Jaký tele?
5: Kde je?
4: Co?
0: Kde je? Tady, na zádech. To je parádička, co? A teď jsem tady. Se přemístit kam chci, můžu do Ameriky a přidat se všežravým kobylkám, tam si najdu nějakýho lučního koně a přitom se pořádně nadlábnu, a nebo se přidám k italským cikádám. Se záplavama si poradíte sami, že jo? Já se jdu opalovat, páček, jedu na prázdniny, minimálně na měsíc. Čus!
4: No a je pryč. No super!
3: Kde to jsem? Tomu říkám velikánská pláž, písek bílý jako pudr, pohodička, ale žádný moře. A docela řídkej vzduch. U všech pavouků, vždyť to není země. Země je támhle ta malá tečka. Já jsem na měsíci. Co? Když jsem říkala, že jedu na prázdniny na měsíc, myslela jsem přece na měsíc a ne na měsíc. Halo? Halo? Tenhle ten měsíc je pěkně nudný měsíc, jen kulatej šutr na obloze. Muselo se to nějak pomotat. Bubře, prosaku. Utekla jsem od kámošů jako nějaký strašpitel, ach jo. To je ostuda. U všech pavouků, co je to za monstrum?

0: Tady astronaut Major Tom. Volám pozemní základnu agentury pro letectví a kosmonautiku. Nacházím se na povrchu měsíce. Sektor LV426. Potřebuji instrukce. Přepínám.
1: Tady pozemní základna. Mluvte, majore Tome.
0: Zřejmě se mi do kyslíkové bomby mého skafandru dostal jedovatý plyn a způsobuje mi bludy. Určitě trpím halucinacemi. Mám pocit, že před sebou vidím cvrčka.
1: Opakujte, majore Tome.
0: Na měsíčním prachu přede mnou se nachází cvrček. Acheta domesticus.
2: Haló, haló, pane kosmonaute, potřebujeme pomoct. Nedokázal byste zachránit mý kámoše, prosím. Slyšíte mě?
1: Podle našich propočtů a percentuálního hodnocení složení vaší kyslíkové bomby je vše v pořádku. Krevní tlak i funkce vašeho mozku jsou v normě, nejsou to halucinace. Jste si jistý svým pozorováním?
0: Říkám vám, že vidím cvrčka. Sedí tady a kouká se přímo na mě.
2: Co tak čumí? On se mě bojí, fakt že jo? Hej kámo, o co ti jde? Představ si, že já jsem chtěla na prázdniny a skončila jsem tady. Dobrý, co?
0: Teď se pohnul. Je živý, pohnul se. Je to malý krok pro cvrčka, ale obrovský skok pro zvířata. Čekám na vaše instrukce.
2: Co je? Bojíš se? No boj.
1: Nic nepodnikejte. Opakuji, nic nepodnikejte. Musíme svolat galaktickou radu a domluvit se, co s tím. Třeba se jedná o vysoce nebezpečného cvrčka s ultralaserovým pohledem, který může vyhubit celé lidstvo. Zatím se před tím cvrčkojedním vetřelcem schovejte do meziplanetárního modulu Nostromo 12.
0: Rozumím, pozemní základno. Startuji trysky na mém skafandru a mířím do modulu. O dalším vývoji vás budu informovat.
2: Hej, kamo, kam utíkáš? Počkej, nechci ti ublížit. Možná bych se mohla přemístit do jeho hlavy a ovládnout tak jeho mysl i tělo. Za pokus to stojí, jdeme na to!
3: Co to je? To je nějaká lepkavá a slizká hmota. Já jsem se teleportovala do mozku toho kosmonauta. Teď jsem kosmonautem já. Tomu říkám blízká setkání. Jsem v hlavě kosmonauta, baby. Parádička.
1: Tady pozemní základna. Majore Tome, jak jste na tom?
4: Tady kosmonaut Tom, tady kosmonaut Tom. Mám pro vás velice důležitý vzkaz. Všichni lidi na Zemi jsou pitomečci. Haha, můžete mi políbit. Vy víte co?
1: Tome, připomínám, že náš rozhovor je neustále monitorovaný a přenáší se online na internet. Toto není vhodné chování. A vůbec, co to máte s hlasem? Dávejte si pozor na pusu.
4: Ale tvoje bába, ať si dává pozor na pusu, si můžu dělat, co chci. A můj hlas je totálně v pohodičce. Na-na, na-na, na-na, na-na, letím zachránit náš les na planetu Zemí.
1: Majore Tome, co se vám to stalo? Nemůžete jen tak najednou opustit měsíc. Cena tato mise stála miliony dolarů.
4: Mně jsou prachy ukradený. Musím vysvobodit bobra a prase a tu drzou veveřičku a kočku a myš a její děti a vůbec všechny svý kámoše. Kamarádi jsou důležitější než peníze, víš?
1: O čem to pro boha žvaníte? Nikam neletíte. Opakuju, zůstáváte na měsíci. To je rozkaz.
4: To vykládejte, víte komu? Už jsem v raketě, takže vám přeju čauky, mňauky, ahojky. Padám odsaď, uvidíme se na Zemi. Konec přenosu, pac a pusu.
1: Majore Tome, varuju vás, neopovažujte se tu vysílačku vypnout, nebo vás...
4: Sorry, ale víte jak, ten účet za rádiový signál je šíleně drahej. Šetříme, ha. Tak jo. Jak tenhle krám funguje? Co asi dělá tenhle čudlík?
5: Samodestrukční mega výbuch nastane za 5, 4, 3.
4: Ne. Stop. Tak, to nebylo ono. Ufík, co třeba tenhle čudlík?
5: Za 230 milionů kilometrů odbočte vlevo.
4: Tak to díky moc, to taky nepotřebuju, že jo? A tady to je START.
5: Připoutejte se prosím, motory za 3, 2, 1, 0.

0: Omlouváme se posluchačům Českého rozhlasu za přerušení pohádky, ale přinášíme aktuální informace. Americká televize CNN právě odvysílala šokující zprávu, podle které na planetu Zemi míří obrovskou rychlostí meziplanetární modul Nostromo 12. Národní agentura pro letectví a kosmonautiku navíc informovala, že modul pilotuje astronaut Major Tom. Agentura dále tvrdí, že Major Tom se, cituji, zbláznil, je úplně mimo, přeskočilo mu. Je to blázen, cáknutý, střelený pako. Konec citátu. Podle fyzikálních výpočtů to vypadá tak, že kosmická loď Nostromo 12 míří přímo do České republiky. Kromě povodní, které právě sužují naše lesy, by se tak jednalo o další tragédii. Český rozhlas Dvojka vám teď exkluzivně přináší rozhovor s ministrem vnitra České republiky. Pane ministře, co říkáte maléru, ve kterém se naše krajina ocitla?
1: Co budeme dělat? Pomoc, co budeme dělat? Jsme nahraný.
0: Tolik oficiální vyjádření našeho ministra. Sami jste asi slyšeli, že panika je na místě. Poslouchali jste aktuální zprávy. Děkuji za pozornost.

0: Tak co? Vidí někdo z vás nějaký ostrůvek?
1: Ne, všude jenom voda. Končím s chobotovým motorováním. Stejně nikam nedoplujem.
2: A kde trčí ta cvrčka? Přece by nám takhle neutekla.
3: Vaše cvrčka se na vás očividně vykašlala. Musíme se zachránit sami.
4: A co ty vaše super schopnosti?
5: No jasně, prasáku. Co kdybys na chvilku přestal vypouštět bublinky a zkusil vodu tvým chobotem naopak nasávat?
1: Ale tolik vody nevcucnu.
5: Zkus to.
1: No, tak dobře, no.
0: Tvůj chobot je jako mega obr velký brčko. No, to je super. Jeď, to zvládneš. Vysaj tu vodu.
1: Ne, to snu a vůbec nemám žízeň.
0: Ne, počkej. Vydrž, představ si, že to je kakao.
1: A tolik kakao v životě vypít nemůžu.
0: Můžeš. Představ, že je to šťáva. Je to šťáva v obří sklenici. Borůvková, je to borůvková šťáva v obří sklenici. Pojď, jde ti to výborně. Ale je, začínáš se z té vody trochu napukovat, jako balón.
1: A jo, stává se ze mě ještě větší tlustoprd.
0: No, jsi krásný, tlustoprdíš. A teď představ si, že je to bláto. Je to bláto.
1: Já mám rád bláto, blátičko. Tak pojď k prasátku, pojď blátičko.
0: Perfektní, ale ty už to skoro máš. Nasávej. Vysaj to všechno, prasáčku.
3: Nestane se mu něco? Vždyť už připomíná obrovský chlupatý balón.
0: Jo, neposlouchej. Vůbec jí neposlouchej, kočičando. Vypadáš výborně. Jsi krásný, nafouklej, jako balónek. Balónky mají všichni rádi. Všichni chceme být balónky. Všichni. Ale už jenom pár kapek a celá ta potopa je v tobě. Vydrž to. Jsme přece gang. Rozumíš, vzpomínáš gang ty vokej zvířat. Krasný.
6: A je to. Pardon, počkat, já letím, kde to má brzdy? Já letím!
0: Jseš frajer, prasáku! Víš to dokázal? Dokázal jsi to, prasáku!
6: Něco musí měla v chobotě. Asi kočičí chlup. Ale na kočky já mám alergii.

0: Promiňte, to nešlo vydržet.
1: Ty prase jedno, ty si vyprsknul zase všechnu vodu zpátky. Ach jo.
0: No a jsme zpátky tam, kde jsme byli. V maléru.

0: mikrofonu vás opět zdraví Netopír Ray. Vznáším se jen pár metrů nad jedinými trosečníky našeho lesa. Bobrem, prasetem, myší s malýma myškama, kočkou a veveřičkou. A podle všeho, ano, skutečně to tak vypadá. Podle všeho na záchranném člunu chybí cvrčka. Nikde ji nevidím.
1: Tak to je nepříjemná informace. Záchranný člun je navíc zmítán povodní jako loďka na rozbouřené vodě. Což ve skutečnosti taky je. Celou situaci budeme i nadále sledovat, ale nevidím to moc růžově. Spíš černě. Ale to neznamená, že nemám černou rád, to se prostě jen tak říká. I růžová, i černá je v pohodě. I fialová je dobrá, žlutá, bílá, modrá, no a vůbec. Nechtěl bych být v jejich kůži. Nebo srsti, nebo kožichu, nebo co to mají ti chudáci na sobě. S napětím sledujeme, jak dopadnou. Děkuji za pozornost a naslyšenou.
2: Já už to dlouho nevydržím. Volí mě ocas, jak vám dělám tu loď. Jo, jste příšerně těžký.
3: Jasně, Bobr má pravdu. Musíme vybrat jednoho z nás, kdo se obětuje a skočí do vody.
4: Dobře, tak vyskoč ty, prasáku. Seš z nás největší ploušík. A Bobrovi se uleví.
3: Ne, já nehraju. Jsem Bobrův dost velký, dobrý kámoš. A bylo by mu smutno, kdybych se utopil, viď?
5: Je mi to jedno. Padejte všichni.
3: Tak hned vypadnou myši. Je jich tady nejvíc. Máma a spousta dětí.
6: Mami, to ne, že ne.
7: Ale, určitě jsme lehčí než tady veveřička.
8: Já?
7: Ať vyskočí ona.
8: Co? Nějaká zmenšenina krysy mi tady nebude říkat, co mám dělat, ano?
7: Kdo je u tebe krysa? Ty zrzavej kartáči? To střehnala?
8: Co? Teď se na sebe podívej. Tvůj otáz vypadá jako žijala.
9: Ticho. Držte už obě zobáky.
7: My nemáme zobáky.
3: No tak budeme stříhat kámen, nůžky a papír.
4: Vždyť nemáme prsty. Naše packy vypadají pořád jako papír.
8: Tak si budeme tahat chloupky. Kdo si vytáhne nejkratší chlup, opustí loď. To těžko.
7: Všichni vidíme, že seš chlupatá, jak medvědí pod paží.
9: Nestačily by obyčejný, ten týky, dva špalíky, no.
4: To je pro mimina. Já ty myši sežeru
9: a bude po problému.
4: Stejně už mám hlas.
7: Skvělej nápad.
8: Dětičky moje, nedívejte se.
9: Podívejte se nahoru. Co to je?
3: To je pták?
4: Ne, to je letadlo.
7: Ne, to je padající hvězda?
9: Ne, to je přece ta kosmická raketa.
8: Cože? Takže jsme přežili potopu, ale nakonec nás už kváří nějaký ufouni?
3: Ano!
4: Prasáku, neřvi! Koukni, ta raketa brzdí, nerozmačkána.

0: technický modul Nostromo 12. To čučíte, co?
1: To teda jo. Čumím, jak umím. Cvrčko, tu rak

0: robotu, ať se posunem.
1: Jasně, jdu na to.
0: Ještě kousek, ještě kousek, tak. Tak co, cvrčko? To by mohlo stačit, ne?
2: To uvidíme. Držte si kožichy, zapínám přídavný ultraplutoniový motory. 3, 2, 1 a půl.
1: Myslíte, že to pomůže?
0: Musí, to je naše poslední šance.
3: To je ale spousta páry. Voda krysa. Vypařuje se.
1: Jeď, cvrčko, jeď. Ještě kousek, ještě kousek.
0: Já už to ale nevydržím. Jste příšerně těžký.
1: Cvrčko, ty to musíš dokázat, prosím tě. Hned se utopíme, že jo?
0: Promiňte, kamarádi, nezvládnu to. Já už vás prostě neunesu.
1: Dobře, podívej, voda kolem už začíná bublat, no za chvilku se všechno vypaří, vydrž.
0: Promiňte. Potápím se.
1: Jejda. To je ale příjemná horká koupel. Je, už došáhnu na dno.
0: Cítím tady ovár. V obrovitánský vaně plný bublin.
4: Já teda vodu nesnáším, ale... tohle je žůžo.
3: Moje srst bude po téhle proceduře ještě hlubší a lesklejší.
5: Tak, děti, a dýchejte hezky zhluboka, ať vám to roztáhne hrudní košičky. Je to zdravé.
6: Vážení posluchači, vítejte při poslechu dalších aktuálních informací o uneseném raketoplánu Nostromo 12. S naším rozhlasovým mikrofonem jsme se dostali přímo na místo činu. Pomatený astronaut major Tom nakonec do zemského povrchu nenaboural. Místo toho se jeho raketoplán vznáší jen pár metrů nad hladinou místní rozlité řeky. Vážení posluchači, škoda, že to nevidíte. Uprostřed téhle vodní masy se koupou lesní zvířata. Z téhle dálky rozeznávám kance, bobra, divokou kočku a pár hlodavců. Jedná se v skutku o nevšední podívanou. A teď se dokonce zdá, že plameny vycházející z rakety rozlitou řeku postupně vysušují. Skutečně je to tak. Zvířata už stojí na pevné zemi. Voda je pryč. Zůstalo jen bláto. Spousta bláta. Neuvěřitelné. Opravdu neuvěřitelný výkon. Major Tom odletěl z měsíce, aby zachránil jeden český les před povodněmi. Nostromo 12 právě přistává na zemském povrchu. Pojďme se zeptat majora Toma na jeho pocity.
7: Přicházím v míru.
0: Co? Kde to je?
1: Já nevím. Kde je cvrčka? Ten kosmonaut ji zašlápnul.
7: Přicházím v míru.
0: Kdo jsi? A proč mluvíš hlasem naší kámošky?
1: Jo.
7: Promiňte, vždycky jsem chtěla vylézt z rakety a říct, že přicházím v míru. To se tak prostě dělá. Viděla jsem to v nějakým hollywoodském filmu. No to jsem já, cvrčka.
0: Cvrčka.
7: Sedím v mozku tady toho chlápka. Umím ho ovládat. Jsem člověk. Dospělej člověk.
1: To je síla. Můžeš si dělat, co chceš?
8: No
1: jsi dospělej člověk.
7: No, přesně tak. Můžu si dát trojitou zmrzlinu i v zimě. Yeah. A nemusím si po sobě uklízet hračky. A můžu si kousat nechty. A před obědem smím sníst celou čokoládu a bejt celý den na počítači.
0: Na počítači.
7: A můžu se šťourat v nose. Hala.
0: Ne.
7: Chcete někdo mýho... holuba?
1: Já chci.
0: Počkej, prase, páni. Cvrčko, ty jsi člověk?
6: Majore Tome, právě jste předvedl velice riskantní manévr.

0: Přistál jste na zemi vesmírnou raketou a přitom zachránil les před potopou. Jak se vám to povedlo?
1: Blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé. Vyhlašuju blátovou bitvu. Bláto...
0: To se mi snad jenom zdá. Major Tom právě háže bláto po ostatních zvířatech. A oni mu to vracejí. Právě jsem to schytala bahnem do obličeje.
2: Fuj, to je teda kekel.
0: Co se to děje? Co to je? Vážení posluchači, buďte rádi, že sedíte v teple vašich domovů, protože kromě lítajícího bláta nás tady ohrožuje i zemětřesení. Země se chvěje a z jejich útrop něco vychází. Vypadá to, ano, jako malý kámen. Meteorit! Ze země vyšel meteorit a pomalu letí nahoru. Tak to je moci na mě. Končím. Dávám

0: 15. Kde mám raketu? S cvrčkem! Pomoc!
1: Cvrčko, ty jsi ale prozradila, že my zvířata umíme mluvit.
2: Prosím tě, jemu už stejně nikdo neuvěří po tom, co dneska utekl z měsíce.
3: No, to je pravda.
4: To je to někdo mýho holuba?

Známí výrostci a drzouni, cvrčka, bobr a prase, se během posledních povodních skutečně vyznamenali. Za odměnu jim svatý leopard až z Madagaskaru

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije? To se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec. Účinkuje Lucia Schneiderová. Režie Lukáš Kopecký. Vyrobeno v roce 2014.

0: Když Bělobřich vyslechl, jak se Šupito touží vrátit do lesa, kroutil udiveně hlavou a mumlal vyjeveně. To jsem blázen, že oba zbožňujeme houpačky, to už vím dávno. Že oba rádi hrajeme stejné hry, to také vím. Ale že tě napadají moje nápady, to slyším poprvé. Tvoje nápady? Hlesla Šupito. Chceš říct, že... Právě o tom jsem s tebou chtěl mluvit. Víš, tam v kině jsem dostal tak ukrutnou chuť být zase u nás v lese, že mě z toho až rozbolela hlava, řekl Bělobřich. No jak jsme letěli zpátky, dělalo se mi úplně černo před očima. Proč si nic neřekl? Bál jsem se, že to budeš považovat za hloupý nápad. Myslel jsem, že tady třeba budeš chtít zůstat. Přesně totéž jsem si říkala i já o tobě, vykřikla Šupito a s úlevou se rozesmála. Kdyby jsi věděl, jak jsem ráda, že chceš to, co já. A kdybys věděla, jak já jsem rád. Oba se na chvíli odmlčeli. Ty, Šupito, ozval se po nějaké chvíli Bělobřich. Kdybych nechtěl to, co ty, kdybych tu radši zůstal, zůstala bys se mnou nebo bys... Nedopověděl. Oba věděli, co má na mysli. Šupito se zamyšleně zahleděla do hřmánku. Já nevím, přiznala po chvíli. A ty?
1: Taky nevím.
0: Znovu se odmlčeli. Pak si Šupito přisedla k Bělobřichovi blíž. Dobře, že jsme se nemuseli rozhodovat, řekla.
2: Vidíš jo!
0: Rozzářil se Bělobřich a taky si k ní přisedl.
2: Tedy ne, že bych měl strach, že bychom se nerozhodli správně, ale takhle je to lepší.
0: Určitě je to tak správně a myslím, že i rychlejší, dodala Šupito. Opravdu to šlo rychle. Jakmile se rozhodli, že odejdou, začali se chystat na cestu. Naposledy se pohoupali na svých oblíbených houpačkách, naposledy se povozili na vláčku a na lanovce, ještě jednou si zahráli světlušky zhasnout a zaskákali na trampolíně. Potom se Šupito rozloučila se všemi známými. Zjistila, že mnoho z nich se stejně jako ona a Bělobřich chystá odejít. Důvody měly různé.
3: Nedají se tu uspořádat opravdové závody, stěžoval si Slepíš. Doma na pasece jsem sice skoro nikdy nevyhrál, ale mohl jsem a v tom byl ten vtip. Tady jsou všichni stejně rychlí a to každého skutečného sportovce po čase omrzí.
0: I Ježek už měl zbalených svých 5 švestek.
2: Šamšam se omluvil, všichni jste mi odpustili, tak se bez obav můžu vrátit, vysvětlil Šupito. Co tady? Ne, že bych chtěl pomlouvat, ale není to tu nic moc. Ani pořádně zadupat si nemůžu.
0: Ruší noc moc řečí nenadělala.
4: Musím si léčit nervy,
0: šeptla žába na odchodu.
4: Neznám lepší medicínu než lesní ticho a bahenní koupele v našem močále.
0: Škubla nožkou a chystala se oskákat, ale Šupito ji zadržela.
2: Počkej, taky chci zpátky. Znáš cestu?
4: Řiď se podle křepelek, poradila jí ropucha. Podívej, už se houfují.
0: Opravdu, křepelky posedávaly na krápnících a počítali se. Některým však počítání dělalo potíže.
5: 86., 87., 88.
0: Ozvala se nápověda. Na nejvyšším krápníku seděla vlaštovka, která pozorně křepelky sledovala a těm, kterým počítání nešlo, pomáhala. Šupito i Bělobřich si k ní přisedli.
2: Kdy odlétají?
0: Zeptala se Šupito.
6: Až jich bude 333,
0: odpověděla vlaštovka. Pak se k Šupito naklonila a o něco tišeji dodala.
6: Nevím proč, ale to číslo 333 si hrozně oblíbili. Tvrdí, že jim přináší štěstí. Přitom většina z nich umí počítat jenom do 5. Tak jsem se nabídla, že jim trošku pomůžu.
2: Myslíš, že můj kamarád a já můžeme letět s nimi?
6: Bude nám potěšením, hosté, třeba i lišky, samozřejmě slušné lišky, jsou u nás vždycky vítáni, řekla zdvořile nejbližší křepelka, která otázku zaslechla. Šupito s bělobřichem poděkovali a lišák přiznal.
2: Mám trochu cestovní horečku.
6: Já taky, přikývla Šupito.
2: To je tím neustálým plachtěním ve vzduchu.
6: Ne a ne si zvyknout.
5: Dlouho nepoletíme, ujistila jí křepelka. V přístavu nás čeká párník.
2: Co nás čeká?
6: Zeptala se Šupito. Křepelka zrovna otevřela zobák, aby jí vysvětlila, co je parník, když v tom se jeskyní rozlehl jásavý výkřik vlaštovky.
5: 333!
6: V tu chvíli křepelky zapleskaly křídly, jako na povel se zvedly, zakroužily mezi krápníky a rozletěly se k východu.
5: Nazdár!
6: Volali v letu a ozvěna jejich hlasy do nekonečna protahovala.
5: Mějte se hezky, příště se tu zase uvidíme.
6: I Šupito s bělobřichem se vznesli. Ještě jednou zamávali všem známým, naposledy se podívali na celou tu pohádkovou jeskyni, kde si společně užili tolik zábavy a pak už bez ohlédnutí vyletěli ven. Parník kotvil u břehu jezera rozloučení. Byla to nádherná loď, větší než hájovna. Když se k ní blížili a křepelky se začaly zvolna snášet dolů, uviděla Šupito v bráně pod sebou kozu. Listovala ve své hlávce zelí. Před ní se stejně jako dřív klikatila dlouhá fronta.
2: Támhle je jedna moje známá, řekla Šupito bělobřichovi. Ráda bych ji pozdravila. Leď napřed a počkej na mě na parníku.
1: Ale pospěš si, ne aby se zmeškala,
6: nabádal jí ustaraně lišák, jehož cestovní horečka byla očividně čím dál vyšší.
2: Neboj se, hned jsem tam,
6: uklidňovala ho Šupito a rychle zamířila dolů. Byla zvědavá, jestli si na ní koza vzpomene. Od chvíle, kdy ji pouštěla dovnitř, kolem ní museli projít zástupy zvířat. Všechny si pamatovat nemohla, i kdyby byla kozí paměť stokrát větší než myší. Šupito se rozhodla vyzkoušet ji. Zakroužila nad bránou a potichu přistála koze za zády. Právě rozmlouvala s malým neposedným kamzíkem, který nedokázal ani chvilku postát na místě. Vezmi to přes koup, Elnu, domlouvala mu koza. Tady máš ručník a mídlo. Musíš se pořád umýt. Kamzík si kostku mídla rozjíveně napíchl na růžky a odskákal. Koza se otočila, aby se věnovala mlokovi, který byl na řadě, a v tom uviděla Šupito.
3: No ne, zamečela radostně. To je ale návštěva.
2: Ty si mě pamatuješ? Zeptala se Šupito nedůvěřivě.
3: Bodej bych si tě nepamatovala. Byla si špinavější než čuně a myškovala si mi tady, že se nebudeš umývat. Koukejme, jak ti to prospělo.
6: S potěšením si Šupito prohlížela. Pak zalistovala v zelí.
3: Vidím, že nás opouštíš.
2: Kde to vidíš? Podivila se Šupito.
3: V zelí je všechno, ujistila jí koza.
2: Je tam i něco o tom, jestli se mi splní moje přání?
6: Koza se zahleděla do hlávky. Potom zvedla oči a zamyšleně je na Šupito upřela.
3: Všechna! Velká a silná přání se plní,
6: pronesla po chvíli a bratka se jí zavlnila zvláštním úsměvem.
3: Všechna, pamatuj si to.
2: Co tím chceš říct?
6: Zeptala se Šupito.
2: Najednou se jí zmocnil podivný neklid. Spatřila snad koza v zelí něco, co jí nechtěla prozradit? Vyjádři se jasně, nemluv v hádánkách.
6: Ale koza jen potřásla hlavou.
3: Doufám, že svého přání nebudeš litovat, řekla se záhadnou neurčitostí.
2: Proč bych měla litovat? Vyhrkla Šupito.
3: Pokaždé nedopadne všechno přesně tak, jak si dopředu představuje.
6: Vyhnula se koza přímé odpovědi.
4: Sama to uvidíš, až přijde čas.
0: Víc neprozradila. Popřála Šupito klidnou plavbu a opět se vrátila ke své nekonečné práci.

0: jsme neměli chodit.
1: A proč? Je to snad územní voz?
0: Ano, je to územní voz.
1: A jak je veliké?
0: Vosaď až posaď.

Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hezký večer s Rádiem Junior.

paprsky, přivíraj nám bíčka. Odkud jinud rostou kmeny, stromů než li z hlíny.

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: štěňátko ptakopiska jmenuje se
1: ptakopisčátko.
2: A štěňátko klokana jmenuje se
1: klokaňátko.
3: A štěňátko jižury

0: pandátko pandy, jmenuje se Pandátko.
1: A štěňátko tygra jmenuje se
2: Tygrátko.
3: A štěňátko orangutana.
2: Orangutanátko.

0: štěňátko anakondy, jmenuje se
1: Anakondiátko a štěňátko jaguára.

0: Terminator.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ježkátor.
1: Ježolátko.
0: Ne. Prostě ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor.
1: Ne.
0: Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to má.

priky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: letě na kokos. Schválně hádej, proč má slon vepředu dva dlouhý koly, aby když vrazí do stromu, se nepraštil do hlavy.
1: Kdo pak za to může, že je moje kůže jiná než ta tvoje?

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Jsem hodný a pracovitý,

0: 1, 2, 3.
1: Poťa, musto,